kytice. Čas. Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které miluje.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Kontroverzní hvězda české hudební scény Red Z, hostem talk show Selfie s Táňou.
1: Měl jsem rád Black Sabbath a měl jsem rád jakoby temno a měl jsem rád horory, tak jsem to chtěl dát do té hudby.
2: Ty jste seděli u piva a jeden večer si řekl, tobě by slušela kožená kukla.
1: Dát si třeba tři pivka, ale jakoby nejvíc, aby ten koncert jako měl nějakou úroveň, no.
2: Řekni mi, jak člověk, který se narodí v takových romantických vesničkách, najednou
1: dělá tak neromantickou hudbu.
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
4: Ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. I ty, které milujete.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Rádio Čas.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Kolem celého těla, co tě pomotává na duši
0: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
1: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Čas.
2: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Já nevím, já mám takový pocit, že 30. června takhle vždycky vysvědčení vycházelo nám, klukům a holkám, že si nepamatuju, že bychom měli x dní dopředu vysvědčení a prázdniny v tento čas, kdy byl právě datum 36. už probíhaly, dá se říct, několikátým dnem, jo. Takže aktuálním všem školou povinným i pedagogům tak trošku závidím, že si to mohli dopřát, ale zasloužili jste si to. Tedy alespoň pro mě jako hodně náročný rok a teď si představím, jak to je v tom školství, že jo. Takže pojďme se loučit s měsícem, který částečně voněl jarem, teď ty poslední dny hodně voněl, skoro až smrděl létem, i včera nám padly teplotní rekordy a berme to jako takové pomyslné pápa všemu, co bylo a pravou nohou do všeho, co nás čeká, krásného letního prázdninového s trošku lepším ovzduším. Radím se Bislav Bednář, Rádio Čas, hity, které milujete, no a samozřejmě čerstvé informace, tím vždycky startujeme. Kolegyně Kristýnka Kubánková je připravena a my vám přejeme den plný pohody.
1: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v obci Stříbrnice na Uhersko-Hradišťsku, kde se stala dopravní nehoda osobáku. Projíždějte tak místem opatrně. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: V Česku přibývá násilí. Karvinské moře bojuje s nevhodným parkováním. Vsetín bojuje proti vizuálnímu smogu. Krásné ráno vám u zpráv na Rádiu Čas přeje Kristýna Kubánková. V Česku přibývá případů s vysokou agresí, a to především u dětí. Pravidelně se také začíná objevovat takzvané zážitkové násilí, tedy násilné chování dětí a

0: Cílem není udělovat pokuty, ale zajistit bezpečnost všech návštěvníků a zachovávat volný průjezd pro vozidla integrovaného záchranného systému.
1: Vsetín bojuje proti vizuálnímu smogu. V rámci workshopu tak učí místní podnikatele, jak pracovat s výlohami. Na úpravu jim nabízí i peníze. Ty by právě měly lidi povzbudit k tomu, aby se programu účastnili a společně vytvářeli ve Vsetíně kultivovaný prostor.
2: Rádio Čas Sport.
1: Miroslav Koubek krátce po vyřazení na mistrovství světa skončil u fotbalové reprezentace. 74letý kouč převzal národní mužstvo v zimě. V březnu dovedl tým po 20 letech do světový šampionát, kde jeho svěřenci s jediným získaným bodem obsadili ve skupině poslední čtvrté místo. Dnešní den bude převážně skoro jasný až polojasný, místy ale může být také oblačno. Přidat se můžou přehánky, místy dokonce silnější bouřky a teploty se budou pohybovat od 29 do 33 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas.

milujete. Obvykle vám tohleto společné ráno přejeme ve dvou, někdy i více, nicméně Lenča si užívá zaslouženého volna, je na tanečním workshopu v Praze, tak dneska popřeju já nejenom hezké ráno, někomu dobrou noc, pohodový den, krásné milování, dobrou chuť, ale taky hezký svátek. A je to jedno z těch dat, kdy prostě vím, kdo má svátek, protože konec konců je to moje ségra. Takže Šárka, Šášula, Šárinka, vždycky jsem říkal i Šarkána, dodnes nevím proč, ale v každém případě nejenom moje ségra, ale všechny další Šárky a Šárinky úžasné, které nás poslouchají, máte hezké jméno, tak si to užijte. Vždycky to bylo právě, to vonilo tím vysvědčením, že jsem viděl, že když se blíží Šárka, že se blíží i prázdniny. Tak teď už teda oficiálně, no a na Rádiu Čas se skvělou muzikou na všechny možné způsoby. K vám do přijímačů přes vysílání DAB, dokonce jako televizní kanál, smekmání nebo online na cazradio.cz. No a moje maličkost, radím Sobislav Bednář, já vám přeju úterý plné pohody a počasí to probereme už za chvíli. Asi víte, co chci probrat.

Tak co, bylo nebo nebylo? Na to se chci zeptat, protože napříč celou republikou, to bylo včera s počasím tak trošku různorodé, tak trošku aprílové, i když extrémně horké a tropické, protože ten včerejšek měl jako místy nabídnout malou změnu v podobě bouřky, nějakého přívalového liáku a podobně, a ono se to hodně lišilo, jo? Někde jsme naměřili další teplotní rekordy, někde už jsme se dočkali a pozor, ku podivu mě překvapilo, že i v mém rodném městě v Opavě a potom i v Ostravě, jako malého překvapení a pozdravu v podobě bouřky. V Opavě prý to přizdobili i kroupy, jak mi říkali naši a ségra, mimochodem ségra zdravím ještě jednou, a v Ostravě jenom silně foukalo a potom jakoby chvilku tak jako řachlo a pršelo, hlavně člověk potom otevřel okna a nadechl se, jako cítil něco jako vzduch po těch několika dnech, ale vím, že ne všichni jste to tak měli, tak jenom malá sondáž, jako jestli včerejšek vám přizdobila nějaká ta dešťová kapka, hrom a blesk, nebo pořád nic. Ostrava, aktuálně tedy tam, kde je ta centrála Rádia Čas, je aktuálně pod mrakem, teploty, no nechci říct, že je proklatě nízko, ale prostě tak jako v pocitově máte pocit, že už jste stejně v sauně, tak myslím, že by to měl být takový ten poslední den toho, co nás trápilo, co už opravdu nebylo léto, a zítra se vrhneme do léta tak, jako známe, jak si pamatujeme z dětství, jakože bylo teplo a že se dalo třeba i běhat a tak dál. Jo, takže malá sondáž pro všechny WhatsAppové ranní skřivany 7766 12 800, byla, nebyla bouřka, co bude, tak... Mám vám to prozradit? Víte, co já vám to prozradím? Poslední červnový den, několik posledních týdnů jsme si užívali boj o skřítku v poklad a po malé pauze, protože jako v těch tropech prostě skřítek nechtěl vylézt, tak dneska uděláme taková bonusová kolečka. A prakticky v každé hodině si někdo z vás přijde na své. Jo? Takže pokud vás bavil lov skřítku a pokladu, zůstaňte s námi, možná už v této hodině otevřeme první boxíky. O, tak je to prosté. Dobré ráno, Moravo, s Radimem.

0: Jedno z nejskloňovanějších jmen letošní hudební sezóny, Shakira, no a další hity, které milujete dnes, poslední červnový den s Radimem na Rádiu Čas. Malá sondáž a chodí i další zprávy, jak to u vás vypadalo, buď to včera, nebo dneska nad ránem s počasím, protože ta kýžená změna v podobě nějakých bouřek by už asi měla brzy dorazit. Zábřeh na Moravě, hromy v dáli a spadlo asi 10 kapek a nějaké ty slzičky. Aha, takže předpokládám, že Michal očekával víc. No tak klidně pište dál, ale hlavní otázka pro dnešní ráno a vlastně celý den s Rádiem Čas a najdete ji na Facebooku a našli jste už přes noc. A to je hodně do diskuze, jak dlouhé zpoždění dokážete tolerovat, jo? Takže máte domluvenou milostnou schůzku, pracovní schůzku, potřebujete něco s někým domluvit, s makléřem a tak dál. Tak jak dlouho jste ochotni čekat? Teď samozřejmě s tím otázkou, jako jestli druhá strana zavolá nebo nezavolá, že bude mít zpoždění. Takže uvidíme míru vaší tolerance. No, pár příspěvků už tam máme, tak schválně, co se nám tady objevilo. Těžko říct, já si čas plánuju, píše Pavla, ale pokud vím, že se někde zpozdím, tak dám hned vědět o tom, kolik to asi bude. To samé bych očekávala od těch druhých. Dobře. Hans hlasuje pro akademickou čtvrthodinku. Markéta, jak kdy nesnáším zpoždění, ale pokud člověk se omluví, tak tolerance je na místě, i když občas v duchu zuřím, jo. A ještě jedna mě baví, žádné zpoždění, přesnost je výsada králů, tak to vidí jiná Pavla, právě v onlinech, to znamená na Facebooku Rádia Čas. A teď vy WhatsAppový číslo už jsem připomínal, to je takový náš hlavní komunikátor, takže 776612800, můžete napsat, můžete namluvit audio i s nějakýma historkama. Myslím, že jediné, co nás omlouvá v poslední době, alespoň tady moje zkušenost, a nechci být ironický, protože jezdím opravdu často, tak kdybych se měl na tu schůzku přesouvat vlakem. Hlavně, no tak jako já poslední týdny a měsíce, to bych říkal jednu historku za druhou, ale teď, co byly tropy, tak včetně mě a řady dalších kolegů i Lenči, která je teď v Praze, ty přesuny nebyly nejenom o tropech, ale taky o čase, takže jako nervy moje, tam by to musel tolerovat každý, který propaguje jenom tu čtvrthodinku. Díky moc za otevřenost, o to jsme tady, poslední červnové ráno a doufám, že pohodička u vás, vás i vás vzadu taky.
1: Dobré ráno.

0: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz.
1: A já to zopakuju, protože jsme tam pro vás, i kdybyste nám chtěli frnknout do světa na nějakou dovolenou, casradio.cz, nejenom k poslechu, přečtete si, co je nového, když tak pravidla soutěží, a nebo předprodej na Megáč, který bude už 21.11. To bychom předbíhali, teprve se těšíme na celé prázdniny, které už tak pomalu začínají, které jsou plné muziky, a řekl bych, že takovým letním hitem, i když souvisel hlavně s loňskou Eurovizí, je Tommy Cash a Espresso Macchiato, což mi připomíná, že kafe jsem ještě neměl.

Tommy je sympatický zpěvák, taky docela stylový muž a miluje recesi, jo. Takže nevím, co z toho bylo záměrem, protože se nedávno objevil na velmi slavné módní akci v oblečku, který teda vzbuzoval emoce a já jsem teda musel se přiblížit k té obrazovce než v mobilu a teď na velké ploše tady na pracovním displeji svého počítače, protože jednak si nesl taštičku, která vypadala a všechny sestřičky a lékaři z nemocnic znají jako takový ten velký odtokový sáček s prominutím na moč, jinak to říct nemůžu. No a ta košilka i doprovodný oblek vypadal, že je zhotovený z lidské stolice. Teda nevím, jestli z lidské, ale prostě vypadalo to a nevím, jak to mám říct, protože jako někteří z vás snídají, tak radši nesnídejte, že má prostě jakoby kakánkovou vestičku. Já předpokládám, jako, že to byly umělé materiály, ale budil velké emoce a na některá místa té prestižní přehlídky ho dokonce ani nepustili. Jo? Ale tak jak říkám, recese se cení. Ti, kteří nás sledují na televizi Relax, tak za chvíli tady nebo tady uvidí důkaz a vy ostatní, abych vás nejradši pořád žádal, jo, o spolupráci přes WhatsApp, jo, 7766 12 800, tak prosím vás, pokud jste viděli Tommy Cash, vestička, stolice nebo slovíčko nahá, můžete najít a když tak bezprostřední názor, jo. Tak jo, tak už dám pokoj, můžete začít snídat, jenom předpokládám, že si teď asi nedáte čokoládovou pěnu. Čas. Radio Čas.

0: Krásný nový den s Rádiem Čas, s Radimem, s dvorním astrologem Milanem Gelnerem, který, a pozor, to nemusí předpovídat, to vám řeknu rovnou, přináší i dobrou zprávu, že dneska to bude velmi hravé ráno a vlastně celý den, protože si dáme mnoho kol skřítkova pokladu. Přesně tak. Teď v těch tropech se odpočívalo, ale ještě než oficiálně kousneme do července, tak opravdu několik kol a několik možností otevřít si boxíky. Včas řeknu, kdy volat, zatím nemusíte, zatím se probouzejte, takže dneska to bude hodně sympatické, hodně jako sympatických kapesných pro posluchače Rádia Čas, jo? Taková bonusovka, že tam jste, my vás máme rádi, kolik je? 6.24, no nejvyšší čas na Milana, jak vidíš to úterý?
1: Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
2: Úterý bude poněkud dramatičtější než dny předchozí. A řešit stále dokola by se měly ty stejné problémy. To znamená porušování dohod, zákonů, pravidel a zákonitostí, podrazy a podvody. Že pak budeme velmi intenzivně prožívat. Naštěstí toho pozitivního by mělo být přece jenom o něco více. Co se týká jednotlivých znamení, tak alby mohou řešit nečekané komplikace. Střelci budou i přes zmatky předvádět sílu své osobnosti a berani mohou být pod větším tlakem. Býci budou velmi přesvědčiví, kozorozi mohou zažívat stavy, já jsem to říkal, a pany budou ve větší míře dávat přednost klidu o samotě. Vodnáři by měli zaměřovat svou pozornost na výdělečné aktivity. Blíženci mohou zažívat nečekané životní radovánky a váhy by měly být úspěšné v získávání financí. U ryb by dnes mělo stát ve větší míře štěstí. Radci budou inklinovat oslava.

0: Malé, velké, úterní, ňuňané pozdravení, nevím jestli do sucha, do tropů nebo do mraků, protože na některých místech České republiky se včera už bouřky objevily, tak jsem trošku sondoval, jak to bylo u vás. Hlásím, že Karviná včera po 8. klidná bouřka, pršilo ani ne půl hodinky, ale jak krásně se spalo a vonilo to, jak si pamatuju z dětství. Jo, jste můj člověk. Jinak a pozor, to už je k tématu a to je krásné, že dokážete přejít, protože dneska sonduju, jak velké zpoždění v rámci schůzky, to je jedno, jestli pracovní nebo milostné, to je jedno, prostě jak dokážete tolerovat, jo. Takže zpoždění asi 10 minutek, pak už jsem nervózní, naštvaná nejsem, ale nemám to ráda, já sama jsem všude radši dřív, tak to byla přes WhatsApp Rádia Čas první vlaštovka Verča, máme tady audio zprávy za chlapy pro změnu Lukáš.
1: Dobré ráno, Radíme.
0: Zdravím.
1: Výsada je přesnost králu, takže tolerance nulová. Aha. Nicméně, pokud jako král čekám na královnu, která za to stojí, tak jsou ochotný počkat téměř libovolně dlouho. Dobré ráno, Lukáš.
0: No, já jsem jednou čekal na svého krále, nestálo to za to v důsledku, ale byly to 2,5 až 3 hodiny. Naštěstí to byly vánoční trhy v Praze, takže jsem si pomohl ještě s vařákem, ale takového blbce už jsem ze sebe dlouho neudělal. Jo a pozor, teda když už jsme u těch, nechci říct o blbců, ale prostě dostal jsem trošku spucung, tak bych to měl asi přečíst. Dobré ráno, je to od Karin, jo. Ráda bych uvedla na pravou míru vaši informaci, že žáci i učitelé už mají prázdniny. Učitelů se zkrácený školní rok netýká, pokud neměli ušetřené samostudium nebo starou dovolenou, tak pracují.

Už jsem v práci ve škole a doplňuji bakalář. Chystám se na poradu. Pěkný den přeju. Tak Karin, teď nevím, jestli mě ještě slyšíte, nebo už se tady radíte, ale v půl sedmé asi ještě ne. Já si dávám pětku. Doufám, že teda ještě projdu, jakože to nebude, že bych musel úplně propadnout do nižší třídy, a když nevím, tak se buď to zeptám, anebo mi to povíte vy, a v tom jste úžasní. Díky moc a dobré ráno, Moravo.

Tak teď nevím, mám vám oprašovat ještě staré vzpomínky, přesně řečeno staré pár dní, nebo si to všechno pamatujete, protože to bylo velké drámo a bavilo vás. Já jenom, že dneska, poslední červnový den, pro vás máme ještě speciální kola skřítka a jeho pokladu. Takže budeme otvírat boxíky, kde můžou být různé částky. Dneska bych řekl tak jako rozumně. Velmi jako rozumné kapesné si můžete zajistit, pokud se tedy dovoláte po výzvě jako ten nebo ta v tom správném pořadí, které je třeba aktuálně čtvrtý. Čtyřka mě láká, jo? Takže čtvrtý, 77661280 a kdo z ranních skřivanů Rádia Čas by si chtěl zahrát, ať volá právě teď.

0: Akažlivý podkres a dneska uslyšíte mnohokrát, protože pro vás máme speciální kola z Křítkova pokladu. No a první, kdo se pokusí takhle brzy z rána, je kdo pak? Dobré ráno.
1: Dobré ráno, tady Lukáš.
0: Luky na cestách, že jo?
1: Ano.
0: Z bodu A do bodu B, pracoviště nebo vyrážíme na dovolenou?
1: Ne, pracovně jedu do Jablonky.
0: Tak jedeme pracovně, jsme schopni se soustředit a vnímat, jo?
1: Aha.
0: Luky, a jenom se zeptám, protože hlasy mi povědomí, už jste zkoušel štěstí ve Skřítkovi?
1: Ve Skřítkovi jsem zkoušel volat, ještě jsem si nedovolal, ale v jiných různých vašich hrách už jsem se i dovolal.
0: Dobře, takže Skřítek, velká premiéra, už teď můžu říct s dárkovým balíčkem od našeho partnera, od Investony, takže jako neodcházíte s prázdnou a máte dneska jako, já nevím, riskující náladu nebo tak jako safe, jak se říká?
1: No úplně nevím, slyšel jsem rozumné kapesné, tak jako...
0: Aha, jo, myslím se, koukám jako celý den rozumné kapesné, někde člověk může zariskovat trošku víc, někde míň, ale tak jako celý den je to tak plus minus vyrovnané, plus minus, prosím vás lidi, jo? Tak jdeme na to, Luky?
1: Pojďme na to.
2: Otevírám Box Rádia Čas, který je plný peněz. 100.
0: Tak stovku máme a dál si to říjte sám.
1: Jdeme dál.
0: Aha.
2: 200.
0: Co teď?
1: Jdeme dál.
2: 300.
1: Jdeme dál.
0: Aha.
2: 400.
1: Jdeme dál.
0: Aha.
2: 500.
1: A naposledy jdeme dál.
0: To už víte jako dopředu, jo?
1: Jo.
2: 600.
1: Tak to stačí tím pádem.
0: Jo, úplně, pozor, málo kdo má takhle jasno, kolem té 500 to bylo vždycky první lámání se ledu, potom 900 až 1000, jo, a potom takový ti odvážní, takže stopka, jo?
1: Jo, jako rozumné kapesné, mně 600 přijde, jo.
0: Luky, dobře děláte, to maximum pravda bylo
2: 700,
0: ale dál by to nešlo, jo, takže to už jsme jakoby si hráli se stovkou, takže přesně tak 600 posíláme, brzy se ozveme, den na pohodu a hlavně dobrý dojezd do cíle.
1: Super, děkuji moc, mějte se fajn.
0: Rádo se, mějte se, mávám.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz

0: 7:45 ráno, nový den, poslední červnový, šárkáme hezký svátek, jste s Rádiem Čas, no a nejenom zprávy, ale taky jakoby to kouzlo, ten šarm, tu vůni a taky tu chytrost obstarává kolegyně Kristýnka Kubánková, ahoj.
1: To bylo krásné, ahoj. Dobré ráno.
0: Ten naznačuju, že si potom dáme další víš, nevíš společně, dneska se budu ptát, já už ani nevím, co tam mám, protože jsem to chystal dopředu. V každém případě dvě věci chci s tebou pořešit, Kristý, jednak popřát hezkou směnu, za druhé zeptat se na tvůj názor. Jak to vídáš, když si domluváš schůzky, a to je jedno, jestli milostného rázu nebo nějaké pracovní, jak moc si tolerantní v rámci zpoždění ostatních?
1: Jsem spíš teda netolerantní, já mám ráda jako dochvilnost a většinou se snažím všude být jakoby možná i dřív než na čas. Jsem schopná těch 10, maximálně 15 minut, tu akademickou čtvrt hodinku, ale jakmile je to víc, tak ne.
0: Jsi schopná i odejít někdy?
1: Jo. Nečekám.
0: Jsem tak jednou odešel a byla to fakt velká úleva. Přesně řečeno, bylo to velké zpoždění, kamaráda, který s tím má problémy, ale on ví, pracuje na tom. A potom mě teda jako by vzal do kavárny a tam začal pracovat a dělat si svoje věci.
1: Ojoj.
0: A to jsem se teda zvedl, pořád jsme si jako blízcí, jo, podobně, ale to věděl, jako, že to už příště dělat nemá. No a druhá věc, na kterou se chci zeptat, já už to trošku zmiňoval, ale ono je lepší to zprostředkovat ještě jako v emocích ostatních. Nevím, jestli si zaslechla jeden z hitů loňského roku, který se týkal Eurovize, Tommy Cash Espresso Macchiato.
1: Ano.
0: Jo, je to takový muž, který jednak hodně dá na módu, hodně na recesi a teď se objevil, já nevím, jestli to byl Fashion Week ve Francii, v každém případě ten jeho obleček si viděla?
1: Ne, mám jít za tebou.
0: Tak jo, tak jestli můžeš, protože on je dobré to asi vidět a okomentovat, jo, tak... Tohle si vzal, má pozor, já jsem říkal vestičku, ale taky trenýrky vyrobené Made in Stolice, nevím, jak to mám říct, a místo kabelky měl vlastně urine bag, se tomu říká anglicky, to znamená takový ten odtokový pytlík na moč. Tak co ty na to?
1: Takový Napoleon.
0: Cože? V překladu.
1: Ne, tak víš, na co narážím, ne? Ohledně Napoleona.
0: Ježiši, aha, tak už to mám zase na talíři. Jenom přiznám, že jsem nepoznal jednu relikvii vlastně po Napoleonovi, ale jenom z obrázku. Já jsem si k tomu nečetl článek a myslel jsem, že to je, co jsem myslel, že to je uschlé...
1: Hovínko.
0: Ano, že to je, ano, uschlá stolice a on to byl úryvek nebo kousíček jeho mužství, tak.
1: No, jako mě to vlastně asi ani nepohoršuje.
0: Mě to pobavilo, no. Protože on si dokáže udělat legraci, jenom myslím, že to muselo, já myslím, že to zapínalo takové ty věci v člověku, protože to byly ty nejšilenější čtyřicítky, mám pocit, že i ve Francii, a že i když každý musel vědět, že to je moda, že to je umělina, tak jakože to prostě ty Čechové věmy spustilo, i kdybys nechtěla.
1: To asi jo.
0: A prý dokonce od někud byl vypuzen, nebo lidi říkali, že regulérně smrdí a podobně. Jo, takže tak. No.
1: Jakože psychika prostě funguje, že když to člověk vidí, tak to zároveň i cítí.
0: Je strašně zvláštní, že já jsem teď polkl, ale tak jakože mám hlad. Takže to už nebudeme. Ne, Kristýnko, můj život.
1: Pohledem jsem teďka hodně soudila.
0: Čečovala, ano, přesně tak. Já taky prozrazuju všechno, co dělám. Takže zhruba za půl hodiny už nevíš?
1: Ano, půjdu
0: tady. Já se budu těšit. A prosím vás, teď zapomeňte, výborně, a k snídaní dobrou chuť.
2: Kontroverzní hvězda české hudební scény Red Z hostem talkshow Selfie s Táňou.
3: Měl jsem rád Black Sabbath a měl jsem rád jakoby temno a měl jsem rád horory, tak jsem to chtěl dát do té hudby.
4: Ty jste seděli u piva a jeden večer si řekl, tobě by slušela kožená kukla.
3: Dát si třeba ty tři pivka, ale jakoby nejvíc. Aby ten koncert jako měl nějakou úroveň, no.
5: Řekni mi, jak člověk, který se narodí v takových romantických vesničkách, najednou
3: dělá tak neromantickou hudbu.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17:55 na televizi Relax.

Jestli dovolíte, já u Katy Perry ještě chvíli zůstanu, protože před pár dny nám představila z Brusu novou písničku a kdo trošku zná nebo sleduje její kariéru, tak ví, že poslední singly, poslední řadová deska, de facto i to následné koncertní turné, třeba že fanoušci ji mají rádi, bylo takové trošku jako, nebylo přijato vlídně, jo? Katy měla velkou krizi, nicméně vrátila se opravdu jako zpěvačka s velkým Z, hlavně dáma s velkým názorem a písnička Watch It Burn, tam je teda baví neuvěřitelně. Tak možná malá ukázka, protože to je Katy tak, jak ji známe. Já nevím, jestli to je dobře nebo špatně, ale prostě jo.

Ono je dobré to vidět taky s doprovodným videoklipem, protože to je zážitek. Nechci prozrazovat pointu, ale prostě Katy se v téhle písničce vyrovnává s tím, co poslední měsíce a roky přinesly. Hodně, hodně tedy názorně a zdobí nádherný štíří ocas. Mimo jiné i z toho důvodu, že pokud se nepletu, tak je to nejenom její planeta, nebo jako její znamení, ale má 7 planet ve znamení štíra v horoskopu, což je teda neuvěřitelná hloubka, ale taky síla, takže i ti, kteří se s ní potkávají, občas to musí být tady hodně náročné, ale tady Watch It Burn v roce 2026 takhle v létě bych si na nějaké té akcičce velmi rád dal. Wow. A pro vás další hity, které milujete, za 5 minut 7 a pohodové ráno s Radimem.

0: Mega léto Rádia Čas. I letos v létě rozdáváme hudební zážitky.
1: Chceš lístky na Shakespeareovské slavnosti Marka Ztraceného, Xindla X a nějakou další pecku?
0: Poslouchej od rána náš program. Postupně odhalujeme výherní větu. Odpoledne volej a když ji dáš dohromady celou, jsi vítěz. Megaléto Rádia Čas.
2: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Čas.
3: Řidiči, pozor, se aktuálně dávejte v obci Stříbrnice na Uhersko-Hradišku, kde se stala dopravní nehoda osobáku. Projíždějte tak místem opatrně. My vám přejeme šťastnou cestu.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
3: V Českem se rekordně šíří svrap. Ostrava podporuje výuku jazyků. Kojetín modernizuje železniční trať do Přerova. Krásné ráno vám u zpráv na Rádiu Čas přeje Kristýna Kubánková. V Českém se rekordně šíří svrap. Je to nepříjemně svědivé kožní onemocnění. Od začátku ledna se nakazilo přes 7 tisíc lidí. Patrně se tak letos dostaneme k počtům kolem 14 tisíc nemocných za rok. Tolik jich bylo naposledy před více než 30 lety. Přibývá ale také úmrtí na tuto nemoc.
0: Morava aktuálně.
3: Město Ostrava dlouhodobě podporuje výuku jazyků na školách všech stupňů. Více nám k tomu už řekla radní města Andrea Hofmanová.
4: Rozdali jsme celkově 9 milionů korun a podpořili jsme 28 institucí. Podpořili jsme fungování rodilých mluvčích na ostravských školách, vedle toho také výuku v cizím jazyce konkrétního odborného předmětu a také bilingvní výuku.
3: Cílem je posílit podporu cizojazyčné výuky a přispět k tomu, aby školní děti začínaly s výukou co nejdříve. Kojetín modernizuje železniční trať do Přerova. Investice za 10 miliard korun nesměřuje jen k vybudování trasy pro vysokorychlostní vlaky. Zahrnuje také stavbu nové výpravní budovy nebo silničního obchvatu města.
0: Rádio Čas, sport.
3: Slávii hrozí, že bude po incidentech při květnovém derby muset hrát doma rok bez diváků. Úřadující český šampion zpřísní od nové sezóny.

Oravo na Rádiu Čas. Rádiu Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Letem, světem, internetem s rádiem Čas a samozřejmě přání krásného rána. Dobré ráno Moravo, dobré ráno světe, s Radimem a Šárkám pěkný svátek. Tak do toho světa bych teď na chvilku vyrazil. Jak asi víte, britská princezna Kate, manželka budoucího krále Williama, si před časem prošla náročným onkologickým onemocněním. Naštěstí, klepeme to, všechno OK. No a tak tu svou vnitřní sílu a hlavně svůj vděk všem zdravotníkům a hlavně i svým spolubojovníkům zvětšila ve výkonu, který myslím, že jako ještě nikdo z královské rodiny nedal, jo. Dala si takovou jednodenní výzvu, za den zdolala nejvyšší hory Anglie, Skotska a Walesu. Doják je, že na konci čekala celá rodinka i s Williamem a trošku jí na cestě jistila horská služba, ale jinak opravdu všechno sama sobě si. Pokud se nepletu, celkem 37 kilometrů s celkovým převýšením víc než 3000 metrů, no a ještě mezi jednotlivými místy, protože ty kopce nebo ty hory jako nejsou vedle sebe, autem urazila vzdálenost přes 740 kilásků. Tak tomu říkám překonávat se. Každý může na různý způsob, záleží, co máte zrovna v merku, někdy i jenom vstát z postele, tak prosím vás, pravou nohou, my vám k tomu pustíme tu správnou muziku, protože pro Rádio Čas platí hity, které milujete, takže další hudební doping a pojďme si užívat společně poslední červnový den roku 26.

0: Rok 1974, v letadle strávil tehdy jistý cestující kvůli technickým problémům a zmeškaným návazným letům neuvěřitelných 134 hodin. To je jedno z největších jako zdokumentovaných oficiálních zpoždění, ale pozor, v rámci cestování. My si dneska právě o zpoždění povídáme, přesně řečeno, jak moc jste tolerantní, když máte domluvenou schůzku jakéhokoliv rázu, milostnou, s kamarádem, partnerem nebo pracovní. Takže, no, jak jste na tom, jak říkám, s tolerancí, sondoval jsem i na Facebooku Rádia Čas. Klárka píše 5 minut bez omluvy. S omluvou vydržím o fous déle, ale ne moc, netoleruji to. Pardon, ještě jednou, netoleruji to. Hezké na rozmluvení. Nesnáším to. Pokud to není vyšší moc nebo vážný důvod, jinak je to strašně neúctivé a dotyčný opozdělec vám tím dává najevo, kam u něj patříte. Aha, zkusíme ještě jednu, jak to vidí třeba Hanka. Dnes má každý telefon, tak se může omluvit. Pokud se neomluví, půl hodiny čekám, odcházím. No už i ta půl hodina někdy, jako dokážete si představit čekat třeba v počasí, jaké bylo poslední 3 nebo 4 dny? Nervy moje. Já jsem sondoval, jestli už se u vás ulevilo a přišla nějaká bouřka nebo pořád jako hicák a z Jižní Moravy pozdrav od Zuzky, tak jenom doplním, Hustopečsko vůbec nic, vaříme se, ani bazén už nás neochlazuje. Nějakých 34 stupňů není výjimkou, asi ne teď z rána, ale přes den. Tak já doufám, že ta středa a dál už opravdu přinese změnu a doufám, že pohodička s Rádiem Čas zůstává. Nezapomeňte, každou hodinu, dneska speciálně, skřítku v poklad a další kolo na sebe nenechá dlouho čekat. Zatím buďte v klidu, já včas řeknu, kdy volat. V klidu.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo.

0: Telefonní číslo 7766 12800, stejné číslo taky platí pro všechny, kteří dávají přednost WhatsAppu, kdybyste nám chtěli napsat, jak jste tolerantní nebo netolerantní v rámci zpoždění a různých schůzek, jo, někdy je to opravdu velké důležité rande, někdy velmi důležitá schůzka, která rozhodne o vaší profesi a povolání a tak dál, takže schválně. A mimochodem přizná někdo taky, že chodí pozdě, a nejenom dámy, ale i pánové, no, tak jen tak na okraj, kdyby něco, chceme vás i slyšet, jo. Bylo 7:15, život, hlavně dnešní den si žádá čerstvé horoskopy pro poslední červnový den roku 2026 a víc už Milan Gilnar osobně.
1: Radio Čas. Radio Čas. Horoskopy na dnešní den.
2: Úterý bude poněkud dramatičtější než dny předchozí. A řešit stále dokola by se měly ty stejné problémy. To znamená porušování dohod, zákonů, pravidel a zákonitostí, podrazy a podvody. Že pak budeme velmi intenzivně prožívat. Naštěstí toho pozitivního by mělo být přece jenom o něco více. Co se týká jednotlivých znamení, tak ale by mohou řešit nečekané komplikace. Střelci budou i přes zmatky předvádět sílu své osobnosti a berani mohou být pod větším tlakem. Býci budou velmi přesvědčiví. Kozorozi mohou zažívat stavy, já jsem to říkal, a pany budou ve větší míře dávat přednost klidu o samotě. Vodnáři by měli zaměřovat svou pozornost na výdělečné aktivity. Blíženci mohou zažívat nečekané životní radovánky a váhy by měly být úspěšné v získávání financí. U ryb by dnes mělo stát ve větší míře štěstí. Radci budou inklinovat oslavám či společenským setkáním a štíři mohou snadněji podléhat pokušením. Hvězdné úterý, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gilnar.
1: Hity, které milujete.
3: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Vegas.
1: Tak závidět se nemá, trošku vám závidím, hodně vám to přeju a hlavně jako kdybych chtěl, tak si koupím lístky, že jo, a nebudu tady naříkat. No já jenom, že si prohlížím výhru v rámci Megaléta, protože i dneska budeme skládat tajemnou větu, čtyři slova, která vás můžou přinést na, počkejte, já se podívám ještě do poznámek, jestli se koukám dobře, no jo, je to ono, no. Letní Shakespeareovské slavnosti, konkrétně na představení v Ostravě, bude to večer Tří králový a konkrétně by bylo dobré, abyste měli čas 9. srpna letošního roku na Slezsko-Ostravském hradě, kde se bude tohleto představení konat. Máme tady dva volné vstupy, takže co pro to udělat? I dneska skládat už od rána tajemnou větu, odpoledne, až kolegáči řeknou, zavolejte, řekněte nám ji v tom správném pořadí, zavoláte, řeknete, vyhráváte. O, jak je to prosté. Nechybí vám ještě něco? Jasně. Posílám po vlnách rádia čas první slovíčko tajemné věty a je to slovíčko dnes. Je to hodně krátká věta a začíná slovem dnes. A že jste to vy, tak ještě jednou dnes. Zapište si, možná ještě dáme opáčko, v každém případě vám přeju pohodové úterý, šárkám krásný svátek. No a co nového v kalendáři? Tak o tom už za chvíli ve Víš nevíš s Kristýnkou.
0: Zvedneš telefon a otevře se ti výherní box.
2: Uvnitř je výhra, stovky, tisíce, nebo možná ještě víc. 3, 2, 1.
3: Bereš nebo hraješ dál? Ale pozor, když to přeženeš, box se zavře.
4: A ty odcházíš s nulou.
2: Rozhodni se správně.
3: Skřítku v poklad Rádia Čas.
5: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
6: Hity, které milujete.
7: Radio Čas. Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
8: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Nová hotová jídla od Hamé, pikantní vepřový guláš s bramboráky a další české i světové klasiky 400 gramů za 89,90. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 100 gramů již za 21,90. Nebo kultovní kakaové sušenky s vanilkovým krémem Oreo Original 44 gramů již za 17,90. A navíc kupte libovolné sušenky Oreo aspoň za 45 korun a získejte mléko Bohemilk z Opočna jako dárek. Více na mojehruska.cz.
9: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.

0: Alex.
1: No, to mi nestihlo. To mi nestihlo, vždycky tak zpívám na konci. Mám rád konce některých písniček, jinak můj... můj koneček. Takhle tě asi uvádět nemám.
2: Tak ale asi ne, prosím.
1: Ocásek vůbec ne, to spíš já si tak občas připadám, protože chytrá holka si. Kristýnka Kubánková stále ve studiu Rádia Čas. Pozor, to vyznělo divně. Ona ne, že by neodešla, jo? Už tady byla před hodinkou, ale prostě tady v našem mediálním domě a tak na střídačku dáváme víš, nevíš a podobně. Než si to dáme, mě vlastně napadlo, to není soutěžní, ale ty máš takové šťastné jméno, které je posvěceno i řadou písniček o tobě. To víš, ne?
2: Jo, jo.
1: Koho jsi všechno zaznamenala?
2: Tak pan Matuška.
3: Hezčí nežli karafia v zahradě, hezčí je tvůj úsměv, Kristýnko.
1: A že vědě, no.
2: Mě dneska úplně líchotíš.
1: No.
2: Potom Kristýnka by měla...
1: Já si to pamatuju, protože jsme měli doma gramofonovou desku, Kristýnka iba spí a ségra mi vždycky říkala, já nevím vlastně dodnes, já jsem potom už nesondoval, ale jakože to bylo podle skutečné události a že s ní chodil,
2: ano,
1: a že se
2: ano,
1: zabila, jo?
2: Slyšela jsem.
1: Ještě nějaká o vás?
2: A potom znám od Mandraže.
1: Aha.
2: To je takové to Kristýno.
1: Ty vás, jste teda populární hodně jako
2: no,
1: v tom show
2: krásné jméno.
1: Hity, které milujete, a la Kristýnka, nicméně teď už oficiální otázky, za minutu půl osmé, pojďme se bavit.
4: Dobré ráno, Moravo.
5: Dobré ráno, Moravo.
4: Víš, nevíš.
1: Tak, svátek má dneska moje ségra. Její křestní jméno, prosím.
2: Šárka.
1: No. U dám se neptáme na věk, ale víš nebo tušíš, kolik roku nás dělí?
2: Vím, že je starší, ale nevím, popravdě.
1: 9,5.
2: No.
1: Rok a půl. Jsme dvojčata.
2: Netrůjské.
1: Nebo 6 let.
2: Mně naskočila ta 9, nevím proč hnedka, tak zkusím 9,5.
1: Ano, zaokrouhovali jsme na 10, ale tak je to 9,5. Narozeniny, dáme zvukovku. Aha, tam pořád ještě. Pořád ještě Petr Nač mi tam běží. Narozeniny má dneska tato žena, slavná sportovkyně, a protože si nechci hrát na přeborníka, co se týče jejich výkonu, tak zkus mi spíš poznat podle hlasu. Nenech se zmást úvodem, jo, toho, čím povídá.
6: Prostě v tomhle věku nejlepší a ten kolektivní sport je jako strašně fajn, když jste mladý, že jo. Musíte tam zkousnout i takový prohry, jako za který nemůžete, že jo, třeba, což s čím já jsem měla vždycky hrozný problém, jako no. A ten starší to má taky, takže já si myslím, že ten fakt jako bude chtít být jako zodpovědný za ten sport, jenom za ten svůj, jako jsem to měla já, no.
7: Tak nakonec. Kdo ví, třeba.
1: Co?
2: Takže nedělá kolektivní sport.
1: Ne.
2: Máš tam k tomu nějakou nápovědu trošku?
1: Myslím, že rekordmanka, jeden rekord se drží dodnes a hodně co dočinění měla svého času po pracovní stránce nebo jako ve stejném oboru je s Honzou Železným třeba.
2: Tak Bára Špotáková?
1: Přesně. To Bára Špotáková, víš pro kterou skupinu? Hudební skupinu měla Bára vždycky velkou slabost?
2: Netuším.
1: A k nápověda, bude nápověda z tvého ranku, jmenuje se tak jedno divadelní drama od Čechova.
2: 3 sestry.
1: A to bylo na základě ale opravdu tvých znalostí, že jo? Ne,
2: jo,
1: to bych
2: vůbec netušila.
1: V roce 1859 přešel francouzský akrobat Blondin, snad to říkám dobře, jako první člověk na světě, na Visutém Mlaně jednu přírodní nádheru. 1859, jo?
2: No.
1: Takže co přešel na tom Mlaně? Budu dávat indicie,
2: no.
1: Jo. Je to místo, které, to možná už na začátek hned, jako, tak dobře, já začnu jinak. Je to oblíbená turistická atrakce. Dobře, je to místo, které tvoří v jednom místě hranici dvou států, amerického a kanadského.
2: Tak to jsou ty vodopády a teď mi vypadl ten název.
1: Jenom připomínám, že během extrémních zim může tohle místo i částečně zamrznout a vytvořit masivní ledový most. Teď počkej, no tak jasně, Enko, když ti řeknu?

0: Nilgarský. Úplně mi to slovo vypadlo.
1: Dívej se na ní. V roce 1936 poprvé vychází román, jehož slavnou, tak trošku i romantickou hrdinkou je postava velmi svéhlavé Scarlett O'Hara. Bo, jak se říká v Česku, Scarlett O'Harové. Jak se tato kniha jmenuje? Tou druhou postavou je Red Butler.
0: Není to...
1: Mimochodem, já jsem si to vždycky pletl.
0: Z Ameriky. Není to takový ten jich... Jo, jich proti severu?
1: A totiž myslím, že seriál se jmenoval buď to opačně nebo, takže já jsem to vždycky říkal špatně, jo. Jich proti severu je správně. No a narosky má dneska i frontman Činasky, Michal Malátný, slavný ročník 70. A protože kolegů v branži s jeho rodným příjmením bylo dost, tak zvolil právě pro kariéru příjmení Malátný. Jak se tedy narodil?
0: Aha, tak to nevím.
1: Nováček? Novotný? Novák? Nebo Navrátil?
0: třeba Novotný. Ale fakt nevím, fakt
1: aspoň
0: nevím.
1: Aspoň tohle si mohla tipnout špatně. Pardon, to bylo pro mě, to jakože zuřím. Výborně. Ano, je to tak, ano.
0: Děkuji, děkuji.
1: Michal Novotný, jo, dívej se, s čistým štítem.
0: No tak to je krása, to mám hned hezčí den.
1: Počkej, jako předtím za neměla?
0: Měla jsem ho od té doby, co si začal pouštět ty hezké písničky a teď to bude ještě krásnější.
1: Jo, máme to hravé, ne?
0: Tak jo, jo, tak jo, moc děkuju, Ráďo.
1: O, rádo se.
2: Dobré ráno, Moravo. Nejlepší důvod vstát z postele. Každý den na Rádiu Čas.

Hele, jsou viry a viry v tom počítačovém světě, ale ten nás bavil všechny. Ještě tady odkaz na Ricka Astleyho, mimochodem úžasná písnička i po letech. Ve kterém roce to bylo? Tuším 2007 a podobně. Prostě mezi lidmi se začal šířit takový odkaz a vy jste mysleli, že si pustíte nějakou, já nevím, vtipnou hlášku, video nebo odkaz na počítačovou hru, ale vždycky vám najel videoklip a právě Never Gonna Give You Up a Rick Astley. Mimochodem, jednak ho to vrátilo na pódium, dá se říct, jednak dneska miliony, ne-li miliardy zhlédnutí a písnička, která nás pořád baví, jo. Tak tohle jsou viry, které teda bereme. Tohletou cestou bych šel i v 21. století, hlavně rozdávat pohodu a úsměv. Což budeme i dál. Kolik máme? 7:38. Jste připraveni na další kolo Skřítka? Skřítka jeho pokladu? Já myslím, že ano. Jak říkáme, rozdává takové rozumné kapesné, záleží na míře vašeho risku. Telefonní číslo 776612800, někteří už volají a ještě neví, kteří v pořadí. No, tak šestý nebo šestá, volejte právě teď. Dobré ráno, Moravo.

0: Tento týden, 3. července by se nám měla vdát, oficiálně to není potvrzené, ale pravděpodobně v New Yorku se svou velkou láskou Travisem Kelsem. Buď to bude probíhat přímo v Madison Square Garden, mluví se taky o luxusním hotelu Waldorf, mluví se o počtu hostů kolem tisícovky, dokonce mají i několik pravidel, pokud jste nezadaní, tak máte zákaz brát si sebou doprovod, nemáte nosit žádné dárky, ale to není vzkaz pro nás, myslím, že nikdo z nás není zván, prostě uvidíme, jak velká událost to bude, ale moc bych se divil, kdyby na světlo světa neprosákly nějaké fotografie, protože paparazzi jsou všude, i když myslím, že Taylor Swift si to dobře hlídá, aby ten den D svého života po těch mnoha bolavých láskách měla opravdu kouzelný. Tak jo, krásný den pro vás, poslední červnový, a vy si chcete hrát, že jo? Tak jo, máte to mít.
1: Skřítkův poklad Rádia Čas.
0: No, to bylo spíš takové jakoby jazzové improvizování. Na lince Rádia Čas, kdo pak? Dobré ráno.
2: Dobré ráno, tady je Filip.
0: Filipe, zdravím, na pracovišti, nebo máte, dovolíte si ten přepich být doma a užívat si trošku ranního volna?
2: Dneska naposledy, já pracuji ve školství, takže dneska jdeme naposledy do práce.
0: Takže je to pravda, protože jsem, říkám, ráno dostal trošinku spucunk od jedné posluchačky, ale samozřejmě s láskou, protože jsem tvrdil, jako, že pedagogové už taky mají prázdniny, takže u vás je to opravdu až od prvního?
2: Ano.
0: Aha. A jak ten váš den bude dneska probíhat? Ještě hodně restů máte?
2: No, doufám, že už máme všechno vyřešené.
0: Ještě musíme pořešit jednu věc, já bych teda s dovolením otevřel pár boxíků, teda přesně řečeno, vy si to řiďte, jo, to otvírání, takže jdeme na to.
2: Ano, jdeme na to. Skřítkův
0: poklad je připraven.
3: Otevírám box Rádia Čas, který je plný peněz. 100.
0: No a jak říkám, je to na vás, no, to riskování nebo neriskování. Co dál?
2: Pojedem dál.
0: Chcete jet dál?
3: 200.
2: Ještě?
3: 300.
0: Je 300 by tam bylo.
2: Tak ještě jednou.
0: Tak ještě jednou 400.
3: 400.
0: To už je oběd a dobrá svačina na dnešek, na poslední vlastně pracovní den, že ano?
2: Ano, je.
0: Chcete zaokrouhlit, Filipe? Nebo? Jenom připomínám, už teď máte dárkový balíček od našeho partnera, od Investony, jo?
2: Tak ne, neskusím to, nechám to tak. Nechám to pro druhé.
0: Fakt?
2: Ano.
0: Dobře, takže 400, jo? Na tom se shodneme.
2: Ano.
0: No tak jako těsně.
3: 600
0: bylo to maximum, ale jako cítil jste dobře v kostech, že už se to blíží, takže výborně, 400, hezké kapesné, vám pravou nohu do prázdnin, ať trvají co nejdéle pocitově, protože když nás baví, tak většinou tečou hodně rychle, jo? Mějte se hezky. Rád jsem vás slyšel, nashledanou.
2: Nashledanou.
1: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz Skřítkův poklad Rádia Čas.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: Počkejte, ještě si musím vybrat jeden. No, tak možná jedna ze života a s nadsázkou od Jiřího Suchého, že randevu je schůzka, na kterou muž přichází s kyticí a žena se zpožděním. No, zažil jsem i pár chlapíků, kteří proto mají slabost, proto být late, takzvaně říká jako Marilyn Monroe. Zkrátka dneska sonduju, když máte nějakou schůzku pracovní, milostnou, s kamarády, s příbuznými, je mi to jedno, jak moc jste ochotní tolerovat zpoždění nebo netolerovat zpoždění, tam asi záleží taky na omluvě a tak dál. Posílám všem krásný den, dochvilnost je výsada vzájemné úcty k druhé straně. Vždycky chodím včas a omluvit se dá vážný důvod. Aha, dobře. Dobře, tak to píše Zuzka, která má premiéru WhatsApp. Aha, máme tady audio zprávu a teď já nevím, jestli je to k tématu nebo k tomu, že jsem sondoval, jaké je u vás počasí, jo? Je od Marka, kterého vždycky rád slyším, tak schválně, jo?
1: Pozdravím všech posluchačů Rádia Čas. Co se týká mojej tolerancie voči meškaniu lidí, tak pri ľuďoch, na ktorých mi záleží, je to nejaké rodinné stretnutie, tak tam hodinka, no dobre, stane
0: wow,
1: sa.
0: Aha.
1: Ale inak 15 minút a moja priateľka mi vraví, že podľa mňa môže nastavovať hodinky. Ja idem niekade z práce ďalek diaľky a nepoviem, že o 5. som doma a 16.59 otváram dvere a všetko je v kľude. Takže čo sa týka mojej tolerancie, záleží na človeku, na ktorého čakám. Krásný deň, Marek.
0: Marko, ste zlatý, takže blízci lidé až hodina. No, ja už som to dneska trošku zmiňoval, tak to možná trošku rozvedu. Ono taky záleží ako na povaze toho človeka, pretože ja mám veľmi, veľmi blízkeho kamaráda, týmto zdravím Jirku, vím, že neposlouchá, takže môžu to prozradiť. A Jirka je fakt úžasný, dokázal toho životě strašne moc, jenom tá logistika je u neho taková. A ja doteď nevím, jestli opravdu nestíhá, nebo si to dělá tak nějak po svém a ví, že mu to odpustíme, ale v rámci domluv a ešte takových těch kostrbatých, jo, tisíc jako věcí na Messengeru a podobně, tak jako vždycky doladit ten čas, ale mám pocit, jako že s každým dalším měsícem a rokem je to lepší a lepší. Tak to nechci zakřiknout, další setkání, dokonce ve třech ještě s kamarádkou Tereskou nás čeká pozítří, tak potom vám dám, když tak vědět, jo, jak to dopadlo, jestli jsme se potkali nebo nepotkali a o sobě jenom slyšeli. A vy ostatní, Facebook a WhatsApp číslo 77661280, rádi vás si slyšíme. Já vím, že víte, jenom připomínám.
2: Dobré ráno, Moravo. Na rádiu Čas.

0: Hlasy, krásné hlasy i z řad posluchačů Rádia Čas a mám velkou radost, že se nám ozývají, nebo že slyšíme i slovenštinu. Většinou je to od posluchače Marka, ale teď taky namlouvá zprávu M, nevím, jestli se představí na konci, ale má premiéru. Jsme rádi, jakože to vždycky poňoukne někoho nového využít právě i WhatsApp číslo dnes na téma tolerance zpoždění, tedy ne když se opozdíte vy, ale hlavně vaši blízcí nebo kolegové z práce a tak dál, tak jak moc jste nebo nejste tolerantní, co, milý M?
1: Jsem relativně tolerantní člověk, pochopím jistým způsobem nějaké rozumné meškání u nějakého člověka, který prostě vím, že je fajn a tak nějak podobně. V rodině to nějak moc neřeším. A co se týká mě, tak u mě je výsada prostě, že chodím všade přesně na čas a fakt na tom dávám záležet a ak nie na čas, tak i 10-15 minut skôr a v tomto já jsem prostě fakt na pohodu. V rodině známy, že ak mám někam prísť na čas, tak na čas prostě prídem. Pozdravujem všetkých, ahoj.
0: Zdravím, mimochodem já jsem taková jako fotobuňka, jo, já jsem hodně zvědavý, tak jsem se koukal na vaši profilovku a vidím jako, že tam sedíte v kokpitu, ale troufám si říct, že to není povolání pilota, ale že jste jenom navštívil nějaký úžasný letoun. Teď už vidím, že mi v přímém přenosu Martin, takže M jako Martin, díky moc za zprávu, byla úžasná, už letěla ven. Vy ostatní využijte jak Facebook, tak dále WhatsApp a doufám, že se máte pohodově, jak jsem se dneska dozvěděl, pedagogové ještě možná ve školách před zítřejším startem prázdnin, tak ať vám to rychle uteče. K tomu hity, které milujete a vždy čerstvé informace v celou. S Kristýnkou.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
4: Řidiči, pozor, se aktuálně dávejte v hranicích na Přerovsku, konkrétně na třídě Československé armády, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
5: Rádio Čas, nejnovější zprávy.

0: Evropa. Obliba příměstských táborů stále roste. Rodiče láká hlavně jejich dostupnější cena i pestrý program, díky kterému se řada turnusů zaplní krátce po spuštění přihlášek. Nejoblíbenější ale zůstávají klasické stanové tábory, a to bez mobilních telefonů a dalších vymožeností.
1: Morava aktuálně.
0: V Ostravě začne rekonstrukce známého ostravského mrakodrapu. Z původně nevyužívané budovy vznikne moderní bytový dům se 111 novými byty, zelenými balkóny i upraveným okolím pro odpočinek. Práce na opravě jedné z nejvýraznějších staveb ve městě odstartují už během července a potrvají přibližně 3 roky. Domov pro seniory v Přerově nabídne klientům větší komfort. Město tu zajistilo instalaci nové klimatizace, která výrazně zlepší podmínky v letních měsících. Práce budou podle mluvčí radnice Lenky Chalupové probíhat za plného provozu.
2: Realizace projektu zahrnuje také potřebné úpravy elektroinstalace a napojení jednotlivých jednotek. Díky nové technologii bude možné zajistit stabilnější a zdravější vnitřní prostředí pro klienty i zaměstnance zařízení. Součástí projektu je také moderní vzduchotechnika se zpětným získáváním tepla pro společenský sál.
1: Rádio Čas Sport.
0: Do Wimbledonu nestoupí zbývajících 8 českých tenistů. Na travnatých dvorcích v londýnském All England klubu se představí Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Vít Kopřiva, Linda Nosková, Marie Bousková, Karolína Plíšková, Tereza Valentová a také Sára Bejlek. Dnes bude skoro jasno až polojasno, místy dokonce oblačno, přidat se můžou přehánky anebo bouřky a teploty se budou pohybovat od 29 do 33 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy, teď pokračuje Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas.

milujete. A já začnu rovnou novinkou, přesně řečeno, každý, kdo se vyzná v historii nebo chodí na chytré kvízy, tak to asi ví, ale podpatky, symbol ženství, nebo dneska symbol ženství, kdysi de facto nosili muži. Ano, vznikly pro perské jezdce, kterým pomáhali udržet nohy ve třmenech při jízdě na koni. Později to byl opravdu symbol bohatství a moci evropské šlechty a nějaké 18. století a později 19. a tak dál. To přineslo do toho ženského módního světa a čím vyšší, tím lepší. A když máme občas jako tendence trošku zarýpat, jo, jakože to nějaká žena s těma, jak se říká u nás doma, šteklema přehání. Já bych povinně každému chlapovi, když to u nás začalo, doporučil, no mimo jiné nějaké, jak se jezdilo na braná cvičení, tak jako jeden den strávit na podpacích, ať se k tomu tak jako můžeme vyjádřit, ale jenom komentovat, když nevíme. Jo. Dáme teda klobouček, i když na druhou stranu taky je to někdy nebezpečná disciplína. Slyšel jsem, že pro záda jako nic moc. Tak to bych možná mohl udělat někdy jako odlehčené letní téma, podpatky. V každém případě dozvěděli jsme se zase něco nového. Čerstvé horoskopy nebudou chybět. Nezapomeňte, že celý tento den hrajeme speciální kola skřítka jeho pokladu a že jste to vy, tak ještě jednou první slovo tajemné věty v rámci megaléta. Je to slovíčko dnes. Zapište si, dnes, výborně, 4 písmenka, 4 slovné věty a ve hře je tentokrát představení v rámci shakespearovských, ještě jednou v rámci shakespearovských divadelních slavností v Ostravě. Takže večer Tří králový může být váš a vašeho partnera. Stačí dobře poslouchat Rádio Čas.

Hudební zážitky nejenom z vln Rádia Čas, ale taky v terénu. Na řadu z nich třeba rozdáváme v průběhu celého léta volňásky. A to je megaléto, to je disciplína, kterou už jsem zmínila, ještě zmíním. V každém případě, nevím, jestli mám teď prozradit, jaký jsem byl loni hlupák, ale jo, prásknu to, protože už to zase klepe na dveře. A Ostrava a každý, kdo bude bydlet v okolí, to asi uslyší na 100 mil daleko, jak se říká. Fenomén jménem Beats for Love, což je velká hudební taneční událost. Jsme rádi, jakože fungují v Ostravě. Loni teda byl velký hicák, letos nás to lízne, přesně řečeno vyjde to krásně, protože dnešek má být takový přelomový, co se týče teplot, a ten zbytek týdne už takový tak akorát na podobnou akci. Tak jenom připomínám, od 1. do 4. července Ostrava, Dolní Vítkovice, přes 550 interpretů, 18 scén, samozřejmě očekávaný hitmaker Calvin Harris, pokud se nepletu, vystoupí hned první den. No, a protože jsem na takové seznamce, kde čistě teoreticky můžete někoho potkat, jako jestli na minutu nebo na celý život, to už záleží na vás, já jsem loni tam začal vydávat spoustu nových fotek lidí, jo? Protože většinou je znáte, kdo tak jako bydlí v okolí nebo široko daleko. A u těch nových jsem všude právě loni viděl jenom tři písmenka. B, F, L. Tak jsem hledal, co to znamená, třeba jako v té milostné oblasti, jako s nějaké praktiky, a pak mi dofaklo, že jsou to všichni, kteří přijeli na Beats for Love, takže stejně nebudou chtít randit, ale spíš pařit přímo na místě nebo se seznamovat rovnou tam. No, takže to je bednář a jeho nevinnost, nebo spíš hloupost. V každém případě další nejen hudební zážitky s rádiem Čas, třeba i v rámci lístku a volňásku v našem megalétě. Takže poslouchejte, bude to stát za to. A to, co říkám, není fráze. Dobré ráno.

0: všem posluchačům Rádia Čas, k svátku všem šárkám, ale třeba taky Mirce, která přispěla k dnešnímu tématu, totiž schopnost tolerance zpoždění, jo? Ať už je to ta, či ona schůzka. Mirka píše, tolerance je 5 minut, ale dá se i vážný problém omluvit, pokud dá dotyčný vědět, ale pokud ne, tak sice nejsem naštvaná, že dotyčná osoba nepřišla včas, ani se neomluvila, ale začnu mít strach, co se stalo. Nicméně právě z toho strachu, které u mě dokážou být teda velké, když mi třeba mý blízcí, které kontrolují pravidelně, nezvedají telefony, tak potom jako když se dozvíte, že vlastně jenom jako ten telefon někde zapomněli, nebo jako že vlastně nepomohli k tomu, aby Rádě byl klidnější, tak potom ten vztek přijde, jo, to je moje zkušenost. Vypište dál, samozřejmě i WhatsAppoví se můžou vyjádřit, pozor, Facebookoví jsem chtěl říct, protože z WhatsAppu čtu pravidelně. No a kolik máme? Za 2:15, jelibo čerstvé horoskopy, máte je mít. Milané, jak vidíš úterý?
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
2: Úterý bude poněkud dramatičtější než dny předchozí. Řešit stále dokola by se měly ty stejné problémy. To znamená porušování dohod, zákonů, pravidel a zákonitostí, podrazy a podvody. Že pak budeme velmi intenzivně prožívat. Naštěstí toho pozitivního by mělo být přece jenom o něco více. Co se týká jednotlivých znamení, tak ale by mohou řešit nečekané komplikace. Střelci budou i přes zmatky předvádět sílu své osobnosti a berani mohou být pod větším tlakem. Býci budou velmi přesvědčiví. Kozorozi mohou zažívat stavy, já jsem to říkal, a pany budou ve větší míře dávat přednost klidu o samotě. Vodnáři by měli zaměřovat svou pozornost na výdělečné aktivity. Blíženci mohou zažívat nečekané životní radovánky a váhy by měly být úspěšné v získávání financí. U ryb by dnes mělo stát ve větší míře štěstí. Radci budou inklinovat oslavám či společenským setkáním a štíři mohou snadněji podléhat pokušením. Hvězdné úterý, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gellner.
1: Dávka hudby, vtipu a energie na Rádiu Čas. Na Rádiu.

0: Kde na to berete, říkám si. Tak asi víte z vln Rádia Čas, že o sobě přiznávám, že jsem teda finanční neznaboch a podobně, že teda mě by finanční gramotnost, já by takhle, kdyby už byla ve školách, tak stejně propadnu a nemyslím to zle, prostě mám takovou naturu, že to radši utratím za, ani ne zážitek, ale spíš jako pro ty své blízké, abych se měl chvilku dobře, než myslet na zadní kolečka. No, není to jako dobrá vlastnost, ale prostě jsem takový. Takže klobouček všem, kteří spoří korunku ke korunce, protože jsem narazil na takový průzkum. A opravdu mě to fascinuje, že Češi nejenom jako, že myslí na zadní kolečka spoří, ale taky si kupují nemovitosti v zahraničí. Jo, ať už na pronájem, nebo aby si mohli odlétnout na nějaké to letní sídlo a tak dál. Velký zájem je pravidelně o Chorvatsko, Rakousko, loni bylo velkým hitem Španělsko a letos jako všichni mají v merku Itálii, jo, kdybyste se chtěli nechat inspirovat. Já jsem taky trošku pátral, které osobnosti třeba si kde co kupují, tak například Byteček v oblasti Dubai Marina. To je to slavné místo, to doporučuji koukat i na internetu, jsou moc hezké fotky, má třeba Simona Krajinová. Na Tenerife, Kanárské ostrovy, má několik apartmánů, které občas tam relaxuje, ale taky pronajímá třeba Alice Bendová. A de facto bych mohl zmínit třeba i mou sestřenku, ta není celebrita, ale společně s manželem mají pár úžasných malých apartmánů, vlastně bungalovu, ne? Tak se tomu říká na Bali. Pravda, on je to částečně jako rodinný podnik a místo, které vždycky jim patřilo a podobně, teď to tam zvelebili a mi už chybí jenom jedno, no, mít chuť cestovat prakticky 24 hodin a potom strávit několik týdnů ve velkém létě, i když, jak mi říkala sestřenka, počasí na Bali, i když jako mají opravdu teplý odchov takzvaně, tak se to nedá srovnat s tím, co bylo teď poslední dny v Praze, jo, takže pomalu mě přesvědčuje. Vám tady korunka ke korunce a možná za chvíli tu pomyslnou první částku přispějeme v rámci skřídka jeho pokladu. Každou hodinu dnes speciálně u mě i u všech kolegáčků otvíráme jednotlivé boxíky a myslím, že za chvíli bude ještě jedna příležitost, alespoň v rámci mojí směny. Buďte ve střehu, včas řeknu víc. Dobré ráno s Radimem.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
5: Vítání slunce při józe v korunách stromů. Návštěva empírového zámku. Kilometry stezek v nejkrásnějším parku se zookoutkem. Zpívající kolonáda a magický západ slunce u moře. Takhle vypadá léto v Karviné. Tak zbalte plavky, sedněte klidně i na kolo a nechte se překvapit, co skrytý poklad našeho kraje nabízí. www.karviná.cz.
6: Užijte si léto na Frýdeckém zámku nebo hradě Hukvaldy. Čeká na vás spousta zajímavých akcí. Více informací na muzeumbeskyt.com nebo na sociálních sítích.
7: Vraťte se s námi do minulosti a oslavte 20 let archeoparku Chotěbus Podobora. Setkejte se s pračlověkem Kelty i Slovany a objevte, jak žili naši předkové. Čekají vás ukázky řemesel, tradičních dovedností i dravci zblízka. Těšíme se na vás 4. a 5. července v archeoparku vždy od 9 hodin. Více na

Omlouvám se fanouškům Depeche Mode, jenom potřebuji vyhlásit, že skřítek a jeho poklad jsou opět otevřeny a boxíky připraveny k tomu, abyste je dobývali. Takže 776612800 a čtvrtý nebo čtvrtá jdou do hry. Volejte!

0: jsem vás prý před chvílí mystifikoval časem. Ubral jsem 2 hodiny, mi to tak jako čas střílí časy a občas se posunu třeba v rámci kalendáře o 6 měsíců, jo? Takže díky za upozornění. Pro ty, kteří nezavnímali, dobře pro vás, jinak teda za 4 minuty bude 9:30. Rádio Čas, Radim Sobislav, já vás pěkně zdravím a ještě někoho vám chci představit.
1: Skřítkův poklad Rádia Čas.
0: A teď to nechám bez zpěvu, nechám to prostě otevřené, ať se představíte sami. Radím Rádio Čas, kdo pak volá? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Petra.
0: Peťo, co je vaším cílem v tuto chvíli?
2: Tak vyhrát nějakou korunku.
0: Už se překvapená, ne, já vás neskouším. Takže voláte v rámci skřítkova pokladu, jo? Je
2: ano.
0: To tak, je to tak. Takhle, už jste pokoušela štěstinu v
2: ano,
0: této
2: pokoušela.
0: Sezóně? Jak to dopadlo?
2: Chtěla jsem 500 a skončila jsem na 4.
0: Tak uvidíme, jako jestli budete odvážnější, ale ať to trošku protáhnem, jo, já vás nechci trápit, ale zeptám se, asi posloucháte, o čem si dneska povídáme. Jak to máte vy se zpožděním lidí, kteří mají přijít nebo s vámi se setkat v rámci schůzky, rodina, přátelé, lásky, kolegové a tak dál?
2: Tak

0: Dál.
1: 400.
0: Dál.
1: 500.
0: Dál.
1: 600.
2: Ani mluvit nemusím, no?
0: Tak ještě.
1: 700.
2: A teď vypadl signál, nebo co?
0: Už mám strach.
2: Aha, 700, jo. Dárkový balíček máte od partnera od Investony, to je prostě vždycky záruka toho, že člověk neodchází s prázdnou. Takže 700 plus 100, nebo necháváme, nebo dáme ještě plus 100, co?
0: Tak ještě jednou.
1: 800.
2: No.
0: To mi stačí.
2: Fakt?
0: Já mám strach.
2: Z čeho? Ze mě? Nebo ze skřítka?
0: Ne. Do skřítka.
2: No, ze ztráty peněz? Počkejte, jak dobře. To bylo? V první dvě kola bylo vlastně, myslím, 700 maximum teda a 600 maximum, jo? Vždycky si posluchači trošku ubrali. Na jaké částce jsme teď?
0: 800.
2: 800, jo.
0: Já to vezmu.
2: Stačí, jo?
0: Jo.
2: Dobře, tak jo. Tak chcete slyšet, nebo ne?
0: Tak můžete.
2: Jako neodkulili jsme se zase moc. Teď bychom to jako zakulatili, ale jak říkám, jako ty dvě stovky to stejně občas ztratíme někde na chodníku. Takže, počkejte, pustila jsem, jo, mám tady podkrát, já jsem si říkal, probá, co to pouštím. Tak, bezprostřední pocity?
0: Tak jsem ráda.
2: Mě hlavně zajímá, jako, jestli jste taková, která to okamžitě posune dál a spíš někomu dělá radost, anebo se opravdu odmění za ty nervy.
0: Podělím se.
2: No, takže zase skupina A. Mám radost, že máte radost, brzy se ozveme a já vám přeju pohodové nejenom úterý, ale krásné celé léto. Péťo, mějte se hezky. Naschled.
0: Vám taky. Naschledanou.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz

0: Podcast. Nebojte se, žádná dramatická pauza, jenom jsem se pozdravil se šéfíkem a už jsem zpátky u vás. Poslední červnové ráno, šárka v kalendáři, já vím, že to připomínám často, tak jednak proto sobecky, že to je ségra, ale taky proto, že spousta lidí zapomíná na jména v kalendáři, někteří říkají, že cíleně, že se to nikdy neslavilo. Znám pár rodin, kde se to slaví pomalu jako svatba, zásnuby nebo velké narozeniny kulaté, takže nevím, co u vás, v každém případě jsem rád, že to s námi žijete, když už možná někteří v dovolenkovém a prázdninovém módu a někteří tak jako trošku mírně přinaštvaní, naštěstí ne na mě, ale na dnešní téma. Jak velké zpoždění jste schopni tolerovat, jo? Tahle ta zpráva v audiopodobě, což vždycky cením, přišla od Jarky.
1: Co se týče zpoždění, tak mi nevadí, ale ne, že mi ten dotyčný napíše 15 minut po termínu, že přijde až za půl hodiny, tak tohle ze srdce nesnáším, ale když mi někdo napíše, já nevím, třeba o půl hodiny předem, hele, budu mít 15 minut, 10 minut zpoždění, tak s tím fakt problém nemám. Ale mám třeba jednu známou a ta prostě zásadně chodí jako o 2 hodiny později, což je opět přišerný, to nechceš. Jinak hezký den, mějte se krásně, Rádio Čas.
0: Jarko, zlatá jste, dobrý dojezd do cíle, mi to připomnělo jednoho příbuzného, už je to promlčené, myslím, že už to moc nedělá, ale když jsme byli děti a byly velké, velké rodinné oslavy, protože, ježiši Kriste, babička je z mnoha dětí a naši taky a tak dál, tak se vždycky čekalo na jednoho příbuzného, protože oslava začala, dejme tomu, ve 2 a oni dorazili vždycky tak ve 4 a byli jako za hvězdy večera, že se na ně čekalo a že vždycky říkali, jako, že my pozdě obědváme a tak dál, ale tak jako rodina, no, tam se odpouští ledacos. A myslím, že takovou pod, dejme tomu, jakoby tu poznámku pod čarou velmi výstižnou tomu dala Gabka, která napsala, ahoj Ráďo, všichni mají telefony a proto úplně nesnáším výmluvu, mi ta zpráva neodešla. No jako halo, výmluvy a hloupé, krásný den všem. Gabko, že jste to zažila na vlastní kůži. Jste zlatí, ale jak říkám, jo, hlavně ať ty emoce nejsou velké, jo, ať vás to nikdo nerozhodí a já posílám další hudební nášup. Protože to je muzika, pravda, bez kalorií, ale krásně výživná. Hity, které milujete a dobré ráno, Moravo.

Jak se to říká, všude dobře, doma nejlíp, tak v rámci dovolených, které jsme řešili třeba včera, byste mohli prozkoumávat krásy Republiky České. Já tam mám taky spoustu cestovatelských dluhů, mimochodem krásné ráno s rádiem Čas, abych nezapomněl nepozdravit. A dokonce ani Beskyry nemám ještě tak moc prozkoumané, i když teď bude o důvod víc, protože tam tradá, máme tady nového rekordmana v chráněné krajinné oblasti Beskydy. Letos v červnu, doslova pár dnů zpátky, nalezli nejstarší buk v České republice. V okolí Velkých Karlovic na Zlínsku v pralesním týmu, pardon, to byli vědci z pralesního týmu Modrá kočka, ale pozdravíme je, protože jsou to borci. Tam se totiž musí ten borec nejenom objevit, ale taky prozkoumávat. A podstrženo sečteno, tenhle ten krasavec, a opravdu krásný je, má 492 let. To znamená, začal růst někde na začátku 16. století, zažil éru, prakticky celou éru vlády Habsburků, obě světové války, dobu, kdy vědci dokazovali, že Země není středem vesmíru, jak píšou třeba novinky.cz. A jak říkám, krásně se na něho kouká, takže možná malý tip na výlet, tedy doufám, že může být okukován, že to tam není zatarasené. V každém případě pro mě je to usměvné z toho důvodu, že nevím, jestli by ho poznal. Já se jako v strojech moc nevyznám. Dub vím, že podle těch typických listů, ale buk, má něco typického buk? Vy mi řeknete bukvice, ty píp, jo, ale jak říkám, já se přiznávám k těm svým malým nedostatkům, ale zkrátka je co slavit i v rámci krás Republiky České, takže další tip na výlet, další muzika, hity, které milujete, a pozor! Jeden, který jich má na kontě opravdu hodně, bude už brzy, doslova za pár hodin, hostem ve studiu Rádia Čas. Zůstaňte s námi a dozvíte se víc. Krásné ráno s Radimem!

Nejenom skvělá muzika, ale taky jejich tvůrci, skladatelé, textaři, muzikanti. No a jeden z nich, jak už jsem naznačoval, bude dneska i hostem ve studiu Rádia Čas. Tuhle tu čest s ním povídat si, a vždycky je to čest, protože je to skvělý, sympatický člověk, bude mít kolega Aleš Klubal už po 10. hodině nebo kolem 10. na Rádio Čas, tak možná, že bych mohl naznačit, co?

0: Pěvák, skladatel, mimochodem svého času si dal třeba i muzikálového Ježíše, jsme málem zapomněli, Petr Cmorík, takže kolem 10. nebo po 10. ve studiu Rádia Čas, tento vzácný host, za minutu 8:45 a my za chvíli ještě jednou zmapujeme, i když možná to změříme i Petrovi, protože dneska se vás ptáme, jak moc jste schopni tolerovat zpoždění, ať už je to láska vašeho života, nebo třeba šéfík a důležité setkání, i když myslím, že zrovna Petr vždycky chodí na čas. Tak jo, tak za chvíli tomu mrkneme na zoubek.
1: Dobré ráno, Moravo. Jedině na Rádiu Čas.
2: Tak když spolu spíš.

0: Dobré ráno, píše nám Hanka, tímto zdravím do Budějic a vlastně všude tam, kde posloucháte Rádio Čas. Já jsem tolerantní, neb sama mám celoživotní problém přijít dřív, natož včas. Porucha pozornosti, několik smajlíků, které říkají, jakože si to opravdu vyčítáte. Na druhou stranu záleží, kde čekám já. Když čekám doma, tak 3 hodinky toleruju v pohodě. V dešti a mrazu je to horší pro ty, kdo čekají na mě. No, Hani, ne, že bych diskutoval s vámi, to vůbec ne, ale já když jsem s někým domluvený a teď jako čekáte doma, tak já neumím dělat něco bokem. Já protože vím, jakože třeba má ten člověk přijet, i když se spozdí o hodinu, ale mi to blokuje v tom, já nevím, uklidit si něco nebo něco přeprát a tak dál, takže ono je to diskutabilní. Vyrazili jsme do ulic Moravy a Slezská a poptali se na to stejné, takže kolik, jo, ta vaše tolerance?
1: Tak 20 minut.
2: Tak to jsem ještě nezažila.
3: 15 minut?
4: No, to půl hodinky ještě, no. Mm-hmm.
5: Já myslím, že hodně záleží, kvůli čeho třeba to zpoždění je, nebo i v jaké jsem já třeba náladě, nebo na jakém jsem místě, že to zvládnu jako akceptovat, že když jsem někde třeba ve městě, tak si zvládnu zajít někam ještě do obchodu, nebo někde se prostě podívat a počkám na toho člověka. Zároveň záleží, no když je to pár minut, tak je to asi v pohodě, když by to už bylo v rámci třeba hodiny, tak už by mi to asi vadilo.
6: Tolerovat žádná tolerance.
0: Žádná tolerance. I když jako čas od času se to přistane každému z nás, někdy za to ani nemůžem, co si budeme povídat, logistika a někde jako dopravní situace a tak dál. Prostě dvakrát měř a jednou řeš, než něco řekneš. Na druhou stranu vy ostatní, a to už jste psali i vy z řad posluchačů Rádia Čas, máte mobily a když zpráva neodchází, tak přece můžete zkusit zavolat, pokud je to možné, že jo, a tak dál. No, tak jsem byl tak trošku přemoudřilý, posílám další porci muziky a za chvíli se budu těšit na Aleše.
7: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.

0: Jedna zpráva za druhou, WhatsApp, Rádia Čas, tak podíváme se, co to máme dál. A víte co? Já to vezmu přímo, jakoby, jak se tomu říká, ne z druhé ruky, přímo od zdroje, tak přímo od zdroje. Kolega Aleš Klubal na směně, jak jsem slíbil, ahoj Ali. Začneme tedy tím, a to mě hodně zajímá, názor Kozoroha, protože ty jako máš rád ten vnitřní řád a disciplínu. Tak co zpoždění, ať už tvých blízkých, nebo taková ta oficiální setkání a schůzky třeba pracovního rázu, jak to zvládáš nebo ne, když teda někdo se opozdí a ještě se neomluví.
1: Hele, já jsem na to strašně alergický, jo, to je úplně u mě zásada alfa omega všeho, že když se něco domluvím, tak tam jsem přesně. Mm-hmm. Samozřejmě stane se, jo, že jsi nemocný, nebo já nevím, nějaká zácpa, jo, práce a tak dále, ale jinak jako to vidím, jakože buď jako mám o to zájem a přijdu přesně, nebo to nemám zájem a já to takhle beru, jo. Takže hodně alergicky vysazený jsem na ty pozdní příchody.
0: Poznají nemám to na tvojí mimice?
1: Poznají,
0: nebo dokonce něco řekneš. Mm-hmm. Jo? Fajn. Já si myslím, a už jsem to trošku naznačoval, že host, kterého tady budeš mít zhruba za hodinku kolem desáté, tak vždycky chodí na čas, teda pokud není problém někde na dálnici, že jo, jako na spojnici mezi Slovenskem a Českem, tak povídej přání, koho pak budeš hostit.
1: Petr Smolík už tady byl na jeden rozhovor se mnou, je to fantastický chlap, jo, skvělý člověk, jo, takový, no, já vždycky říkám nohama na zemi, jo, čím víc znamenáš, tak já mám takový pocit, jo, jako že si víc nohama na zemi, jo, takže jsem strašně rád, že tady budu, moc se na to těším, je 20 let na scéně, má novou desku, zahrajeme si z nějaké písničky, takže určitě buďte u toho po desáté, je tady Petr se mnou ve studiu.
0: Vidíte, tak to máte i s bonusem, hity, které milujete, a nezapomeňte stále skřítku v poklad a prakticky každou hodinu jedno bonusové kolo. Já to řeknu takhle, můžu trošku napomoci lidem?
1: No.
0: Pokud jste poslouchali, protože jsem vždycky prozradil ta maxima, která byla v mých ranních třech kolech, tak nějak plus minus bych se točil kolem toho i u Aleše.
1: Wow.
0: Tak hezké dopoledne.
2: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Brně na ulici Sokolova, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
3: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
2: Česko přibývá násilí. Karviná bude mít nové multifunkční sportoviště. Vsetín bojuje proti vizuálnímu smogu. Pohodové dopoledne vám u dalších zpráv na Rádiu Čas přeje Kristýna Kubánková. V Česku přibývá případů s vysokou agresí, a to především u dětí. Pravidelně se také začíná objevovat takzvané zážitkové násilí, tedy násilné chování dětí a dospívajících, které vzniká hlavně kvůli touze něco zažít, vyzkoušet si hranice nebo získat adrenalinový pocit.
3: Morava aktuálně.
2: Karviná se dočká nového multifunkčního sportovního areálu. Místní zimní stadion totiž čeká rozsáhlá modernizace. Zařízení ze 70. let by nově mohlo nabídnout třeba tenisovou halu nebo posilovnu. Říká to náměstek primátora Andřej Bizoň.
4: Tribuna na zimním stadionu pojme až 7000 diváků, což je obrovská výhoda. Uvažujeme například o tom, že by se zde hrály finálové zápasy hazenkařské ligy HCB nebo i utkání evropských soutěží. To dnes není možné. Stávající hala pojme maximálně 2000 lidí. Tímto bychom dopřáli fanouškům házené možnost zaplnit při zápasech ještě více míst.
2: Vsetín bojuje proti vizuálnímu smogu. V rámci workshopu tak učí místní podnikatelé, jak pracovat s výlohami. Na úpravu jim nabízí i peníze. Ty by právě měli lidi povzbudit k tomu, aby se programu účastnili a společně vytvářeli ve Vsetíně kultivovaný prostor.
3: Rádio Čas, sport.
2: Miroslav Koubek krátce po vyřazení na mistrovství světa skončil u fotbalové reprezentace. 74letý kouč převzal národní mužstvo v zimě. V přesnu dovedl tým po 20 letech na světový šampionát, kde jeho svěřenci s jediným získaným bodem obsadili ve skupině poslední čtvrté místo. Dnes bude skoro jasno až polojasno, místy oblačno, přidají se přehánky, místy dokonce bouřky a teploty se budou pohybovat od 29 do 33 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Tak hurá, odstartovaly prázdniny, ty 2 roky prázdnin, že jo, Verna, zůstanou asi jenom v knížce, ale i ty 2 měsíce bohatě stačí na to vyčistit hlavu, odpočinout si od těch povinností, co bychom za to my dospěláci dali. A tak víte co, spoustu zážitků, fotek, kamarádu, sluníčka, vody, hezkého počasí, prostě vydařené volno, budeme z toho, co načerpáme, žít ještě hodně dlouho. No a pokud třeba teď už balíte kufry, jedete odpočívat, tak si to užijte na plné pecky. No a ať platí rádio, čas všude s vámi i na dovolené a prázdninách. Od Aleše Škobala vydařené úterý a schválně, jak dlouhé zpoždění dokážete tolerovat při domoveném setkání nebo nějaké schůzce. Já už jsem to zmínil, já jsem na to alergický. Takže pište popravdě Facebook, WhatsApp, Rádia Čas. No a za pár minut se staví skřítek Rádia Čas, takže hlídejte si výzvu. A teďka všemu, co děláte a dělat budete, hity, které milujete. Za okny už je taky fajn, já k tomu dodám, není co řešit.
1: Rádio Čas.

0: Pam, pam. Každou hodinu bude s vámi Skřítek.
1: Skřítkův poklad na Rádiu Čas.
0: Autem poklad si zahrajeme právě teď, takže volejte 77 66 12800. Hraje třetí z vás, kdo se ke mně do studia dovolá. Takže tvůj, pro štěstí držím palce. Ať to jde, volejte.
2: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Čas.
1: Malý, ale šikovný a bohatý je skřítek Rádia Čas, takže kdo si chce u něj vydělat, kdo se dovolal jako třetí, hned to zjistím. Haló.
2: Dobrý den, tady Bára.
1: Báro, zdravím, jak jste přežila včerejší peklo za okny?
2: No, je to hrozné.
1: Je to hrozné, že?
2: Těšíme, až poprší, ale nás to tady obchází.
1: Včera u vás pršelo?
2: Nepršelo.
1: U nás pršelo tady v Ostravě, bylo to famózní. Zachránilo nás to, tak vám přeju déšť, ale teď vám přeju i výhru. Jak vysoko míříte?
2: No to nevím, poraďte.
1: No, Ráďa už ráno říkal, že se to tak nějak bude točit kolem toho, co řekl, já nevím, co řekl, víc neřeknu. Otevřu krabici, můžu?
2: To jste mi neporadil, můžete. No.
3: Otevírám box Rádia Čas, který je plný peněz. 100.
1: Stovečka na kávičku, ta je tam vždycky. Báro.
2: Takže dál.
1: Jedeme dál.
3: 200.
1: 200 tam jsou.
2: Ještě dál.
1: Ještě, máte odvahu.
3: 300.
1: Ano. Tak
2: ještě.
1: Co? Ještě.
3: 400.
1: No, 400 by tam byly.
2: No, tak ještě zkusíme.
1: To už bude oběd, možná koupaliště, ta kávička ve dvou s nějakým dobrým zákuskem. 500!
2: Tak teď nevím. No.
1: A já neporadím.
2: No, tak to byste mohl poradit. No. Tak ještě zkusíme.
1: Zkusíte, dobře, máte odvahu. A já vám za to zaplatím.
3: 600!
2: No, zkusme ještě jednou.
1: Ještě jednou to zkusíme.
3: 700.
1: 700 tam je.
2: Tak bereme.
1: Bereme?
2: Beru.
1: Báro, schválně, kdybyste řekla 800, jo? Bylo by tam.
2: No. Teda, tak to jsem měla štěstí.
1: To máte štěstí, ta štěstěna seděla vedle vás. Co za to bude?
2: Tak asi ta kávička.
1: Kávička. Já vždycky říkám, že ty malé věci potěší. Báro, užijte si to. Posíláme,
2: děkuju,
1: mějte
2: moc
1: se krásně. A vůbec užívejte dovolenou, prázdniny, léto. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, nashledanou, děkuji.
0: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz. Užijte si léto na Frýdeckém zámku nebo hradě Hukvaldy. Čeká na vás spousta zajímavých akcí. Více informací na muzeumbeskyt.com nebo na sociálních sítích. Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz.
3: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Megaléto Rádia Čas.
1: Megaléto Rádia Čas je dneska, někomu z vás udělá radost a v finále klasicky dneska odpoledne. Ale pokud s Rádiem Čas chcete vyrazit na Shakespeareovské slavnosti na Slezsko-Ostravský hrad, bude to 9. srpna, tak musíte složit tajnou větu. A ta už odkryla první slovo. Já přidám další. Druhým slovem je se. Jo, druhým slovem je se. Tím prvním je dnes. Když to dáme dohromady, tak je to dnes se. Držím palce. Finále odpoledne a také další dvě slova. Za chviličku také léto v zajímavostech, no ale teď hity, které milujete, tak zůstaňte s námi.
0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes

0: nejsilnější a nejvyšší teploty se budou pohybovat od 29 do 33 stupňů Celsia.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

milujete. Rádio Čas.

Rádio Čas a hity, které milujete. Jsme tady s vámi v létě, o prázdninách, na dovolené, ale také v práci, takže pokud jste v práci, to utíká. Dneska už není tak teplo a věřím, že už nebude tak teplo a že se bude ochlazovat a že budou už ty normální letní teploty. Jinak ano, léto je tady pořádně rozpálené a tak třeba k němu i letní zajímavosti. Takže věděli jste, že komáři nám otravují, tedy lidem, léto více než 30 milionů let, že v létě trávíme z celého roku tedy nejvíce času v kinech, tak to jsem třeba nevěděl. Symbolem léta je meloun, ten z lednice pořádně osvěží, zrovna včera jsem si dával. Měsíc červen získal své jméno podle římské bohyně Juno, manželky Jupitera. V létě bylo prokázáno a dokázáno více nevěr než v jiných časech roku. Ještě možná taková perlička, když je hodně teplo, tak Eiffelovka je v létě o 6 cm vyšší než v zimě. Ano, letní teploty roztahují železo. Dneska bude asi opět nejlíp u vody, tak pokud se chystáte, samozřejmě užijte si to a klidně si nás přibalte. Prostě Rádio Čas a hity, které milujete. Jinak za chviličku ve studiu, tedy po 10. hodině, Petr Cmolík má novou desku, je 20 let na scéně. Budeme se bavit taky o věcech, které jsou takové nevšední. Já vždycky tomu říkám takhle, jakože zajít za tu oponu, o čem se neví, tak já z Petra se budu snažit tyhle ty věci vytáhnout. Počkejte si na to, určitě to bude zajímavé. Jsme Rádio Čas.

0: Rádio Čas. Rádio Čas. Vždyť jich znám tuny moderních slečen. Za čtyři rumy byl bych jim vděčen.
1: Pod povrchem. Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru.
2: www.podpovrchem.com.
1: Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
3: Hity, které milujete.

0: Tak už za chviličku se mnou ve studiu zpěvák Petr Cmurik s novou deskou, spoustou zajímavostí o něm a také o muzice. Teď jdeme ale s Kristýnou Kubánkovou na čerstvé zprávy a bude 10 hodin, jsme Rádio Čas.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
5: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte ve Třinci na ulici 1. máje, kde se stala dopravní nehoda. Nehodu nám hlásí také Brno z ulice Sokolova. I tady buďte opatrní, my vám přejeme šťastnou cestu.
6: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
5: Českem se šíří svrap, Ostrava podporuje výuku jazyků, Kojetín modernizuje železniční trať do Přerova. Pohodové dopoledne vám u dalších zpráv na Rádiu Čas přeje Kristýna Kubánková. Českem se rekordně šíří svrap. Je to nepříjemné svědivé kožní onemocnění. Od začátku ledna se nakazilo přes 7 tisíc lidí. Patrně se tak letos dostaneme k počtům kolem 14 tisíc nemocných za rok. Tolik jich bylo naposledy před více než 30 lety. Přibývá také úmrtí na tuto nemoc.
6: Morava aktuálně.
5: Město Ostrava dlouhodobě podporuje výuku jazyků na školách všech stupňů. Více nám k tomu řekla radní města Andrea Hofmanová.
7: Rozdali jsme celkově 9 milionů korun a podpořili jsme 28 institucí. Podpořili jsme fungování rodilých mluvčích na ostravských školách, vedle toho také výuku v cizím jazyce konkrétního odborného předmětu a také bilingvní výuku.
5: Cílem je posílit podporu cizojazyčné výuky a přispět k tomu, aby školní děti začínaly s výukou co nejdříve. Kojetín modernizuje železniční trať do Přerova. Investice za 10 miliard korun nesměřuje jen k vybudování trasy pro vysokorychlostní vlaky, ale zahrnuje také stavbu nové výpravní budovy nebo silničního obchvatu města.
6: Rádio Čas, sport.
5: Slávii hrozí, že bude po incidentech při květovém derby muset hrát doma rok bez diváků. Úřadující český šampion zpřísní od nové sezóny podmínky při nákupu vstupenek a zatím odložil prodej permanentek na tribunu Sever. Dnes bude převážně skoro jasno až polojasno, místy také oblačno, přidej se přehánky, také silnější bouřky a teploty se budou pohybovat od 29 do 33 stupňů v Celsia. To bylo za aktuální zprávy na Rádiu Čas všechno.
6: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
8: Aby nás ten pohyb bavil, aby nám dělal dobře a abychom měli motivaci ho dělat znovu a znovu. Rádě usnul, ne, protože jsem měla motivační řeč.
9: Ale v reálu se vás snažíme neuspat. Každý všední den 6 až 9. Přidáte se? Rádio.

0: Peter Cmulík na současné době patří k těm nejpopulárnějším zpěvákům na slovenské hudební scéně, ale také u nás. A dneska se mnou ve studiu, takže ahoj, Peter.
1: Krásný den, děkujem za takéto parádné uvítanie.
0: Řekl jsi krásný den, jak se ti vůbec cestuje v tom horku?
1: Cestovali jsme včera a na Beskydoch aj sprchlo, takže bylo celkom se to dalo vydržet.
0: Okudu jsi cestoval v tom dešti, tak to bylo fajn.
1: Ano,
0: super.
1: Jo. Bylo vítané ochladeně naozaj, lebo teraz je šialené, jako je teplo.
0: Jak se na tebe dívám, tak si říkám, to není možné, Peter Cmulík 20 let na scéně.
1: A to jsem začal celkom neskoro, lebo jsem má 26 rokov vlastně.
0: Hele, ty plánuješ právě k tomuto výročí budoucí album a z něj už tuším je nová singlovka Mel.
1: Ano, prvou lastovičku, jako se u nás hovorí, vlaštovku u vás, jsme dali teraz von, volá se Nádych výdych a je to taká predzvesť vlastně albumu. My jsme plánovali ten album na tento rok, ale tým, že oslavujeme tých 20 rokov a ideme robiť koncerty, tak to nejak, mi to nejak nevyšlo. Časom.
0: Já vždycky šastnu nad tím, jak je až těžké nebo není těžké z alba určit, tak tohle bude hit, tohle zabere. Jo, ty si to třeba řekneš a potom hlas lidu a je všechno jinak. Jak vybíráte a cítíte, tohle bude hitovka z alba?
1: To veľa ľudí sa o to pýta, neviem prečo, lebo my máme nejaký pocit z pesničiek, z hudby, ktorú robíme a musím povedať, že ani nad tým už veľmi nešpekulujeme, že či to bude hit alebo nie. Keď máme pocit, že to sme my, že to je naše, že to máme radi, že sa nám to páči, že sa to bude dobre na koncertoch a že to naši fanúškovia budú mať radi, lebo to je ten typ hudby, tak do toho ideme. A že či to bude hit, to sa len uvidí.
0: Mě by ještě zajímalo třeba, jestli se promítá tvůj život, láska, rodina, zkušenosti do tvých textů, muziky. Hraje to velkou roli?
1: V každém případě, keď já píšem ten text, čo je teraz většinou, tak musím vycházet zo seba, lebo konec koncov já jsem ten, který to zpívá tým ľuďom a čím si viacej uveriteľnější, alebo tak čím si viacej pravdivý, tým si uveriteľnější. To asi tak je.
0: Platí u tebe také to, jak třeba, já nevím, u Beatles, že na tu první dobrou jsou ty písničky nejlepší, že prostě boom ho, mám to za 15 minut, zabere to, s něčím se tentuju, jo, několik, já nevím, dní a nic z toho?
1: Je to častokrát tak, že keď něco je dobre poskladané, alebo to dobré skladanie je veľmi jednoduché. A potom, keď to nejde a už len vymýšľa, že čo do toho ešte dáš, aby to nejak fungovalo, tak to už vie, že to nie je dobrá pesnička.
0: Hele, 20 let na scéne, jaký byl Peter před 20 lety? Jaký je teď, jak sa to mení?
1: Neskúsený, vystrašený, mladý.
0: Není to lepší niekdy, neskúsený? To je ta dravosť.
1: Neviem. U mňa to bolo také zvláštne, lebo ja som sa venoval spevu a nevenoval som sa skladaniu pesničiek. To bol akože veľký handicap zo začiatku, že som tie pesničky ako keby nepísal. Nebol som ten písničkár proste, ktorý potrebuje zo seba vydať nejaké svedectvo, nejakú spoveď, niečo proste, lebo ho rozdrapí, tak musí to dať von. Aj keď, no tí písničkári, keď aj dva akordy vedia na gitare, ale už sa derie z nich pesnička. Ja som sa skôr venoval spevu ako nástroju a mne stačilo, že som vedel zaspievať ťažké party Led Zeppelinu a Deep Purple a AC/DC a Black Sabbathu a týchto vecí a mi to prišlo ako určité majstrovstvo a tak som sa tomu venoval a mi to aj stačilo úplne, že som nepotreboval písať pesničky. Takže toto bolo také, že potom po tej súťaži zrazu bolo treba vydať vlastný album a ja som s týmto vôbec nemal skúsenosti. Takže tam vidím, že keby som nemal tým ľudí okolo seba, ktorí naozaj napísali tie pesničky a ja som potom napísal texty, tak by to bolo ťažké.
0: Ty si teď spomenul soutěž Superstar, samozrejme. Jak na to spomínáš? Šlo by to i bez té soutěže, nebo to bolo najednou z nuly na stovku?
1: Šlo by to určite, ale pomalšie. A nebolo by to z nuly na stovku, lebo my sme tie zásadné hity ako Dážď, Mám pocit, boli už napísané. Tie sme už mali už pred súťažou, počas súťaže som dopísal texty a po súťaži rovno sme to nahrávali. určite tá pozornosť médií a ľudí a všetko, lebo to vtedy bol veľký ošial. To už nie je ako teraz, že to ľudia akože vnímajú, že to je, ale vtedy naozaj urobila tá súťaž veľké hviezdy z ľudí.
0: U nás úplně podobně, jo, ano, to bylo skoro stejné. Já bych se ještě teďka vrátil k tomu 20 let na scéně, že chystáš to budoucí album a ty už máš tu první vlaštovku z toho alba, je to písnička a teď k ní.
1: Ano, písnička se volá Nádych, výdych a můžeme o něj porozprávat trošku?
0: Určitě.
1: No, je to taká letná pesnička, ktorá väčšinou sa evokuje, že nádych, výdych, že to je pred nejakým ťažkým rozhodnutím, alebo keď ťa niečo nahnevá, alebo niečo, ale vôbec nie. Túto pesničku som zobral úplne tak zľahka, tak po povrchu a skôr je to taký pacifizmus, že nech máš akýkoľvek problém. Stále som si predstavil takéto memečko, určite viete, jak je Zemegula, kde je z vesmíru s tvojimi problémami a potom vedľa je Zemegula bez tvojich problémov a obidve vyzerajú úplne rovnako. Takže že vlastne, že nech sa deje čokoľvek, tá zem sa bude stále točiť ďalej a netreba si robiť ťažkú hlavu z veci.
0: Áno, je to ťažké z tej hlavy to vyhodiť ven a proste to vytesniť.
1: Treba to predýchať a ísť ďalej.
0: Takže dáme si tú singlovku.
1: No ja budem rád veľmi.
0: Ale my si teďka dáme tú singlovku a takhle sa zeptám, ty tady máš ve studiu kytaru, šlo by nieco potom třeba zahráť, že už by sme nehráli tvoje hity, ale ty by si zaspíval tady?
1: No ja rád.
0: Jo, jo.
1: Áno.
0: Tak si na to počkejte. Hity, které milujete.

0: výdych. Tak to byla nová singlovka Petra Cmuríka, který je právě teď se mnou ve studiu. Já už jsem trošku slíbil, že ty další otázky odlehčím. Jseš na to připravený?
1: Můžu? No nevím, uvidíme.
0: Rovnou do tebe, jo, uvidíme.
1: Pojď,
0: ale,
1: uvidíme.
0: Co, ale upřímnost, jo?
1: Dobré.
0: Co tě na fanoušcích občas nejvíce štve, jo? Ale nikdy jim to třeba neřekneš. A kdybys měl tu příležitost, jestli bys to na ně, jak se říká, vybalil?
1: Mhm. Fíha, tak to je taková otázka, na které by se možná aj musel porozmýšlet.
0: Je toho spoustu, tak.
1: Určitě. Víš čo, keď tvorím, napíšem pesničku a potom oni na tým poli myslí, že prečo si to takto napísal, čo si tým myslel, že majú pocit, že oni by to napísali, že ináč, napríklad, vieš. To je také, že ja by som nikdy nikomu nepovedal, že to mal napísať ináč, veď napísal to tak, ako chcel, vieš, ak to z neho prišlo. Takže takéto, robia to ľudia, s ktorými sa poznáme viacej a majú pocit, že sú bližšie k nám a že nám môžu radiť, ako keby.
0: Jasne, víš co, ja, když to na koncert a tam ten interpret daný zahraje nejakou novinku a si říkám, Ježišmaria, to stojí za prd, jo, a za měsíc, dva měsíce říkám, Ježišmaria, není lepší písničky, než je tato. Ale představ si, že ti někdo nabídne 20 milionů, 20 milionů, jo, ale už nikdy nesmí zaspívat.
1: Koľko je to eur, poč?
0: Ani jednu. Ani jednu písničku. Ale my to přepočítáme potom.
1: Ani jednu písničku?
0: Ne.
1: Jestli bys to vzdal. Vůbec?
0: No.
1: Že by som to vzdal.
0: A nebo po případě, jak aby to byla částka, jo? Aby si řekl, dobře, balím to mi stačí, jedu někde na Karibik a končím, jo?
1: Fíha.
0: No, co?
1: Ale já mám rád tu moju robotu a to moje zpěvání. Tak... Víte, že nepovedal som úplne, že to neexistuje, že by som ďalej spieval. Podľa mňa by nejaká čiastka bola. Ale 20 miliónov to nie je ani... To je koľko? 800, 700 tisíc eur? To je málo.
0: To je dobře. To sme srdcáři, přece jenom. Vidím na to, že si srdcář.
1: To je presne tak, že máš také otázky, na ktoré sa nedá odpovedať normálne, ale... Ale je pravda, že to asi, by som musel nejak, že veľmi niekomu vadiť, nie? Že by bol ochotný zaplatiť, že počať, ty už nespíva nikdy.
0: Jasne, to by sme sa unudili. Ale existuje nejaká tvoje písnička, my to třeba moderátoři máme, tady hrajeme písničku, ona je ohraná, my ideme ze studia ven, jdeme na kafe, než dohraje, pak jdeme zpátky, kterou už nemůžeš na koncertech tvoje písnička slyšet, publikum je, ale prostě chcej, ty už ji nedáváš, jo? Je nejaká taková?
1: Mám ban na jednu pesničku, ktorú si často pýtajú ľudia. Volá sa Nemusíš sa báť. A vážne, nehrám vôbec nikdy, ani keď neviem čo, lebo nemám na ňu dobré spomienky, keď sme ju robili. Mm-hmm. Aj v kapele nastala taká nejaká, že hádka s producentom a tak. A nemám ju rád, veľmi ju nemám rád. Dokonca to bolo, že aj najhranejšia skladba v neviem koľkom roku, čo mi strašne vadilo. Takže áno, mám.
0: To asi mají všichni. Peter, takhle se zeptám, jo, kdybych právě teď, jo, neudělám to samozřejmě, zavolal tvé manželce, jo, a zeptal bych se, co je na Petrovi Cmuríkovi to nejotravnější pro ně, ta nejotravnější vlastnost, co by řekla, ale pravda.
1: Tak myslím, že by mala zoznám nejaký.
0: Až tak, jo.
1: Vychrylila. Nie, však sme spolu 10 rokov, takže už o mne asi všetko vie. Myslím, že to, že som tvrdohlavý.
0: Ja som
1: barán a to je proste, to vidno na tom, ako komunikujem. A ona je Leo zase, takže to je talianské.
0: A úplne upřímne bavilo by to, kdyby si bol absolútne normálny, kdyby si nemiel takové tie výkyvy, jo, kdyby to bolo v tom cajku, tá rovná čára, to by nikoho nebavilo, že?
1: Neviem, akože je fajn žiť kľudný život, ja si myslím, celkom, ale jasne, potrebuješ trošku aj tie sinusoidy, aj trošku vzrušenia a napätia.
0: Ale ty máš v ruce kytaru, poďme na nejakú písničku.
1: No, dobre. Ktorú dáme? Počkaj. Dobre, počujeme sa. Dobre to je.
0: Áno.
1: Tak keďže sme v rádiu Čas, tak dáme pesničku To boli časy.
0: Poďme.

0: Se mnou ve studiu Petr Cimolík. Já musím teď říct takovou jednu zajímavost. Viděl jsi všechny holky tady za oknem?
1: Nevím, co jsem viděl nějaký pohyb.
0: Celé rádio prostě je tady za oknem a dívali se na tebe. Paráda. Pojďme dál. Petr, já jsem říkal takové ty crazy otázky, odlehčeno. Máš doma status hvězdy? To znamená, že nejsi ten, kdo vynáší koš, anebo naopak skládá ponožky, jo? Jdeš do toho?
1: Všetko robím, samozřejmě, že všetko robím. Doma som tatinko, mám dvoch 8-ročných synov a žijeme klasicky normálny rodinný život, takže nemám žiadne výhody doma.
0: Ale kdyby ses na jeden koncert, jo? Kdyby ses na jeden koncert pozval kohokoliv, živého, neživého, kdo by stál vedle tebe, vedle mikrofonu, vedle tebe, kdo by to byl?
1: Milión ľudí mi napadal, prvý v rade ma napadol Chris Cornell.
0: Wow.
1: To by som si vedel predstaviť veľmi.
0: Tak to, jo, a šlo by to třeba?
1: Čarovný hlas.
0: No, že by sa to niekdy stalo?
1: No nešlo, už zomrel.
0: Jo, takhle.
1: Povedal si živého, neživého.
0: Jo, jasne, tak to se omlouvá. Hele, jakou nejdivnější věc ti fandové kdy dali, co si dostal?
1: Poviem, lebo bola to taká sranda. Dostal som taký balíček, bola tam čokoláda a nejaký prívesok a niečo a dezodorant tam bol. Nebolo to myslené zle, ale tak som sa na to pozrel, že fakt, to treba, potrebujem.
0: Říkáme,
1: tak to bolo divné.
0: My vždycky říkáme, že dôležité je, že si na nás niekto spomene, že sme nieco dostali. Že?
1: Určite.
0: To je super. Hele, Peter, kdyby vznikl film o Petru Cimolíkovi, kdo by tě hrál? Měl by si takový typ, jako, kdo by tě mohl hrát jako herec ze Slovenska?
1: Vládko Plevčík. To je mladý, šikovný, dobrý. On hral teraz, vieš, čo hral? Duchoňa hral.
0: Wow, tak to bylo skvělé.
1: On hral Duchoňa, ale on je taký, že rocker chalán. A poznám ho veľmi dlho, lebo sme hrali spolu v divadle ešte v roku 2007, keď ešte bol mladý chlapec. A on by mohol.
0: Kdyby ses probudil, jo, jako jiný zpěvák, vstaneš, seš jiný zpěvák, koho by ses vybral z těch, co žijí, kdo by byl tebou?
1: Kdo by som bol?
0: No.
1: Zo živých?
0: No.
1: Teda zo živých,
0: třeba
1: hej?
0: Vzor, no, bych to řekl.
1: Tak, já nevím, Steven Tyler, z Aerosmithu. To by ma bavilo.
0: Ale ty nemáš takovou velkou hubu, se dívám.
1: Nemám.
0: To prý má největší hubu na světě vůbec muzikantů všeho biznisu.
1: Tak aj Mick Jagger se na něho celkom, ono ináč zpívá.
0: Petr, kdyby ses měl živit úplně něčím jiným, jo? Šlo by to?
1: Ale šlo, určitě.
0: To bylo?
1: Celkom som zručný člověk v poslednej dobe. Mohl by som robiť vlastně čokoľvek, ale ja som vyštudovaný učiteľ, hej, takže najjednoduchšie by bolo, že by som učil a potom som robil aj takého, že zvukára a aj to by som mohol robiť a možno niečo by som mohol poorganizovať a také proste veci, ktoré aj tak robím vlastne, alebo by som mohol robiť v štúdiu. Inžiniera zvukového.
0: Takže pořád k tomu show biznesu, jasně, všechno kolem muziky.
1: Alebo aj z lopatou by som měl robiť. Lepší by som chcel, hej. To je.
0: S tou oranžovou vestou.
1: Ano. Prečo nie?
0: A hodně upřímnosti teď. Je něco, co umíš úplně skvěle, jo? Kdyby ses mohl pochválit, prostě seš skvělej, ale fanouškové o tom nevědí. Co to je?
1: Nič. Nič. A moja doména je spev.
0: No.
1: To viem asi najlepšie, čo viem robiť vôbec a už potom už ďaleko nič nie je.
0: Peter Cimolík, poďme na ten spev. Říkal, že si v tom najlepší, tak poďme.
1: No, dobre. Počkaj, si tuto vyberiem toto, aby lepšie znela gitara. Poviem vtip zatiaľ, nie? Počkaj.
0: No, povedz.
1: Si roztrhnem strunu. Nie, dobre, mám. Hneď lepšie.

0: Petr Cmolík. Petr, já přeju nabité koncerty, skvělou muziku na novém albu a vůbec ať nás tvá muzika stále baví jako do posud.
1: Děkujem.
0: Moc děkujeme, že jsi tady byl, že jsi zastavil a možná vzkaz pro posluchače rády a čas nějaký, nebo nějaký pozdrav od tebe.
1: Já děkujem pěkně, že jsem tu mohl být. Velmi rád sem chodím a velmi mám rád tento kraj, takže na jaře budeme hrať aj tu turné,
0: wow.
1: Tak, ale dovtedy ještě určitě přijdeme vám to povedať. Velmi se na vás těším a jste skvělé rádio.
0: Víš co, děkujeme a možná taková zákulisní, já se na tebe vždycky těším, protože já říkám, to je člověk, který stojí rovnýma nohama na zemi. A já ještě k tomu i dodávám, čím víc znamenáš, tím jsi takový trošku normálnější. Jo?
1: Tak
0: moc děkujeme za svoji návštěvu. Mějte se hezky, ahoj. A šťastnou cestu na Slovensku.
2: Otevírám výherní box.
3: Skřítkův poklad Rádia Čas je tady. Hra, kde rozhoduješ jen ty.
2: Odpočítávám. 3, 2, 1.
3: Vezmeš výhru nebo riskneš víc? Pozor, jeden krok navíc a můžeš odejít s prázdnou.
2: Tak co? Jdeš do toho?

0: klidně i na kolo a nechte se překvapit, co skrytý poklad našeho kraje nabízí. www.karvina.cz.
1: Vraťte se s námi do minulosti a oslavte 20 let archeoparku Chotěbus Podobora. Setkejte se s pračlověkem, Kelty i Slovany a objevte, jak žili naši předkové. Čekají vás ukázky řemesel, tradičních dovedností i dravci zblízka. Těšíme se na vás 4. a 5. července v archeoparku vždy od 9 hodin. Více na muzeum.cz.
2: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
3: Dnes se nám na

0: od 29 do 33 stupňů Celsia.
1: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádia Čas.
1: Ano, dneska každou hodinu na Rádio Čas Skřítek se svým pokladem, tak je tady opět výzva, volejte 77 612 800 a dáme to na pátého z vás, kdo se tedy dovolá tady ke mně do studia, tak může si nějakou tu kačku přivydělat. Každá koruna na dovolené, na prázdniny určitě dobrá. Takže pojďte vyhrávat a volejte 77 612 800 a hraje pátý z vás.

0: Čas.
1: Ano, skřítek Rádia Čas se dneska může rozdat. Před hodinou to bylo 700, no a další výhra před námi. Kdo do toho půjde? Haló, haló, kdo se dovolal jako pátý? Haló.
2: Dobrý den, to je Jarmila v Místku.
1: Jarmilo, zdravím, tak máte štěstí ve hře?
2: Někdy jo.
1: Někdy,
2: jak, někdy. Jak se unaví.
1: Jak se štěstí unaví, tak si sedle vedle vás. Dobře, já ano, to beru a já věřím,
2: to
1: že si...
2: krásně.
1: že si štěstěna. Já jsem na tom úplně stejně. Přisedne. Pravidla hry znáte?
2: Ano.
1: Znáte, dobře. Můžu otevřít box?
2: Ano.
1: Jdeme na to.
3: Otevírám box Rádia Čas, který je plný peněz. To.
1: Stovka tam je, vždycky.
2: Takže... Jo, jedeme dál.
1: Jedeme dál.
3: 200.
1: Ano, 200 tam jsou.
2: Ano, ale ještě dál.
1: Já si to taky myslím. 300. 400. To by byla škoda,
2: ano,
1: že?
2: Ano, dál.
1: No, tak jedeme dál.
3: 400.
1: Ano, 400 tam jsou.
2: Hezké.
1: To už jsou dvě kávečky.
2: Ale ještě dál.
1: Jedeme dál, zakulatíme to na 500.
3: 500.
1: Jo, jo, vyšlo.
2: Tak to je krásné.
1: To je krásné, no.
2: Je to krásné, ale...
1: se dívá,
2: víš? Těžký se má pokoušet.
1: Ano. Držíme palečky, jedeme dál.
3: 600.
1: Je to tam.
2: Oh, to je tak těžké.
1: Je to těžké, já vám věřím. Já nevím, jak bych se na druhé straně koval. Jedeme dál, dobře, je tam 700.
3: 700.
1: Je.
2: Dá.
1: Ještě dál.
2: Dál.
1: Jo, jo, dobře. Takže já se podívám na 800. Co bude? Dívám se
2: bude
1: do boxu. Je to tam.
2: Bude.
1: Bude to tam.
2: Kdybych tak věděla.
1: No, no. Kdybychom měli tu křišťálovou kouli. Je,
2: ano,
1: já bych se díval každý den.
2: Jo, a to je 8, je krásné.
1: Je krásné.
2: Ale zkusíme to ještě.
1: Vy máte odvahu, tak to cením. Jak to ocení skřítek?
3: 900.
1: Říká, že jo, 900. No?
2: Jajajajajajaj. Tak čtyřicovka by byla krásná.
1: Byla by, no.
2: Já jdu v sobotu s synovi na svatbu.
1: No vidíte.
2: A víte, co risk je zisk.
1: Přesně tak.
2: Takže ještě jednou naposled.
1: Risk je zisk nebo nic, ale vy máte ten...
3: 1000.
1: Zisk!
2: Super, tak to beru.
1: Berete. Bylo by tam více.
2: Tam mám žlutý kůži.
1: No, bylo by tam více, Jarmilo.
3: A nemáš nic.
1: No, no, takže vy jste to zastavila úplně v tu nejpravou chvíli. Takže... Já gratuluju, říkala jste, penízky půjdou na svatbu, jedete synovi, ať se svatba vydaří. Mějte se moc krásně, děkuji za telefon, užijte si výhru.
2: Děkuji a krásný den vám.
1: Vám taky, naslyšenou.
4: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
5: Vodní park už nemusíš hledat u moře ani na Lipně. Velká nafukovací vodní atrakce plná skluzavek, překážek a vodní radosti letos i na koupališti v Rožnově. Zábava, kterou na běžném koupališti jen tak nenajdeš. Tak si do kalendáře piš, ať na koupališti v Rožnově nechybíš. Sportoviště Rožnov.cz.
6: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare, ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. července do 10. srpna v Ostravě.
7: Kontroverzní hvězda české hudební scény Red Z hostem talk show Selfie s Táňou.
8: Měl jsem rád Black Sabbath a měl jsem rád jakoby temno a měl jsem rád horory, tak jsem to chtěl dát do té hudby.
9: Ty jste seděli u piva a jeden večer si řekl, tobě by slušela kožená kukla.
8: Dát si třeba tři pivka, ale jakoby nejvíc, aby ten koncert jako měl nějakou úroveň, no.
9: Řekni mi, jak člověk, který se narodí v takových romantických vesničkách, najednou
8: dělá tak neromantickou hudbu.
5: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17:55 na televizi Relax. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Obědy do vaší firmy, ano, tohle bude platit už za pár minut, rozjedeme obědovku Rádia Čas. Staví se také skřítek Rádia Čas, takže výhra za výhrou. Držím palce. Teď novinky s Kristýnou Kubánkovou a bude 11 hodin, jsme Rádio Čas.
1: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte ve Třinci na ulici 1. máje, kde se stala dopravní nehoda. Nehodu nám hlásí také Brno z ulice Sokolova. I tady buďte opatrní, my vám přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: Obliba přímístských táborů stále roste. V Ostravě projde proměnou místní mrakodrap. V Luhačovicích se rekonstruují cesty. Krásné dopoledne vám u dalších zpráv na Rádio Čas přeje Kristýna Kubánková. Obliba přímístských táborů stále roste. Rodiče láká hlavně jejich dostupnější cena i pestrý program, díky kterému se řada turnusů zaplní krátce po spuštění přihlášek. Nejoblíbenější ale zůstávají klasické stanové tábory, a to bez mobilních telefonů a dalších vymožeností.
2: Morava aktuálně.
1: Ostravě začne rekonstrukce známého ostravského mrakodrapu. Z původně nevyužívané budovy vznikne moderní bytový dům se 111 novými byty, zelenými balkóny i upraveným okolím pro odpočinek. Práce na opravě jedné z nejvýraznějších staveb ve městě odstartují během července a potrvají přibližně 3 roky. V Luhačovicích se rekonstruují cesty. Momentálně se opravuje Mlýnská ulice, která tak přinese vyšší komfort a bezpečnost pro řidiče. Více nám k tomu řekl starosta Marian Ležák.
3: Předmětem projektu je výměna stávajících povrchů za moderní propustnou dlažbu, která umožňuje lepší vsakování dešťové vody a přispěje ke zlepšení hospodaření s vodou ve městě. Celkové náklady dle smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem činí 15,5 milionů korun. Projekt bude z větší části financován z dotace operačního programu životního prostředí, která pokryje 85% způsobilých výdajů.
1: Rekonstrukce ulice bude hotová letos v prosinci.
2: Rádio Čas, sport.
1: Do Wimbledonu nestoupí zbývajících 8 českých tenistů. Na travnatých dvorcích v londýnském All England klubu se představí Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Vít Kopřiva, Linda Nosková, Marie Bousková, Karolína Plíšková, Tereza Valentová a také Sára Bejlek. Dnes očekáváme skoro jasno až polojasno, místy může být také oblačno, přidají se přehánky, dokonce i silnější bouřky a teploty se budou pohybovat od 29 do 33 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Aby nás ten pohyb bavil, aby nám dělal dobře a abychom měli motivaci ho dělat znovu a znovu. Rádě usnul,
5: ne,
4: protože jsem měla motivační řeč.
5: Ale v reálu se vás snažíme neuspat. Každý všední den 6 až 9. Přidáte se?
2: Rádio Čas.
6: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Venku tropy a tak bereme každé ochlazovadlo. Jeden recept, kdybych měl, v horku ochladí meloun z lednice. A navíc je to typicky letní dobrota. Za mě možná bych řekl i lepší teď než kafe. Porce 30 kalorií, takže dá se masat s naprostým klidem a svědomím, nepřibereme do plavek. Osvěží i muzika z rádia, často je jasné, hrajeme hity, které milujete. Takže tady z časáckého studia od Aleše Šklubala vydržme, ta horka už zítra zase bude líp, zase se bude trošku ochlazovat. No a za chviličku sebou Rigler, vězte s rozumem, dnes to bude jídlo na dovolenou. Takže když dovča, tak jaké jídlo? I na to si počkejte, teď ale samozřejmě hity, které milujete, posílám za vámi, ať už nás ladíte kdekoliv.
1: Hity, které milujete.

0: Právě teď přišel čas na dobrý pořad. Jeste s Rozumem na rádiu Čas. Věděli jste, že?
1: Léto je tady. Ten čas svobody, dobrodružství a nekonečných cest. Ale přiznejme si to, když trávíme hodiny v autě, vlaku nebo letadle, tak nám to naše tělo dává občas pěkně najevo. A docela nepříjemně. Stuhlá záda, oteklé nohy, těžké břicho po fast foodové zastávce, to prostě není zrovna ideální kombinace pro příjemný začátek dovolené. Takže můžeme jít zdravě, i když jsme na cestách, máme třeba před sebou spoustu kilometrů na dálnici nebo dlouhý let v letadle. Dá se v tu chvíli vůbec vyhnout právě fast foodům a benzinkám? Určitě dá. A to potvrzuje i výživová odbornice a fitness koučka Marcela Kotková.
2: Tak na cesty bych si určitě připravila nějaký ovoce a zeleninu do krabičky. K tomu nějaký jednoduchý jídlo, jako je třeba sandwich s čerstvým sýrem, jako je lučina nebo kotič. No a nějakou sladkou variantu, třeba ovesní vločky s řeckým jogurtem, a do toho bych si dala nějaký ovoce nebo lžičku marmelády. A ještě využívám hodně často proteinové pudinky, které jsou v sáčku, je to instantní a můžete si to vlastně připravit přímo na místě, na výletě, na horách, někde na kopci nebo na pláži. Stačí vám jenom shaker, 2 deci vody a ten instantní puding. Takže to jsou moje tipy.
1: Určitě se můžeme vybavit i instantními variantami proteinových jídel, která nás zasytí, ale vždycky bude lepší sáhnout po poctivých a skutečných potravinách, které nám dodají dostatek bílkovin a vlákniny. No a tam patří třeba oříšky a semínka plné zdravých tuků a bílkovin. Navíc je můžeme krásně schovat i do té nejmenší kabelky, ale patří tam taky tvaroh a jogurt, jakožto skvělý zdroj bílkovin a proteinů, sušené maso, to opět obsahuje spoustu bílkovin a zároveň má nízké množství tuku a kalorií a taky vydrží. No a výbornou variantou může být třeba i úplně obyčejný celozrnný rohlík nebo oblíbený poctivý chleba s kvalitní šunkou, sýrem a zeleninou. Je to jednoduché, je to praktické, zasytí to a člověk potom nemusí na první zastávce sahat po fast foodu nebo té bagetě z benzinky.
0: Tak teď už to víte.
3: Užijte si léto na Frýdeckém zámku nebo hradě Hukvaldy. Čeká na vás spousta zajímavých akcí. Více informací na muzeumbeskyd.com nebo na sociálních sítích.
4: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energie mi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energie mi. Jedině na Rádiu Čas.
5: Hity, které milujete.

0: Vítek Rádia Čas se dneska prostě může rozdat, hrajeme každou hodinu a dopoledne už dvě výhry, takže co, dáme to do třetice, já tomu věřím, držím palce. Kdo se dovolal, v pořadí sedmý, halo.
1: Dobrý den, u telefonu Zdeněk.
0: Zdenku, zdravím, co vy a výhry?
1: No, někdy se zadaří, ale málo kdy.
0: Páde na páde. I to je dobré, i to bychom mohli brát. Dobře, znáte pravidla hry?
1: Ano.
0: Znáte pravidla hry? Můžu otevřít box?
1: Ano.
0: Pojďme na to.
2: Otevírám box Rádia Čas, který je plný peněz.
0: Tak, a teď stovka?
2: Sto.
0: Je vždycky základ, pojďme dál.
1: Ano.
0: Jdeme.
2: 200.
0: Ano.
1: Ano.
0: 300 jsou tam, nejsou tam.
2: 300.
0: I 300 tam budou.
1: Ano.
0: Ano, jedeme rychle. 4.
2: 400.
0: Ano, 4 jsou.
1: Ano.
0: 500.
2: 500.
0: Je tam 500.
1: Ano.
0: 600 ještě, jo, dobře.
2: 600.
0: I 600 korun tam je.
1: Ano.
0: Ještě si dáte, jo, tu sedmičku.
1: No, ještě jo.
0: Ještě jo, tak já se dívám do krabice, je tam 700.
2: 700?
0: Je! 700 tam je.
1: Tak, beru.
0: 700 berete? Jo.
1: Ano, ano.
0: Tak jenom schválně, bylo by tam 800.
2: 800.
0: Bylo by
2: 900. 900.
0: Bylo by 1000.
2: 1000.
0: Byly by
2: 2000.
0: Bylo by víc.
1: Teda, no.
2: A nemáš nic.
0: Jo, ale já vždycky říkám, že raději ten vrabec v hrsti než holub na střeše. Máte 700, takže gratuluju. Užijte si to po svém a k tomu ještě dárkový balíček od Investony. Mějte se moc krásně. Naslyšenou, nashledanou.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz
4: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.

čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: hlad. Vždycky říkám špatný pán a tak nejlepší na něj obědovka z Rádia Čas. I dneska budu servírovat pizzu až ke dveřím vaší firmy. Takže dobrou chuť, teď už samozřejmě vy, telefon a důkaz, že ladíte Rádio Čas. Na druhé straně už za chvilečko by měla být Blanka, tak já věřím, včera nedopadlo, dneska by mohlo dopadnout, včera obrovské horko, že? No, byl to den takový, který se snad zažije jednou za rok, protože mít na teploměrech, já nevím, nějakých 37-38 stupňů, to už hlava nebere. Ale dneska je fajn, nebo je lépe, takže pojďme vyzkoušet, jak jste ve střehu. A nebo ne. Tak jedeme 7, 7, 4, 6, 7, 5, 6 a ještě 2, 4. Ne. Takže tady je obsazeno a bylo by to škoda nedostat pizzu do vaší firmy, nejen pro vás, ale také pro vaše kolegy. Já to vyzkouším ještě jednou. Když bude obsazeno, tak nedá se nic dělat. Takže ještě jednou. 7, 6, 7. Ještě 2 a 9. Takže poslední pokus. A ještě jednou. 7, 7, 4. 6, 7, 5 a 2, 4, 9. Ne. Ani na potřetí ne, takže nedá se nic dělat. Tady je obsazeno, bohužel, Blanko, nebude pizza pro vaši firmu, ale stále platí, že registrace přes naše webovky, máte to zhruba za 4-5 minut. Volat můžeme s obědovkou, třeba už zítra do vaší firmy a stojí to za to, protože budeme servírovat nejen pro vás, ale pro vaše kolegy vonavou pizzu. Dneska nevyšlo, vyjde to třeba zítra, ano, jsou dovolené, prázdniny, člověk třeba má jiné starosti, nebo zrovna paní Blanka může být na dovolené. Tak jo, tak na zítřek držím palce a teď budu servírovat muziku, to znamená hity, které milujete. Z Rádia Čas.
1: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x0,5 litru za 173 korun. Lidl. To se vyplatí.
3: Hýbej se, bav se a vyhrávej v Shopland Opava. Projdi centrum, splni zábavné úkoly a získej odměnu. Na konci prázdnin můžeš vyhrát další skvělé ceny. Tak doraz do Shopland Opava a užij si akci Hýbej se až do 28.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Já jsem se zamyslel, trošku jsem lovil v paměti, jestli nastala chvíle, kdy jsi tady přišel, jako byl jsi nedochvílný, jo, a já jsem na tebe musel čekat asi ne. A nebo vždycky zavolá, že jo, dopředu.
1: No, Mike, ale já jsem krásné poledne, ahoj, já jsem celkově dochvilný člověk. Já nemám rád, když má někdo zpoždění.
0: Nemáš to, tak jsem na tom úplně stejně, protože jsem to taky říkal, že jsem úplně prostě vytočený, jo, že to je takové, jako že si nevážíš toho druhého, když...
1: Ano, ano, celkově, no, takže já to nemám rád a řekl bych, že nespomínám si, kdyby se mi stalo, že jsem fakt jako nestíhal. A když už to vím, že nestíhám, tak se fakt jako ozvu, řeším to, ale nemám to rád, no.
0: Hele, a teďka upřímně, když jakože jsme, a teďka můžeš klidně zpátky, chodili s kočkama, jo, čekal jsi dlouho třeba?
1: No, asi se mi to taky nestalo.
0: Nestalo, vůbec nikdy.
1: Měl jsem jednu takovou slečnu, ze kterou jsem se vídal a ta jako neuměla úplně dodržovat časy, že jsme se třeba domluvili a třikrát to zrušila, tak pak už jsem to zrušil já a definitivně. Takže asi tak k tomu.
0: Jsem chtěl říct to na se, že?
1: No, jo, jo. Ne, já si celkově vážím svého času a vždycky říkám, že čas je to nejdůležitější a nejzácnější, co v životě máme, protože ten běží, nikdo ho nezastaví a jednou nám dojde všem, takže já si ho vážím a vážím si ho i těch, kteří mi ten jejich čas věnují a tak se snažím k tomu přistupovat i já.
0: Jak kdyby si mluvil o rádiu čas.
1: Je to tak.
0: Takže jdeme dál, za chviličko Majky, bude 12 hodin, přeju dobrou chuť k obědu a tady jsou aktuální zprávy Rádia Čas a Honza Kavelčík.
2: Na cestách Moravy a Slezska aktuálně jezdíme bez problémů, pozor si musíme dávat ve Valašském Meziříčí. Na výjezdu na Nový Čín stojí odstavené osobní auto.
3: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
2: Podnikatelé od července ušetří na zálohách. Na severní Moravě včera opět padaly teplotní rekordy. Fotbalisté se v žebříčku reprezentací propadli o 8 míst. Dobré úterní poledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Kavelčík. Osoby samostatně výdělečně činné si polepší. Od července budou platit nižší zálohy na důchodové pojištění. A podle televize LTV Plus se snižuje i paušální daň. Živnostníci mají zároveň nárok na vrácení přeplatku od začátku roku.
3: Morava aktuálně.
2: Meteorologové v Moravskoslezském kraji znovu zaznamenali teplotní rekordy. Maxima pro včerejší den byla překonána nebo dorovnaná na všech měřících stanicích. Nejtepleji bylo v Ostravě Porubě, kde naměřili rovných 38 stupňů. Zlínští seniori od 75 let budou cestovat MHD zdarma. Toto zvýhodnění se dosud vztahovalo až na osoby starší 80 let. Proč věková hranice klesla, nám řekl primátor města Jiří Korec.
4: Důvodem je to, že jsme chtěli sjednotit městskou hromadnou dopravu s krajskou, protože krajská integrovaná doprava má od 75 let a my jsme se proto rozhodli to snížit také na ten stejný věk a od 1.1. tak seniori budou moci jezdit od 75 let zadarmo i městskou hromadnou dopravu.
2: Při kontrole se stačí prokázat pouze platným průkazem totožnosti.
3: Rádio Čas, sport.
2: Čeští fotbalisté si v žebříčku reprezentací FIFA po vyřazení ve skupinové fázi na mistrovství světa pohoršili o 8 míst a klesli na 48. příčku. Jsou nejníže od dubna 2019. V čele pořadí zůstali obhajci zlata z minulého šampionátu Argentinci. Že bude polojasný až oblačný, místy s přeháňkami, objevit se můžou i bouřky a teploty se mají pohybovat do třicítky. Tolik zprávy, po 12. hodině pokračuje úterní, teď už odpoledne, na Rádiu Čas s Mirkem Rešlem.
3: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
5: Aby nás ten pohyb bavil, aby nám dělalo dobře a abychom měli motivaci ho dělat znovu a znovu. Rádě usnul,
6: ne,
5: protože jsem měla motivační řeč.
6: Ale v reálu se vás snažíme neuspat. Každý všední den 6 až 9. Přidáte se?
3: Rádě.

Krásné úterní odpoledne ze studia Rádia Čas, v tuto chvíli opět se mnou s Mirkem Rešlem a samozřejmě tak, jak to znáte a tak, jak to máte rádi, s hity, které milujete. No a dneska budeme soutěžit a celý den soutěžíme, a to pořádně ve velkém, protože máme 30. června, poslední červnový den, a to znamená, že se s námi loučí Skřítek.

0: A ten dneska naděluje kupu peněz, každou hodinu soutěžíme a každou hodinu máte šanci vyhrát mnoho penízků na to, ať si to léto užijete o něco víc. A já to nebudu protahovat, protože výzva je tady.
1: Skřítkův poklad na Rádiu Čas.
0: Takže právě v tuto chvíli otvírám linku sem ke mně do studia 77 66 12 800, můžete volat a protože máme 30., tak pokud se dovoláte jako třetí v pořadí, 30. opravdu ne, tak máte šanci se zasoutěžit a získat nějaké penízky. Tak já pevně věřím, že budeme nadělovat. Zatím se nám to docela daří, skřítek je dajný, tak snad mu to zůstane. Teď už ale Evička Farná.
2: Hity, které milujete. Radio Čas. Mám prostě od pám.

0: Výzva padla a my jdeme soutěžit. Krásné odpoledne, Mirek Rešl, a kdo je na druhé straně?
1: Míša.
0: Míšo, odkud nám voláte?
1: Z domu.
0: A kde se nachází váš dům?
1: Ostrava.
0: Tak zdravíme Ostraváky, zdravíme do Ostravy. Jak trávíte to úterní odpoledne, teda doma, pohodičkou?
1: No, zatím pohodičkou ještě, jo.
0: Tak určitě. To je dobře. Uh-huh. Léto před námi, nebo to už začalo, ale prázdninové léto startuje, tak snad pošleme nějaké penízky. Můžu začít otvírat?
1: Já myslím, že určitě.
0: Tak jdeme na to.
2: Otevírám Box Rádia Čas, který je plný peněz. 100.
0: Tak máme stovečku, na kafíčko by to asi bylo, stačí nám to?
1: Ne, nestačí, jedem dál.
0: Dobře, tak druhý box, co je tam?
2: 300.
0: Hned 300. Pěkně. Co teď?
1: Jedem dál.
0: Dobře, pokračujeme.
2: 500.
0: Máme 500 na kontě.
1: 500.
0: To už je pěkné, to už je i na oběd.
1: To už je hezké, no, to už teď ještě jednou?
0: Ještě pokračujete.
1: Ano.
0: Jste si jistá?
1: Ano.
0: Já vás nechci.
1: Hra je hra.
0: Dobře, dobře. Pokračujeme dál. Co je v dalším boxu?
2: 700.
0: Máme 700 na kontě. To už je pěkné.
1: To už je hezké.
0: Tak co teď?
1: No. Já si to asi nechám, těch 700.
0: Stačí 700.
1: Já myslím, že
0: neskusíme to ještě jednou. Na poslední.
1: Je to rada.
0: Já to nemůžu takhle říct, ale jako takhle, dneska je krásně, já mám takovou jako riskantní náladu, já bych to naposledy zkusil.
1: Tak jo, já to zkusím naposled teda.
0: A teď tam bude prázdno a vy mě proklenete.
1: Ne, bude, hra je hra, v pohodě. Dobře.
0: Tak otvíráme další box, co je tam?
2: 900.
0: Máme 900, tak
1: super,
0: co teď?
1: Končím.
0: Dobře.
1: Končím.
0: Míšo, tak já vám gratuluju.
1: Díky.
0: Správně jste se rozhodla, nezávisle na mě, že pokračujete a byla to dobrá volba. 900 je vašich, podíváme se, co by tam bylo dál.
1: Určitě.
0: Dobře, tak pojďme otevřít další box.
2: 1000.
0: 1000 by tam ještě byla. A dál?
1: Zkusme.
0: Dál by to skončilo.
1: A, super, tak to je perfektní.
0: Já si myslím, že naprosto skvělé. 900 je vašich. Tak Míšo, gratuluju.
1: Díky.
0: A užijte si léto. Mějte se krásně.
1: Díky, taky.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
4: Zvedneš telefon a otevře se ti výherní box.
2: Uvnitř je výhra. Stovky, tisíce, nebo možná ještě víc. 3, 2, 1.
4: Bereš nebo hraješ dál? Ale pozor, když to přeženeš, box se zavře. A ty odcházíš s nulou.
2: Rozhodni se správně.
4: Skřítkův poklad Rádia Čas.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
5: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Užijte si léto na Frýdeckém zámku nebo hradě Hukvaldy. Čeká na vás spousta zajímavých akcí. Více informací na muzeumbeskyt.com nebo na sociálních sítích.
6: Vraťte se s námi do minulosti a oslavte 20 let archeoparku Chotěbus Podobora. Setkejte se s pračlověkem, Kelty i Slovany a objevte, jak žili naši předkové. Čekají vás ukázky řemesel, tradičních dovedností i dravci zblízka. Těšíme se na vás 4. a 5. července v archeoparku vždy od 9 hodin. Více na muzeum.cz.
4: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Úterní odpoledne s Rádiem Čas a já jsem teď narazil na takovou docela zajímavou, řekl bych zajímavost. A to, co se týče podpatků, tak dámy, pokud nosíte podpatky, tak tady mám možná pro vás takové jedno překvapení, protože podpatky byly původně určené pro muže, konkrétně pro perské jezdce, kterým pomáhali udržet nohy ve třmeních při jízdě na koni, a později se podpatky staly symbolem bohatství a moci evropské šlechty. A teprve až v průběhu 18. století se postupně přesunuli hlavně do dámské módy. Tak pokud někdy uvidíte muže v podpatcích, tak si neříkejte, co to je zač, jen si řekněte, že to bude nejspíš nějaký zatoulaný perský jezdec. Ode mě je za chviličku další muzika, řekneme si také, o co ještě dneska, krom skřítka, budeme soutěžit a podíváme se i na dnešní téma, protože se ptáme, jak dlouhé zpoždění dokážete tolerovat. Tak nám napište na Facebook nebo na WhatsApp, teďka ale počasí, jak dneska bude.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.

0: hity, které milujete.
1: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapse lubrikační gel, tak mi namaš perutě a já do nebe vemu.

0: Se Střídkem dneska nadělujeme každou hodinu, ale to není jediná možnost, jak s rádiem Čas vyhrát skvělé věci, protože každý všední den od pondělí do pátku po celé léto rozdáváme lístky na ty nejlepší a nejnašlapanější akce po celé léto. Už jsme nadělovali lístky třeba na Marka Ztraceného, Ladnou Čeladnou, One Republic, FM City Fest, Festival Slunovrat a mnoho, mnoho dalšího. A dnes tady pro vás máme dva vstupy, neboli dva lístky na Shakespeareovské slavnosti, které proběhnou 9. srpna na Slezsko-ostravském hradě v Ostravě. Stačí vám dát jenom dohromady výherní větu, která se skládá ze 4 slov. Dvě už jsme prozradili a já tady mám třetí slovo do naší výherní tajenky a tím třetím slovem je slovo usměju. Jo, takže pokud máte předchozí dvě slova, tím třetím je slovo usměju. No a pokud byste náhodou ty předchozí slovíčka nechytli, tak zůstaňte věrní našemu rádiu, protože ještě dneska odpoledne ty předchozí slovíčka připomenu. Teď už ale další muzika, hity, které milujete, a připravujeme nejčerstvější zprávy.
1: Léto patří zážitkům a na rádiu Čas můžeš vyhrát ty největší. Mega léto rádia Čas. Letní festivaly, koncerty hvězd nebo třeba divadlo pod širým nebem. Každý den hrajeme o jinou pecku.
2: Tento týden hrajeme o lístky na Shakespeareovské slavnosti Marka Ztraceného, Xyndla X a kupu dalších.
1: Stačí poslouchat celý den, skládat výherní větu a v odpoledních hodinách volat. Kdo ji řekne správně, bere výhru. Mega léto na rádiu Čas.
3: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort U dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x 0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.

0: Společnost při úterku i 2 minuty před 13. hodinou vám dělá Rádio Čas. I v následující a v té další a další a další hodince budeme soutěžit a nadělovat se skřítkem. Teď už ale předávám slovo Honzovi. Míříme na cesty a čekají nás také zprávy. A v těch si povíme, že Moravu a Slezsko zasáhnou silné bouřky.
1: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare, ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. července do 10. srpna v Ostravě.
2: Vodní park už nemusíš hledat u moře ani na Lipně. Velká nafukovací vodní atrakce plná skluzavek, překážek a vodní radosti letos i na koupališti v Rožnově. Zábava, kterou na běžném koupališti jen tak nenajdeš. Tak si do kalendáře piš, ať na koupališti v Rožnově nechybíš. Sportoviště Rožnov.cz.
3: Hýbej se, bav se a vyhrávej v Shopland Opava. Projdi centrum, splni zábavné úkoly a získej odměnu. Na konci prázdnin můžeš vyhrát další skvělé ceny. Tak doraz do Shopland Opava a užij si akci Hýbej se až do 28. srpna.
4: Nehoda nás aktuálně zdrží v Ostravě na Plzeňské ulici u Ferony ve směru na vodárnu. Tady bourala 2 osobní auta. Bouračka se stala taky v Karviné na Masarykově náměstí. I tady se srazily 2 osobáky. Zdržíme se taky na hlavním tahu z Frýdlantu do Ostravy u Frýdku Místku na Staré cestě. I tady bourala 2 osobní auta. A vážná nehoda se stala v Otrokovicích u městské sportovní haly. Osobní auto tady narazilo do plotu, na místě zasahují záchranáři.
5: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
4: Moravu a Slezsko zasáhnou silné bouřky. Záchranáři na jižní Moravě měli včera rekordní počet zásahů. Fotbalista Čermák přestoupil z Dukly do Teplic. Dobré úterní odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Do Česka přichází studená fronta. Přinese úlevu od veder a taky bouřky. Jejich další vlna zasáhne dnes hlavně východ Čech, Moravu a Slezsko. Před nebezpečnými projevy varují meteorologové. Silné bouřky očekávají i zítra.
5: Morava aktuálně.
4: Karviná nastavuje jasná pravidla pro spolupráci s investory. Přinášejí větší přehlednost a mají za úkol zajistit, aby nové projekty vznikaly v souladu s potřebami města a jeho obyvatel, říká náměstek primátora Lukáš Rašich.
6: Chceme, aby pravidla byla pro všechny srozumitelná, předvídatelná a férová. Díky těmto zásadám budou investoři od začátku vědět, co město očekává a jaké podmínky je potřeba splnit. Předejdeme tak nejasnostem a zdlouhavým jednáním v pozdějších fázích přípravy projektu.
4: Jihomoravští záchranáři včera zasahovali u rekordních 437 událostí. Dosavadní nejvyšší počet výjezdů, ke kterým záchranáři mířili, zaznamenali v listopadu 2021 v souvislosti s covidovou epidemií. Tehdy jich bylo 383.
5: Rádio Čas, sport.
4: Fotbalista Marcel Čermák po sestupu Dukly zůstane v nadcházející sezóně v nejvyšší soutěži. 27-letý záložník přestoupil z pražského Celku do Teplic. Oba kluby o tom informovali na svých webech. Zítřek bude polojasný až oblačný, čekají nás přehánky, objevit se můžou taky bouřky. Nejvyšší teploty se u nás na Moravě a ve Slezsku mají v průběhu středečního odpoledne pohybovat v rozmezí od 25 do 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Po 13. hodině pokračuje úterní odpoledne na Rádio Čas s Mirkem Rešlem.
5: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
7: Aby nás ten pohyb bavil, aby nám dělal dobře a abychom měli motivaci ho dělat znovu a znovu. Rádě usnul, ne, protože jsem měla motivační řeč.
8: Ale v reálu se vás snažíme neuspat. Každý všední den 6 až 9. Přidáte se?
5: Rádio Čas.
9: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: penízky se skřítkem. A to budeme dělat také za malou chviličku.
1: Skřítkův poklad na Rádiu Čas.
0: Tak předtím to byla, nebo byl třetí v pořadí, tak teďka dejme pátého, nebo pátou. Otvírám linku sem ke mně do studia 77 66 12 800. No a pokud se dovoláte jako pátí, tak máte šanci otvírat boxy od skřítka a přijít si na nějaký ten finanční obnos. Tak jsem zvědav, jestli budeme nadělovat.
2: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které

0: Dneska ani nevím, kolikátý pokus, hrajeme každou hodinku, u mě už druhý a já se ptám, kdo se nám dovolal. Krásné odpoledne.
1: Dobré odpoledne, Jana.
0: Jani, já se vás zeptám, my dneska řešíme, jak dlouhé zpoždění dokážete tolerovat, tak jak je to u vás?
1: No, podle toho okolo se jedná. Jestli to nějaký přítel blízký, tak o půl hodiny je.
0: Ale jinak už ne.
1: Ne.
0: Tak je to správně a to píšete i vy ostatní, dejte klidně vědět na Facebook. Teď už ale jdeme soutěžit, můžeme otevřít první boxy?
1: Ano.
0: Tak pojďme na to.
2: Otevírám box Rádia Čas, který je plný peněz. 200.
0: Tak opět startujeme se dvěma stovkama, stačí nám to nebo pokračujeme?
1: Ne.
0: Tak jdeme
1: dál. To hrává, já si zahraju.
0: No, tak abyste nepřišla o všechno, víte jak to je. Tak pokračujeme.
1: No, to nevadí.
0: Dobře, jdeme. 400 v dalším boxu, jde nám to krásně po 200. Co teď?
1: Ještě.
0: Jdeme na další box.
2: 600.
0: Máme 600. Co teď?
1: No, tak ještě jednou.
0: Dobře, pokračujeme dál.
2: 800.
0: Máme 800 na kontě. To už je pěkné.
1: No, tak ještě jednou.
0: Dobře. Tak co, bude tam něco?
2: 1000.
0: A máme 1000. Krásná práce.
1: No, tak hezky, no, tak já nevím.
0: No je to na vás, je to na vás.
1: Dneska je takový hit, tak ne, ještě jednou.
0: Dobře, tak ještě jednou.
2: 1100.
0: Máme 1100. Tak co
1: no,
0: teďka?
1: No, tak já bych řekla, že stačí.
0: Stačí, výborně. Gratuluju. Jani, 1100 je vašich, tak podíváme se, co by tam bylo dál.
1: Ano.
0: Tak pojďme na to, ať pak nejste naštvaná, že jste mohla vyhrát
1: nebudu,
0: více.
1: Nebudu.
0: Dobře, jdeme na další box.
2: 1300.
0: 1300.
2: No,
0: 1500. 1500.
1: No.
0: A tam by to skončilo, ale já myslím, že 1100 úplně nádherných.
1: Jo, úplně, já přeji další, víte?
0: Jo, to je pěkné. Tak se mějte krásně, gratuluju a užijte si výhru. Naslyšenou.
1: A v tom víču to vydržte, prosím, pěkně.
0: No vy taky, děkuji. Vy taky, všichni, co nás jo, posloucháte.
1: Ano, děkuji, naslyšenou.
0: Mějte se krásně, naslyšenou.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
4: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
5: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Nová hotová jídla od Hamé, pikantní vepřový guláš z bramboráky a další české i světové klasiky 400 gramů za 89,90. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 100 gramů již za 21,90. Nebo kultovní kakaové sušenky s vanilkovým krémem Oreo Original 44 gramů již za 17,90. A navíc kupte libovolné sušenky Oreo aspoň za 45 korun a získejte mléko Bohemilk z Opočna jako dárek. Více na mojehruska.cz.
6: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
7: Obědovka Rádia Čas.
6: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
7: Když posloucháš, máš vyhráno.
6: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Čas.

0: Totiž dnes 30. června slaví svůj svátek a o tom byla řeč také v dnešním Víš, nevíš, sice trošku takový rádiův speciál. Tak pojďme se podívat na to, jestli byste obstáli a co všechno byste věděli. Takhle vypadalo dnešní ráno a Víš, nevíš.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
1: Víš, nevíš.
3: Tak, svátek.

0: kousnout i takový prohry, jako za který nemůžete, že jo, třeba, což s čím já jsem měla vždycky hrozný problém, jako no.
1: Takže nedělá kolektivní sport.
2: Ne.
1: Máš tam k tomu nějakou nápovědu trošku?
2: Hodně co dočinění měla svého času po pracovní stránce, nebo jako ve stejném oboru je s Honzou Železným třeba.
1: Tak Bára Špotáková?
2: Přesně. To Bára Špotáková, víš, pro kterou skupinu, hudební skupinu měla Bára vždycky velkou slabost?
1: Netuším.
2: A k nápověda, bude nápověda z tvého ranku, jmenuje se tak jedno divadelní drama od Čechova.
1: Tři sestry.
2: V roce 1936 poprvé vychází román, jehož slavnou, tak trošku i romantickou hrdinkou je postava velmi svéhlavé Scarlett O'Hara. Bo, jak se říká v Česku, Scarlett O'Harové. Mm-hmm. Jak se tato kniha jmenuje? Tou druhou postavu je Red Butler.
1: Není to...
2: Mimochodem, já jsem si to vždycky pletl.
1: Z Ameriky... Není to takový ten jich, jo, jich proti severu? Tak to je krása, to mám hned hezčí den.
3: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
4: Středa by podle meteorologů měla být polojasná až oblačná. Čekají nás přeháníky, objevit se můžou taky bouřky a nejvyšší teploty se mají zítra pohybovat od 25 do 30 stupňů Celsia.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: I při úterku posloucháte Rádio Čas a my dneska v éteru na Facebooku a také na našem WhatsAppu řešíme dochvilnost. Ptáme se, jak dlouhé zpoždění dokážete tolerovat. Tak třeba Klára napsala. 5 minut bez omluvy, s omluvou o něco, o fous déle, ale nemoc, netoleruju to, nesnáším to, pokud to není vyšší moc nebo vážný důvod, jinak je to strašně neúctivé a dotyčný opozdělec vám tím dává najevo, kam u něj patříte. A pod to já bych se také podepsal, já jsem dochvilný člověk, nemám rád, když někdo chodí pozdě na schůzky a na domluvené věci, tak dejte vědět i vy ostatní, jak to máte, kolik a co jste schopni zvládnout, pište na Facebook, nahrávejte klidně hlasovky. Teď už další muzika a připravujeme zprávy.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.

WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať jsi kdekoliv, s námi stále online.

0: Držíte vlny Rádia Čas za necelé 4 minuty 14. hodina a slovo už se teď bere Honza. Zamíříme na cesty a čekají nás i zprávy. V těch si řekneme, že praktici můžou od července předepisovat speciální léky.
1: Dva dopravní problémy právě teď řeší policisté a oba dva na Plzeňské ulici. S komplikacemi musíme počítat u Feruny ve směru k vodárně. Tady se srazila dvě osobní auta. A vážná nehoda se na Plzeňské stala taky ve směru na Krmelín u odbočky k Bělskému lesu. Tady motorkář srazil cyklistu, nehoda je bohužel se zraněním. Velké problémy jsou taky na dálnici D2 na trase Brno-Lanžot. Za odbočkou na Velké Němčice na úrovni 22. kilometru tady se srazila hned tři nákladní auta. A velké problémy jsou taky v Otrokovicích. U městské sportovní haly osobní auto tady narazilo do plotu, i tady zasahují záchranáři.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: Praktici můžou od července předepisovat i speciální léky. Zimní stadion v Karviné čeká rozsáhlá proměna. Bývalý fotbalový reprezentant Krmenčík končí s kariérou. Dobré úterní odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Některé léky se k pacientům dostanou jednodušeji. Vláda od července rozvolňuje omezení pro předepisování léčiv praktiky. Ti budou moct nově ordinovat na 12 přípravků, které mohli dosud předepisovat jenom specialisté.
2: Morava aktuálně.
1: Karviná se dočká nového multifunkčního sportovního areálu. Místní zimní stadion totiž čeká rozsáhlá modernizace. Zařízení ze 70. let by nově mohlo nabídnout třeba tenisovou halu nebo posilovnu, říká náměstek primátora Andrej Bizoň.
3: Tribuna na zimním stadionu pojme až 7000 diváků, což je obrovská výhoda. Uvažujeme například o tom, že by se zde hrály finálové zápasy hazenkařské ligy HCB nebo i utkání evropských soutěží. To dnes není možné. Stávající hala pojme maximálně 2000 lidí. Tímto bychom dopřáli fanouškům házené možnost zaplnit při zápasech ještě více míst.
1: Ve Zlíně se dočkáme dalšího venkovního bazénu. Zařízení v areálu Zlínských městských lázní se zítra po opravě opět otevře veřejnosti. Bazén využívají sportovci i veřejnost k rekreaci. Od 80. let minulého století se ale pořádně neopravoval.
2: Rádio Čas, sport.
1: Bývalý fotbalový reprezentant Michal Krmenčík ukončil kariéru. 33-letý útočník a někdejší nejlepší prvoligový střelec získal v kariéře 3 mistrovské tituly z Plzní a vyhrál Belgickou ligu a řecký pohár. Nejvyšší domácí soutěž hrál i za Ostravu. Zítřek bude polojasný až oblačný s přeháňkami a bouřkami a teplotami do 30. Tolik zprávy, po 14. pokračuje úterní odpoledne na Rádio Čas s Mirkem Brešlem.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Aby nás ten pohyb bavil, aby nám dělal dobře a abychom měli motivaci ho dělat znovu a znovu. Rádě usnul,
5: ne,
4: protože jsem měla motivační řeč.
5: Ale v reálu se vás snažíme neuspat. Každý všední den 6 až 9. Přidáte se?

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

Úterní odpoledne s Rádiem Čas a také s hity, které milujete. Za malou chviličku nabídnu tipy, kam můžete vyrazit a budeme také v této hodince soutěžit se Skřítkem a navíc prozradím větu do megaléta, protože i dnes nadělujeme lístky konkrétně na Shakespeareovské slavnosti, které proběhnou 9. srpna na Slezsko-Ostravském hradě v Ostravě. Teď už ale další hity, které milujete. Rádio Čas.

0: přelomu 18. a 19. století. V průběhu obou dnů budou také probíhat komentované prohlídky rodinného a rodného domu, takže určitě zábava pro celou rodinu. No a pokud byste chtěli vyrazit na festival, tak už zítra startuje festival elektronické muziky největší ve střední Evropě Beats for Love. Představí se například Calvin Harris, Marshmallow, Dimitri Vegas a mnoho dalších. Tak ať vyrazíte kamkoliv, hlavně se příjemně bavte.
1: Vítání slunce při józe v korunách stromů. Návštěva empírového zámku. Kilometry stezek v nejkrásnějším parku se zookoutkem. Zpívající kolonáda a magický západ slunce u moře. Takhle vypadá léto v Karviné. Tak zbalte plavky, sedněte klidně i na kolo a nechte se překvapit, co skrytý poklad našeho kraje nabízí. www.karviná.cz.
2: Vraťte se s námi do minulosti a oslavte 20 let archeoparku Chotěbus Podobora. Setkejte se s pračlověkem, Kelty i Slovany a objevte, jak žili naši před. Čekají vás ukázky řemesel, tradičních dovedností i dravci zblízka. Těšíme se na vás 4. a 5. července v Archeoparku vždy od 9 hodin. Více na muzeum.cz.
3: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Radio Čas.

0: držíte vlny Rádia Čas, já jsem to před chviličkou počítal a celkem 8krát už jsme dneska soutěžili a samozřejmě také nadělovali. A teďka jdeme na 9. pokus.
1: Skřítkův poklad na Rádiu Čas.
0: Tak tentokrát dám 4. nebo 4. v pořadí, kdo se dovolá sem k nám do studia, 77 66 12 800. Linka je v tuto chvíli otevřená a 9. pokus se skřítkem, tak doufám, že budeme nadělovat.
2: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které

0: Čtvrtý pokus dneska se skřítkem, ale s tím ani zdaleka neskončíme. Jdeme soutěžit, kdo se nám dovolal jako čtvrtý.
1: Ano, dobrý den, Honza u telefonu.
0: Honzo, já vás zdravím, jak zvládáte ty umorné vedra?
1: No, je to těžké, snažím se být s tím.
0: A daří se to někde doma, pohodička, nebo v práci ještě?
1: No, tak jako doma je venku, ale venku málo.
0: Tak pojďme soutěžit, třeba to bude na nějakou novou klimatizaci nebo větráček, uvidíme.
1: Jo.
0: Zatím skřítek naděloval, ale nemusí to tak být, ty částky nemusí být vždycky velké. Jdeme otvírat?
1: Ano.
0: Tak pojďme na to.
2: Otevírám Box Rádia Čas, který je plný peněz. 100.
0: Tak máme tady stovečku, stačí nám?
1: Je, ještě.
0: Že se vůbec ptám. Pojďme otvírat další box.
2: 200.
0: 200 na kontě, co teď?
1: Ano, ještě.
0: Pokračujeme dál, třetí box.
2: 300.
0: Máme třetí, co teď?
1: Ano.
0: Dobře, tak snad tam bude ještě něco, čtvrtý box.
2: 400.
0: Penízky ještě jsou, jdeme dál nebo nám stačí?
1: Ano, ano.
0: Pokračujeme dál, box 5.
2: 500.
0: Máme 500. Už nám to stačí nebo ne?
1: A, ještě, ano.
0: Tak jdeme ještě dál. No, tak toho jsem se bál.
1: No, tak to je škoda.
0: Křítek teďka naděloval nějaký čas ve velkém, ale dnes, nebo v tuto chvíli, v této hodince byla jenom 500. Každopádně, Honzo, i tak získáváte dárkový balíček od Investony, takže taková cena útěchy. Mějte se krásně, naslyšenou.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz
4: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
5: Středa by podle meteorologů měla být polojasná až oblačná. Čekají nás přeháníky, objevit se můžou taky bouřky a nejvyšší teploty se mají zítra pohybovat od 25 do 30 stupňů Celsia.
4: Rádio Čas.

0: Megaléto Rádia Čas.
1: No, tak skřítek se dneska poprvé nevydařil, nenadělovali jsme, pětistovka byla málo a Honza chtěl více, tak to nevadí, každopádně ještě nějaké pokusy budou. A dneska také nadělujeme s Megalétem. Tento týden ještě rozdáváme lístky třeba na Xendla X, Marka Ztraceného a dnes konkrétně na Shakespeareovské slavnosti, které proběhnou 9. srpna na Slezsko-Ostravském hradě v Ostravě. No a pokud byste chtěli vyrazit úplně zadarmo díky našemu rádiu, tak potřebujete znát výherní větu, kterou zrazujeme po celý den a venku jsou první tři slovíčka, tak pokud jste je neslyšeli, tak máte poslední šanci si je dát dohromady. Ty první tři dnešní znějí. Dnes se usměju. Jo, takže ještě jednou, dnes se usměju, to jsou první tři slova do naší výherní tajenky a po 15. Aleš prozradí poslední čtvrté slovo a následně budete mít šance se o lístky zavolat. Tak držím palce, to padne třeba vám.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Vodní park už nemusíš hledat u moře ani na Lipně. Velká nafukovací vodní atrakce plná skluzavek, překážek a vodní radosti letos i na koupališti v Rožnově. Zábava, kterou na běžném koupališti jen tak nenajdeš. Tak si do kalendáře piš, ať na koupališti v Rožnově nechybíš. Sportoviště Rožnov.cz.
4: Jíbej se, bav se a vyhrávej v Shopland Opava. Projdi centrum, splni zábavné úkoly a získej odměnu. Na konci prázdnin můžeš vyhrát další skvělé ceny. Tak doraz do Shopland Opava a užij si akci Hýbej se až do 28. srpna.
5: Kontroverzní hvězda české hudební scény Red Z hostem talkshow Selfie s Táňou.
6: Měl jsem rád Black Sabbath a měl jsem rád jakoby temno a měl jsem rád horory, tak jsem to chtěl dát do té hudby.
7: Ty jste seděli u piva a jeden večer si řekl, tobě by slušela kožená kukla.
6: Dát si třeba tři pivka, ale jakoby nejvíc, aby ten koncert jako měl nějakou úroveň, no.
7: Řekni mi, jak člověk, který se narodí v takových romantických vesničkách, najednou
6: dělá tak neromantickou hudbu.
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17:55 na televizi Relax.
8: Rádio Čas.

0: Posloucháte Rádio Čas, za necelé 3 minutky, 15. hodina, po 15. už Aleš Škubal, ale ještě předtím předám slovo Honzovi. Zamíříme na cesty a čekají nás také zprávy, v těch si řekneme, že Moravu a Slezsko čekají silné bouřky.
1: Zdržet se můžeme na hlavním tahu z Frýdku Místku do Nového Jičína. Za Příborem na dálnici D48 stojí porouchané vozidlo. Nehoda se stala v obci Hlubočky na Olomoucku v ulici Olomoucké. Osobní auto tady srazilo motorkáře. Zdržíme se i v Brně na Komenského náměstí. Bouralo tady nákladní auto s osobním. Se zdržením musíme počítat taky u obce Město Albrechtice na Bruntálsku. Na hlavním tahu je tady překážka. A problémy jsou i na dálnici D2 na trase Brno Lanžhod za odbočkou na Velké Němčice na úrovni 21. kilometru tady bourala 3 nákladní auta.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: Moravu a Slezsko zasáhnou silné bouřky. Zámecký park v Čechách pod Kosířem zkrátí otevírací dobu. Tenistka Plíšková zvládla ve Wimbledonu české derby s Valentovou. Dobré úterní odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Do Česka přichází studená fronta. Přinese úlevu od veder a taky bouřky. Její další vlna zasáhne dnes hlavně východ Čech, Moravu a Slezsko. Před nebezpečnými projevy varují meteorologové. Silné bouřky očekávají i zítra.
2: Morava aktuálně.
1: Nevhodné parkování u Karvinského moře může ohrozit záchranu lidských životů. Stále oblíbenější lokalitu bude proto teď víc hlídat městská policie, říká její ředitel Petr Kionka.
3: V případě zásahu záchranných složek přitom může každá minuta rozhodovat. Proto budeme situaci nadále pravidelně kontrolovat a vůči řidičům, kteří nerespektují dopravní značení, postupovat důsledně. Naším cílem není udělovat pokuty, ale zajistit bezpečnost všech návštěvníků a zachovávat volný průjezd pro vozidla integrovaného záchranného systému.
1: Zámecký park v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku zkrátí od zítřka otevírací dobu. Zavírat se bude o 2 hodiny dříve. Můžou za to vandalové, kteří se tu scházejí. Park bude od července přístupný denně od 7 do 18 hodin.
2: Rádio Čas, sport.
1: Tenistka Karolína Plíšková zvládla ve Wimbledonu české derby s Terezou Valentovou. Po vítězství 6-3, 6-4 postoupila do druhého kola. Finalistka v All England Clubu z roku 2021 vyhrála dnešní duel proti 19-leté krajence za hodinu a čtvrt. Zítřek bude polojasný a žoblačný, čekají nás přehánky, objevit se můžou taky bouřky. Nejvyšší teploty se mají pohybovat od 25 do 30 stupňů. Tolik zprávy, po 15. pokračuje úterní odpoledne na Rádiu Čas. Teď už opět s Alešem Škubalem.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Aby nás ten pohyb bavil, aby nám dělal dobře a abychom měli motivaci ho dělat znovu a znovu. Rádě usnul,
5: ne,
4: protože jsem měla motivační řeč.
6: Ale v reálu se vás snažíme neuspat. Každý všední den 6 až 9. Přidáte se?
2: Rádio Čas.
7: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Krásný nové rádio Čas, ano, teď 2 měsíce bohatě stačí na to, abychom vyčistili hlavu, nebo spíš koláci, odpočinuli si od těch povinností na dovolené a tak dále, sbírali spoustu zážitků, fotek, sluníčka, hezkého počasí, prostě báječné léto. A ať platí rádio Čas všude i o prázdninách na dovolené s vámi. Hotel Šeškovala vydařené úterý a schválně, když se někdo spozdí na schůzku, kterou si domluvíte, jak reagujete? Napište, popište Facebook, WhatsApp, Rádia Čas a popravdě. Za pár minut se staví skřítek Rádia Čas a ten přijde na čas, to si pište. Takže si hlídejte výzvu a ke všemu, co teď děláte a dělat budete, hejte, které milujete z času.
1: Rádio Čas, hit

0: Petrův poklad na Rádiu Čas.
1: Ano, je opět tady, má box plný peněz, je to skřítek Rádia Čas a platí, volejte 77 612 800 a bude hrát třetí z vás, kdo se tady ke mně teď do studia dovolá. Tak jo, já přeju, ať to vyjde, ale každopádně dneska, jak jsem se dozvěděl od Majkyho nebo od Radima, taky já můžu říct, že to byla výhra za výhrou, protože dneska má skřítek svůj den a vy vyhráváte o 106, takže snad se to podaří, volejte, jak jsem říkal, třetí z vás, 77 612 800, jde do hry.
2: Rádio Čas.
3: Hity, které milujete.

0: Vaškův poklad Rádia Čas.
1: Ano, potěší, naladí, nechá vyhrát, alespoň dneska výhra za výhrou. Takže kdo zkusí být o pár stovek bohatší, kdo se dovolal? Haló.
2: Dobré odpoledne, tady Dáša.
1: Dáša, zdravím. Jak až si věříte v tom, jakože pojedete vysoko?
2: No, minule jsem chtěla vysoko a nic nebylo, tak uvidím.
1: Bude to aspoň 500 nebo 1000 korun.
2: No, 500 by mohlo být.
1: Že jo, a co by šly penízky sválně už dopředu?
2: No tak asi ne, nějaké to kafíčko.
1: Kafíčko, že jo, dortík k tomu, léto. Fajn, takže můžu otevřít box.
2: Ano.
1: Dobře, jdeme na to.
3: Otevírám box Rádia Čas, který je plný peněz. 100.
1: Tak to jedno kafe už by bylo.
2: Ano, jedeme dál.
1: Jedeme dál.
3: 200.
1: 200 tam jsou.
2: Jedeme dál.
1: Jedeme dál.
3: 300.
1: Ano, 300.
2: Výborně, ještě dál.
3: 400.
1: 400.
2: Ano, ještě.
1: Ještě.
3: 500.
1: 500 tam je.
2: Tak jedeme dál.
1: Jedeme dál, ano, ta odvaha, Dášo, se musí ocenit a znamená to 600.
2: Tak ještě jeden.
1: Ještě jeden, ta sedmička se mi taky líbí.
3: 700.
1: 700 tam je.
2: Tak ještě jeden.
1: Že by tam bylo 800 korun?
3: 800.
1: A je tam.
2: No.
1: No.
2: A ještě jednou.
1: Ještě jednou, 900 bude tam.
3: 900.
1: Dášově, máte našlápnuto.
2: Našlápnuto, máme. Tak zkusíme ještě jednou.
1: Jo, to už tady dlouho nebylo.
3: 1000.
1: 1000 je tam.
2: Tak, to stačí.
1: Stačí, jo.
2: Stačí, jo.
1: Jenom schválně, jenom schválně, byly by tam 2000.
3: 2000.
1: Byly. A více? Ne.
3: A nemáš nic.
1: Přes tu dvojku bychom se nedostali, ale 1000 korun, krásná práce, že jo? Takže to kafíčko, to možná bude i oběd k tomu, zákusek. Užijte si léto, užijte si výhru. Děkuju za telefon, mějte se krásně a máte ještě k tomu všemu dárkový balíček od Investony.
2: Jo, děkuji.
0: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
3: Otevírám výherní box.
0: Skřítkův poklad Rádia Čas je tady. Hra, kde rozhoduješ jen ty.
3: Odpočítávám. 3, 2, 1.
0: Vezmeš výhru nebo riskneš víc? Pozor, jeden krok navíc a můžeš odejít s prázdnou.
3: Tak co, jdeš do toho?
0: Skřítkův poklad, jedině na Rádiu Čas. Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
4: Hity, které milujete.
0: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz.
4: Hity, které milujete.

0: Mega léto Rádia Čas, ano i dneska. Někomu z vás udělá radost a finále klasické je dneska odpoledne, ale pokud se Rádiem Čas chcete vyrazit na Shakespeareovské slavnosti na Slezsko-Ostravský hrad a bude to 9. srpna, tak musíte složit tajnou větu a ta už odkryla tři slova. Já přidám další poslední, čtvrté slovo do skládačky a tím slovem je víc. Poslední slovo do skládačky, víc. Držím palce, finále odpoledne. Takže každou chvilkou může zaznít opět jingle, mega léto a hrajeme finále. No a také za chviličku naše téma, pozdní příchody. Jak je vnímáte, jak se k ním chováte, nebo jak až jste naštvaní, že prostě někdo na tu schůzku nedorazí včas. A dál hrajeme hity, které milujete, tak zůstaňte s námi.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Středa by podle meteorologů měla být polojasná až oblačná. Čekají nás přeháňky, objevit se můžou taky bouřky a nejvyšší teploty se mají zítra pohybovat od 25 do 30 stupňů Celsia.

0: Říká se dochvilnost výsada králu, ale ta akademická čtvrthodinka, to platí taky, že jo? Důvod toho výrazu, já jsem se před malou chviličkou na to díval, ta sahá hluboko do historie, kdy se čas určoval podle slunečních hodin a tak se taková ta vzájemná nepřesnost tolerovala, protože každý neměl přístup k mechanickým hodinám. Dneska to máme v digitálu, máme to na ruce, že jo, hodiny, přesný čas, na vlas, všechno funguje. No a stejně někde na tu schůzku dorazíme pozdě a počkáme si. Takže skener třeba na tohleto téma napsal, já většinou nestíhám, takže mi to zpoždění druhých absolutně vyhovuje. A nebo Zuzka, posílám všem krásný den. Dochvilnost je výsada vzájemné úcty a k druhé straně. Tak jo, vždycky chodím na včas a omluvit se dá jenom vážný důvod. Zuzko, moje řeč, také když někdo dorazí pozdě, tak si myslím své. Ale co si o to myslíte vy, ta dochvilnost na schůzky? Zpoždění, dokážete tolerovat? Nebo naopak jste naštvaní? Takže napište popravdě na Facebook nebo WhatsApp Rádia Čas. Zapojte se na naše téma. Já k tomu zase přidám hity, které milujete z Rádia Čas. Tak zůstaňte s námi a ať lehce osvěží. Ještě venku za okny, že jo, teď jsem se koukal, 31 stupňů, nic s medem, tak to vydržme, bude se oklazovat.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřovákýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x 0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare, ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti

0: Radio Čas. Hity, které milujete.
1: Někdy je to tak a nezmůžeš tím nic.

0: I po 16. to bude na Rádiu Časový hře a dneska naposledy Skřítek Rádia Čas otevře své poklady. O tele Šeškobala stín nad hlavou, něco chlazeného po ruce, ale teď už kolega Honza Gabelčík a máme pro vás nejnovější zprávy a bude 16 hodin.
1: Dva problémy jsou na Frýdecku Místecku. Jednak ve Frýdku Místku na sjezdu na Frýdland bourala dvě osobní auta. Pozor taky v obci Dobrá na výjezdu z dálnice ve směru na Nošovice. Tady stojí porouchané vozidlo. Vážná nehoda se řeší v obci Hlubočky na Olomoucku v ulici Olomoucké. Osobní auto srazilo motorkáře. Nehoda nás potrápí taky v Brně na Komenského náměstí. Tady bouralo nákladní auto s osobním. Stále jsou problémy taky u obce Město Albrechtice na Bruntálsku na hlavním tahu. Tady stojí porouchané vozidlo. A s komplikacemi musíme počítat i na dálnici D2 na trase Brno-Lanžhot. Před odbočkou na Velké Němčice bourala tři nákladní auta.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: Podnikatelé od července ušetří na zálohách. Opava kvůli vedrům zavádí sérii opatření. Fotbalista Čermák přestoupil z Dukly do Teplic. Dobré úterní odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gabelčík. Osoby samostatně výdělečně činné si polepší. Od července budou platit nižší zálohy na důchodové pojištění. A podle televize LTV Plus se snižuje i paušální daň. Živnostníci mají zároveň nárok na vrácení přeplatku od začátku roku.
2: Morava aktuálně.
1: Město Opava reaguje na tropická vedra sérií opatření. Mají zmírnit dopady vysokých teplot na obyvatele i veřejný prostor. Lidé můžou využít mlžítka v ulicích a nově taky pítko s pitnou vodou na horním náměstí. Zlínští seniori od 75 let budou cestovat MHD zdarma. Toto zvýhodnění se dosud vztahovalo až na osoby starší 80 let. Proč věková hranice klesla, nám řekl primátor města Jiří Korec.
3: Důvodem je to, že jsme chtěli sjednotit městskou hromadnou dopravu s krajskou, protože krajská integrovaná doprava má od 75 let a my jsme se proto rozhodli to snížit také na ten stejný věk a od 1.1. tak seniori budou moci jezdit od 75 let zadarmo i městskou hromadnou dopravu ve Zlíně a Votrkovicích.
1: Při kontrole se stačí prokázat pouze platným průkazem totožnosti.
2: Rádio Čas, sport.
1: Fotbalista Marcel Čermák po sestupu Dukly zůstane v nadcházející sezóně v nejvyšší soutěži. 27-letý záložník přestoupil z pražského Celku do Teplic. Oba kluby o tom informovali na svých webech. Zítřek bude polojasný až oblačný s přeháňkami, ojedinělé bouřkami. Nejvyšší teploty se mají u nás na Moravě a ve Slezsku ve středu pohybovat od 25 do 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 16. hodině pokračuje úterní odpoledne na Rádio Čas s Alešem Šklubalem.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Aby nás ten pohyb bavil, aby nám dělal dobře a abychom měli motivaci ho dělat znovu a znovu. Rádě usnul, ne, protože jsem měla motivační řeč.
5: Ale v reálu se vás snažíme neuspat. Každý všední den 6 až 9. Přidáte se? Rádio.

Radio Čas. Hity, které milujete. Vedle tebe usínám a jako první ráno vidím tvý kruhy pod očima. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Jsem rád, že u vás hraje Rádio Čas, takže o téhle šešku měla pohodové, pokud možno vychlazené úterý tady ze studia Rádia Čas. Za chviličku naše téma, a to dochvilnost a to věčné čekání na schůzkách. Přidám také tipy na nápoje, které skutečně v těchto tropech ochladí. No a teď samozřejmě dál hity, které milujete, ať už do práce, na cesty, dovolenou, prázdniny, prostě všude, kde nás teď ladíte.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Pozdní příchody, ano, byly a budou, a ta nejčastější výmluva, no, známe to, budík, zácpa v dopravě, i ty pracovní povinnosti, toho by se našlo, že jo, habaděj. Tak jak dlouho vy dokážete čekat na schůzce, než protějšek nebo kámoš dorazí? Takže píše Klára, 5 minut bez omluvy, s omluvou vydržím o fous déle, ale ne moc. Nesnáším to, pokud to není vyšší moc nebo vážný důvod. Jinak je to strašně neuctivé a dotyčný opozdělec vám tím dá najevo, kam u něj patříte. Mám podobný názor. Pavla píše, těžko říct, já si čas plánuju, ale pokud vím, že se někdo opozdí, tak dám hned, nebo že já tak se opozdím, tak dám hned vědět, o kolik zpoždění bude. To samé bych potom očekávala od těch druhých. Tak sválně, jak dlouho vydržíte čekat na schůzku, na kterou někdo pozdě dorazí. Ty časové výkyvy i příběhy ze života Facebook, WhatsApp, Rádia Čas, přidejte se, já to opět vidím na muziku, takže přidávám a posílám za vámi hity, které milujete. Jsme Rádio Čas.
1: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
2: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Nová hotová jídla od Hamé, pikantní vepřový guláš s bramboráky a další české i světové klasiky 400 gramů za 89,90. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 100 gramů již za 21,90. Nebo kultovní kakaové sušenky s vanilkovým krémem Oreo Original 44 gramů již za 17,90. A navíc kupte libovolné sušenky Oreo aspoň za 45 korun a získejte mléko Bohemilk z Opočna jako dárek. Více na mojehruska.cz.
3: Vítání slunce při józe v korunách stromů. Návštěva empírového zámku. Kilometry stezek v nejkrásnějším parku se zookoutkem. Zpívající kolonáda a magický západ slunce u moře. Takhle vypadá léto v Karviné. Tak zbalte plavky, sedněte klidně i na kolo a nechte se překvapit, co skrytý poklad našeho kraje nabízí. www.karvina.cz.
4: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
5: Hity, které milujete.

0: poklad na Rádiu Čas.
1: A dneska naposledy otevře svůj box plný peněz skřítek Rádia Čas a výzva pro vás. Pátý z vás, kdo se teď dovolá tady do časáckého studia, jde do hry. Platí 776612800. Volejte.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Vaškův poklad Rádia Čas.
1: Skřítek Rádia Čas se dneska může rozdat, tak možná další výhra před námi. Kdo do toho půjde? Haló?
2: Dobrý den, do telefonu Honza, Jan.
1: Honzo, ano, jste pátý na lince, to znamená, ano, že si to rozdáte se skřítkem a vytáhnete pár korun. Jinak já musím říct, že teď už hraju po páté, jo, dneska, a pětkrát to vyšlo. Jo? Hmm. Teda čtyřikrát. Já už jsem říkal, pětkrát to vyšlo, takže i vám věřím, že to vyjde.
2: No, jo.
1: Tak znáte pravidla?
2: Ano, už jsem slyšel.
1: Znáte? Nemusím připomínat.
2: Nemusíte.
1: Nemusím, dobře. Tak jo, držím palce, jdeme na to. Jo?
3: Otevírám box Rádia Čas, který je plný peněz.
1: Tak, stovka tam je.
2: No, tak to ještě asi... Přidal.
1: Přidáme.
3: 200.
1: Ano, je to tam?
2: Ještě přidám.
3: 300.
1: I tři stovky tam jsou.
2: Asi ještě.
1: Ještě.
3: 500.
1: 500 tam je.
2: No, tak ještě.
1: Ještě.
3: 600.
1: No.
2: No. Tak ještě.
1: Ještě.
3: 700.
2: No, ještě.
3: A nemáš nic.
1: 700 tam bylo.
2: Jo, tak.
1: Honzo, je to život. Posíláme dárkový balíček od Investony a věřím, že vám to rozkazilo den. Mějte se krásně, naslyšenou.
0: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
4: Středa by podle meteorologů měla být polojasná až oblačná. Čekají nás přeháňky, objevit se můžou taky bouřky a nejvyšší teploty se mají zítra pohybovat od 25 do 30 stupňů Celsia.
5: Rádio Čas.

0: I s vámi Rádio Čas, tak před malou chviličkou jsem tady z toho klimatizovaného studia Rádia Čas vystřičil hlavu z okna a jsou tam opět tropy, takže co sníme a co vypijeme, to také samozřejmě ochladí. Já tady mám takový návod na to, co doopravdy ochladí. Studené nápoje ani zmrzlina neochladí, spíše naopak vytvoří takový ten pocit, že jsme dostatečně nepili. Nejlíp ochladí voda s citronem a tak kolem 16-18 stupňů. Ochladí také překvapivě mléčné výrobky, třeba vychlazený kefír, místo přeslazených jogurtů, raději bílá, potom dochutit ovocem. Jinak ochladí také meloun. Tady mám příběh, že před malou chviličkou mi tady kolegové z rokového času klepali na okno, že od svých posluchačů dostali meloun, tak jestli si nepůjdu zobnout. Byl vynikající, takže děkuju. Ochladí také grep nebo ananas, dále okurky, ledový salát anebo zelené papriky, řetkvičky a ochladí i rajčata. Ochladí také malé množství, to jsem nevěděl, chili. Takže zkuste, ale teď to hudební osvěžení z Rádia Čas a to jsou klasicky hity, které milujete.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
4: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare. Ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. července do 10. srpna v Ostravě.
6: Vodní park už nemusíš hledat u moře ani na Lipně. Velká nafukovací vodní atrakce plná skluzavek, překážek a vodní radosti letos i na koupališti v Rožnově. Zábava, kterou na běžném koupališti jen tak nenajdeš. Tak si do kalendáře piš, ať na koupališti v Rožnově nechybíš. Sportoviště Rožnov.cz.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Hity, které milujete.

0: Říkám si, dobré zprávy nesou finále Megaléta Rádia Čas nás čeká po 17. hodině. Tak dnes hrajeme o lístky na Shakespeareovské slavnosti a ty vyměním samozřejmě za tajnou větu. Teď nejnovější zprávy s Honzou Gavlčíkem a bude 17 hodin. Jsme Rádio Čas.
1: Nehoda nás teď potrápí ve Frýdku Místku. Na sjezdu z dálnice ve směru na Frýdland nad Ostravicí bourala dvě osobní auta. Pozor taky v obci Dobrá na Frýdecko Místecku, taky na sjezdu z dálnice. Tady ve směru na Nošovice stojí odstavené auto. Problémy jsou taky na trase Valašské Mezříčí hranice u obce Lešná. Tady osobní auto srazilo srnu. Nehoda nás stále potrápí v obci Hlubočky na Olomoucku v ulici Olomoucké. Tady osobní auto srazilo motorkáře a bouračka dvou aut se řeší v Brně na Komenského náměstí. Srazil se tu nákladňák s osobákem.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: Moravu a Slezsko zasáhnou silné bouřky. Záchranářům přibylo výjezdů. Tenistka Plíšková zvládla ve Wimbledonu české derby s Valentovou. Dobré úterní odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavlčík. Do Česka přichází studená fronta, přinese úlevu od veder a taky bouřky. Jejich další vlna zasáhne dnes hlavně východ Čech, Moravu a Slezsko. Před nebezpečnými projevy varují meteorologové. Silné bouřky očekávají i zítra.
2: Morava aktuál.
1: Karviná nastavuje jasná pravidla pro spolupráci s investory. Přinášejí větší přehlednost a mají za úkol zajistit, aby nové projekty vznikaly v souladu s potřebami města a jeho obyvatel, říká náměstek primátora Lukáš Rašik.
3: Chceme, aby pravidla byla pro všechny srozumitelná, předvídatelná a férová. Díky těmto zásadám budou investoři od začátku vědět, co město očekává a jaké podmínky je potřeba splnit. Předejdeme tak nejasnostem a zdlouhavým jednáním v pozdějších fázích přípravy projektu.
1: Záchranářům ve Zlínském a Olomouckém kraji o víkendu přibylo výjezdů kvůli vedru. Ošetřovali hlavně pacienty se slabostí anebo kolapsy. Evidují taky více úrazů. Často šlo o zranění na koupališti nebo u přírodních nádrží.
2: Rádio Čas, sport.
1: Tenistka Karolína Plíšková zvládla ve Wimbledonu české derby s Terezou Valentovou. Po vítězství 6-3, 6-4 postoupila do druhého kola. Finalistka v All England Clubu z roku 2021 vyhrála dnešní duel proti 19-leté krajence za hodinu a čtvrt. Zítřek bude polojasný až oblačný, na Moravě a ve Slezsku nás zítra čekají přeháňky, objevit se můžou taky bouřky. Nejvyšší teploty se mají pohybovat od 25 do 30 stupňů Celsia a v dalších dnech už by se mělo ochlazovat. Tolik zprávy, po 17. hodině pokračuje úterní odpoledne na Rádiu Čas. Dneska s Alešem Škulubalem.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Aby nás ten pohyb bavil, aby nám dělal dobře a abychom měli motivaci ho dělat znovu a znovu. Rádě usnul, ne, protože jsem měla motivační řeč.
5: Ale v reálu se vás snažíme neuspat. Každý všední den 6 až 9. Přidáte se?
2: Rádio Čas.
6: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Výherní hodina vás čeká na rádiu čas před námi finále Megaléta a tajnou větu, na kterou se zeptám za pár minut, tak vyměním za lístky na Shakespeareovské slavnosti na Slezsko-Ostravský hrad. Takže držím palce od Aleše Šlobala, pohodové úterý, no a všude, kde nás ladíte, posloucháte teď hity, které milujete, všude kolem vás.
1: Rádio čas. Hity, které milujete.

0: Megačas.
1: Dnešní tajná věta Megaléta Rádia Čas, ano, bude teď právě aktuální, takže volejte 77 66 12 800, to je telefon tady do studia a Megaléta Rádia Čas. A beru toho nejrychlejšího, tedy prvního z vás. Jdeme na to.
2: I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas.

0: Megaléto Rádia Čas.
1: Megaléto Rádia Čas je dneska. Nikomu z vás udělá velkou radost, je tady finále dva lístky na Shakespeareovské slavnosti. Je to Slezsko-Ostravský hrad a datum 9. srpna. Takže mě bude zajímat, kdo se do studia teď dovolal. Haló.
2: Dobrý den, Tomáš.
1: Tomáši, vy jste byl nejrychlejší, takže máte důvod k úsměvu. Vlastně ještě ne, protože já budu chtít znát tajnou větu. Jak jste ji chytil?
2: Ano, dnes se usměju víc.
1: Přesně tak, dnes se usměju víc. I vy se můžete usmívat, protože my z Rádia Čas posíláme lístky na báječnou akci Shakespeareovské slavnosti.
2: No děkuji.
1: Koho vezmete sebou?
2: No asi manželku.
1: Tak si to užijte, protože tohle bude určitě stát za to. Jinak držím palečky, abyste si to i na Slezsko-Ostravském hradě vychutnali. Mějte se moc krásně, posíláme lístky a...
2: Děkuji.
1: Poslouchejte, laďte Rádio Čas.
2: Jo, mějte se krásně, nasanou.
0: Megaléto Rádia Čas. Megaléto Rádia Čas. Zvedneš telefon a otevře se ti výherní box.
3: Uvnitř je výhra, stovky, tisíce, nebo možná ještě víc. 3, 2, 1.
0: Bereš nebo hraješ dál? Ale pozor, když to přeženeš, box se zavře.
4: A ty odcházíš s nulou.
3: Rozhodni se správně.
0: Skřítkův poklad Rádia Čas.
5: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
6: Hity, které milujete.
7: Radio Čas.
0: Užijte si léto na Frýdeckém zámku nebo hradě Hukvaldy. Čeká na vás spousta zajímavých akcí. Více informací na muzeumbeskyd.com nebo na sociálních sítích.
8: Vraťte se s námi do minulosti a oslavte 20 let archeoparku Chotěbus Podobora. Setkejte se s pračlověkem, Kelty i Slovany a objevte, jak žili naši předkové. Čekají vás ukázky řemesel, tradičních dovedností i dravci zblízka. Těšíme se na vás 4. a 5. července v archeoparku vždy od 9 hodin. Více na

Ale online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online. Yes, yes. Rádio Čas.

0: Rádio Čas a také hity, které milujete, ať to platí dál, tak je dneska po ránu se hrálo Víš, nevíš. Radim, Kristýna a třeba také vy. Tady je vždycky spousta otazníků, takže pojďme vyluštit. A za chviličku tipy pro vás na skvělé akce.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
1: Víš, nevíš.
3: Tak, svátek má dneska moje ségra. Její křestní jméno, prosím.
4: Šárka.
3: No. U dám se neptáme na věk, ale víš nebo tušíš, kolik roku nás dělí?
4: Vím, že je starší, ale nevím, popravdě.
3: 9,5?
4: No.
3: Rok a půl? Jsme dvojčata? Nebo 6 let?
4: Mně naskočila ta 9, nevím proč hnedka, tak zkusím 9,5.
3: Ano, zaokrouhovali jsme na 10, ale tak je to 9,5. Narozeniny má dneska tato žena, slavná sportovkyně.
5: A ten kolektivní sport je jako strašně fajn, když jste mladý, že jo. Musíte tam zkousnout i takový prohry, jako za který nemůžete, že jo. Třeba což s čím já jsem měla vždycky hrozný problém, jako no.
4: Takže nedělá kolektivní sport.
3: Ne.
4: Máš tam k tomu nějakou nápovědu trošku?
3: Hodně co dočinění měla svého času po pracovní stránce, nebo jako ve stejném oboru je s Honzou Železným třeba.
4: Tak Bára Špotáková.
3: Přesně. To Bára Špotáková, víš pro kterou skupinu, hudební skupinu měla Bára vždycky velkou slabost?
4: Netuším.
3: A k nápověda, to bude nápověda z tvého ranku, jmenuje se tak jedno divadelní drama od Čechova.
4: 300.

Středa by podle meteorologů měla být polojasná až oblačná. Čekají nás přeháňky, objevit se můžou taky bouřky a nejvyšší teploty se mají zítra pohybovat od 25 do 30 stupňů Celsia. Rádio Čas. Hity, které

0: Pojďte se bavit.
1: Rád vás pozvu do Hoclavic, do rodného domu Františka Palackého, kde 4. a 5. července můžete vidět ukázky, jak se oblékali lidé v Hoclavicích a okolí, a to na přelomu 18. a 19. století. Jinak v průběhu obou dnů budou probíhat komentované prohlídky rodného domu. Pokud zajdete, tak skvělé prázdninové zážitky. Ale teď zpátky muzika a z rádia Čas dál. Hity, které milujete, zůstaňte s námi.
0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
2: Hity, které milujete.

0: Rádio Čas vám dělá odpoledního parťáka. Za chviličku se rozjede podcast Energie s Evou Rigler. No a bude 18 hodin, takže mám pro vás také ty nejnovější zprávy a bude to s Honzou Gabelčíkem. Zůstaňte s námi.
1: Megaléto Rádia Čas. I letos v létě rozdáváme hudební zážitky.
2: Chceš lístky na Shakespeareovské slavnosti Marka Ztraceného, Xindla X a nějakou další pecku?
1: Poslouchej od rána náš program. Postupně odhalujeme výherní větu. Odpoledne volej a když ji dáš dohromady celou, jsi vítěz. Megaléto Rádia Čas.
3: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
6: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare, ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. července do 10. srpna v Ostravě.
7: Hýbej se, bav se a vyhrávej v Shopland Opava. Projdi centrum, splň zábavné úkoly a získej odměnu. Na konci prázdnin můžeš vyhrát další skvělé ceny. Tak doraz do Shopland Opava a užij si akci Hýbej se až do 28. srpna.
8: Stále jsou problémy v obci Dobrá na Frýdecko-Místecku. Na sjezdu z dálnice na výjezdu na Nošovice stojí odstavené osobní auto. Problémy jsou v Brně na Komenského náměstí, kde bouralo nákladní auto s osobním. A zdržíme se taky na dálnici D2 na trase Brno-Lanžhot za odbočkou na Velké Němčice na úrovni 21. kilometru. Tady se srazila hned 3 nákladní auta.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
8: Praktici můžou od července předepisovat i speciální léky. Zimní stadion v Karviné čeká rozsáhlá proměna. Fotbalista Osmančík rozšíří české zastoupení na Novém Zélandu. Dobré úterní odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Některé léky se k pacientům dostanou jednodušeji. Vláda od července rozvolňuje omezení pro předepisování léčiv praktiky. Ti budou moct nově ordinovat na 1200 přípravků, které mohly dosud předepisovat jenom specialisté.
1: Morava aktuálně.
8: Karviná se dočká nového multifunkčního sportovního areálu. Místní zimní stadion totiž čeká rozsáhlá modernizace. Zařízení ze 70. let by nově mohlo nabídnout třeba tenisovou halu nebo posilovnu, říká náměstek primátora Andřej Bizoň.
9: Tribuna na zimním stadionu pojme až 7 000 diváků, což je obrovská výhoda. Uvažujeme například o tom, že by se zde hrály finálové zápasy hazenkařské ligy HCB nebo i utkání evropských soutěží. To dnes není možné. Stávající hala pojme maximálně 2000 lidí. Tímto bychom dopřáli fanouškům házené možnost zaplnit při zápasech ještě více míst.
8: Jihomoravští záchranáři včera zasahovali u rekordních 437 událostí. Dosavadní nejvyšší počet výjezdů, ke kterým záchranáři mířili, zaznamenali v listopadu 2021 v souvislosti s covidovou epidemií. Tehdy jich bylo 383.
1: Rádio Čas, sport.
8: Fotbalista Pavel Osmančík rozšíří českou kolonii v týmu novozelandských šampionů Auckland City. 26-letý krajní hráč přestoupil z České Lípy a v mužstvu doplní hlavního trenéra Rudolfa Mozra a záložníka Michala Douděru. Zítřek bude polojasný až oblačný s přeháňkami a bouřkami a teplotami od 25 do 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Po 18. hodině pokračuje úterní podvečer na Rádio Čas.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
10: Aby nás ten pohyb bavil, aby nám dělal dobře a abychom měli motivaci ho dělat znovu a znovu. Rádě usnul, ne, protože jsem měla motivační řeč.
11: Ale v reálu se vás snažíme neuspat. Každý všední den 6 až 9. Přidáte se?
1: Rádio Čas.
12: Energiemi. Podcast, který vás nabije energií.
13: Posloucháte podcast Energiemi. Podcast o tom, jak si užít života, jak se cítit líp a hlavně jak se dobíjet tou správnou životní energií. Jedním dílku skládačky správného životního stylu je i pohyb a sport a jsem přesvědčený o tom, že můj dnešní host je zářným příkladem, že když se chce, všechno jde.
12: Posloucháte podcast Energiemi a Martinem Riglerem.
13: Bývalá česká biatlonistka, jejím největším individuálním úspěchem jsou 2/3 místa v závodech světového poháru. S českou štafetou zvítězila v této soutěži celkem 4x a na zimních olympijských hrách 2014 v Soči získala s českým týmem bronzovou medaili. Závodní kariéru ukončila v roce 2022 a aktuálně si užívá roli maminky, ale to neznamená, že by na pohyb zapomněla nebo odložila na druhou kolej. Právě naopak. Mým dnešním vzácným hostem podcastu Energiemi je Eva Puskačíková. Evi, ahoj, já jsem moc rád, že jsi za námi dorazila.
14: Ahoj a já děkuju za pozvání.
13: My máme podcast Energiemi a energie je takový pojem, který používáme a ty ve sportu si ho používala zvlášť. Co ti naskočí jako první věc, situace nebo slovo, když se řekne vůbec to slovo energie?
14: Když bych to měla vztahnout na sport, když jsem závodila, tak energie, hlavně jídlo, to mi naskočilo hned. A spánek. A teď je to spíš hlavně o tom spánku.
13: Takže spánkový deficit.
14: Přesně tak.
13: Ono se říká, že vlastně spánek je jednou z velkou součástí vůbec jakoby toho normálního nebo toho vyváženého životního stylu. Ale já se chci zeptat ještě na jednu věc. Jaká byla energie, nebo jak si dobíjela energie, když jsi byla jako ta vrcholová sportovkyně? Spánek tam byl určitě. A jak je to teď, když vlastně máš ročního syna a běháš kolem něj? Jak je v tom rozdíl teď?
14: Tak já si myslím, že co se týče nějakého deficitu a jakoby únavy všeobecně, tak dřív to byla hodně ta fyzická a teď je to hodně spíš ta mentální a trošku jinak ta únava fyzická, protože předtím to bylo po nějakém sportovním výkonu a teď je to opravdu na základě toho nevyspání a nějaký mentální únavy. Opravdu s tím dítem je to náročný, jako o tom žádná.
13: A co je v tom třeba nejnáročnější, když poradíme maminkám třeba?
14: Já si myslím, že hlavně důležitý je se udržovat psychicky, mentálně v pořádku a pokud máte možnost někoho požádat třeba o pomoc, jenom abyste si prostě na hoďku na dvě dáchli, nechte prádlo prádlem a běžte si lehnout.
13: To vždycky si říkám, že mají problém takový ti pintlich, co musí mít pořád neustále
14: uklizeno. Já si myslím, že spousta těchto pintlich lidí to pak časem přehodnotí, protože jako opravdu ten spánek a ta energie je hrozně důležitá a bez toho to nejde. Já jsem sama na sobě cítila, že když už jsem si došla na nějaký svoje jakoby energetický dno, tak jsem byla podrážděná a nevrla a to jsem nechtěla být v tom svém těle ani já se sebou na to ještě, abych byla třeba se synem.
13: Co ti všechno z biatlonu zůstalo v krvi do dneška?
14: Já myslím, že asi trošku nějaký takový ten pohybový stereotyp a návyk na to, že se potřebuji hejbat. Už to není na té vrcholové úrovni, ale potřebuji ten pohyb jakoby ke svýmu psychickému zdraví i k tomu, abych se vlastně cítila dobře ve svém těle.
13: Já se musím zeptat, když přišel ten okamžik, kdy v podstatě si řekla stop, jaké to bylo, když se probudila druhý den a věděla si, že nemusíš?
14: Tak, na jednu stranu to bylo hrozně jako příjemný, že jsem věděla, že třeba prší a prostě já ven nemusím, protože do té doby to vlastně bylo tak nalajnovaný a musela jsem za každých podmínek, že na jednu stranu hrozná úleva a na jednu stranu hrozně prázdno. Že najednou já jsem 20 let žila v něčem, co jsem měla nalajnovaný, naplánovaný a najednou jsem se probudila a vlastně nic jsem nemusela. Vlastně jsem se musela vypořádat s tím, že si musím vlastně naplánovat ten svůj vlastní život. Že jsem se s tím vlastně do té doby vůbec nesetkala.
13: To vždycky připomíná vojáky, že vojáci mají jasně daný drill a teď prostě najednou přijdou a já si to mám plánovat, sám to je asi trošku podobné.
14: Je to trošku podobný, no. Teda pokud jako člověk opravdu se dostane do toho sportu vrcholového, anebo ani ne úplně vrcholového, ale bere to vážně a jde do toho s tím, že vlastně je sportovcem 24/7 a dělá pro toto maximum, tak je to opravdu velký drill.
13: A chybělo ti teda potom třeba, já vím, to byl první den, že? A teď najednou byl druhý den, třetí den, týden, když koukala, co se odehrává někde, koukala si na nějaké závody nebo tréninky. Mm-hmm. Pocítila si nějaký sentiment nebo stesk?
14: Já jsem pocítila sentiment a stesk asi po té svojí tréninkové skupině a po takovém tom životě, že vlastně a teď si jedem na soustředění a trénovat. Já jako sama o sobě jsem se nepřestala hýbat, já si jdu sama zaběhat a trénovat. To jsem si jako by hradila sama se sebou takhle, že si dělám ten program, abych se nějak jako udržovala, ale celkově mě jakoby chyběla ta rutina. Protože nějakým způsobem se to prostě narušilo a potřeba jsem se s tím trošku jako vyrovnat a myslím si, že třeba i 2-3 měsíce potom, co jsem skončila, tak jsem to i docela obrečela. Hmm. Že jsem vždycky měla takový jako návaly, že mi to jenom hrozně přišlo líto a řekla jsem si, a teď jsem vlastně ještě končit jasně nemusela. Pak jsem si zase vzpomněla, jak už jsem byla unavená i psychicky, i fyzicky a že vlastně už jsem to potřebovala. Ale vždycky tam byl taky ten brouček, který mi vždycky přišel, ten splín jsem musela pustit ven a zase mi bylo dobře.
15: Posloucháte podcast Energiemi na rádiu Čas. Dneska si povídáme s Evou Puskarčíkovou a za chvíli budeme pokračovat.

0: Posloucháte podcast Energiemi na rádiu Čas a dneska si povídáme s Evou Puskarčíkovou.
1: Sleduji svoje kolegyně a jejich jakoby další fungování?
2: Jo, určitě, já to hrozně ráda sleduju a hrozně moc fandím.
1: Ty jsi vyměnila v podstatě tu vrcholovou roli sportovkyně za roli té mámy.
2: Mm-hmm.
1: Prozradíme, že máš ročního kluka,
2: mm-hmm.
1: Já jsem se ptal, jestli už běhá, tak ještě zatím úplně ne, ale on začne běhat.
2: Já si myslím, že až se rozeběhne, tak ho nedoženeme.
1: Tak možná...
2: Zatím běhá po kolenu.
1: Do budoucna.
2: No.
1: Co ale zůstalo třeba stejné z toho bývalého režimu, co se nezměnilo? Tebe.
2: Po toho, co jsem skočila, tak nezměnil se partner.
1: To je, si myslím, dobrý signál. Určitě si tento podcast Energie mi rád poslechne, ty mu budeš simultánně překládat.
2: No, co se nezměnilo? Asi jako nějaký jako mentální nastavení pozitivního vhledu do života. A já doufám, že si to udržíme ještě dlouho, aby to ten náš synáček převzal od nás. Naštěstí přítel je hodně pozitivní, takže když náhodou přijde nějaká těžší chvíle, splíne nebo únava, tak mám tady někoho, o koho se můžu opravdu opřít.
1: Prozradíme, že Tomáš je Ital.
2: Mm-hmm.
1: Já jsem se ptal už před chvilkou, jak to je, jak spolu mluvíte, takže vlastně výhoda i jazykových věcí, které třeba váš syn bude mít do budoucna. Nicméně Italové jsou takový hodně jakoby divocí, že takový, jakoby, jak to říct, jako
2: temperamentní.
1: Je i Tomáš takový?
2: Já si myslím, že on určitě jakoby spontánní i temperamentní je, ale není to takový ten klasický Ital, kterýho si vlastně představíme, jak máchá rukama a řve a tak. To vůbec není.
1: Takže a možná týden sport na tom je nějak se podepsal, protože přece jenom ti sportovci tím, jak jsou zvyklí asi v tom režimu fungovat, tak je tam nějaký návyk?
2: Jo, určitě. Jako já si myslím, že oba dva jedeme pořád nějakým jakoby... Já si myslím, že ten sport nás jakoby asi ovlivnil do konce života, že my prostě budeme sportovně založená rodina asi vždycky, on vlastně v tom sportu ještě zůstal jako trenér momentálně, takže já si myslím, že nás to bude pronásledovat dlouho.
1: Mě by zajímalo, ale které věci třeba v rámci té sportovní kariéry a toho drillu a toho tréninku si uvítala, že nemusíš dělat? Co ti fakt jako nechybí?
2: Co mi nechybí, tak je funkční vyšetření.
1: A to vypadá jak?
2: To hrozně bolí, jedete na páse,
1: aha,
2: máte kyslíkovou masku, vlastně jdete do úplného umření.
1: Jo, to je vlastně takové, jo.
2: Na VO2
1: max. Přesně, o čem mluvíš. Jo,
2: teda mi nechybí kolečkové lyže. Já jsem se vždycky bála těch sjezdů na tom asfaltu, takže to jsem ráda, že už nemusím absolvovat.
1: Zkus nám teď popsat takový svůj, poslouchej nás ženy, maminky, které mají třeba malé děti a chtějí se inspirovat, jak vypadá takový běžný den bývalé sportovkyně na vrcholové úrovni teď, ale jako maminky.
2: Teď jako maminky. No takže, pokud Bůh dá a vyspíme se dobře, což vlastně prvních 11 měsíců to byl opravdu horor, to jsme byli zhůru 10krát za noc. Naštěstí pak jsme se přesunuli z Itálie do Čech a řekli jsme, tak uděláme razantní řez. Máme tady dětský pokojíček, stráví jednu noc s Tomasem a se sklenicí vody celou noc, s tím, že teda když bude žízen, tak má tu vodu. No a zjistil, že teda druhý den už netka vlastně se přestal budit, protože to nemá smysl se budit pro nějakou vodu, když už to není mlíko, takže začali jsme spát a já jsem tím dostala vlastně takovou jakoby zase chuť do toho života vůbec se nějak jako sportovně angažovat, protože do té doby to bylo vlastně skoro až malicherný si jít zaběhat, protože jsem opravdu byla tak strašně vyřízená, že to nešlo. No a teď náš den vypadá tak, že se nasnídáme společně. No a pak se buď to jdeme projít nebo proběhnout, vezmu kočárek a vyrazíme na hoďku a půl na dvě ven a někdy běžím, někdy jdu. Pak si dáme s parítkem obídek, oběd a pak si hrajeme nebo jdeme zase ven.
1: Takže už se to dostalo takové podobě toho, jak se říká, užívám si to.
2: Přesně tak, už si to začínám užívat, protože opravdu, abych to shrnula, tak 11 měsíců to byl vyloženě horor.
1: A když chodíš běhat se synem, tak ho dáváte do takového toho běžeckého vozíčku, jo?
2: Přesně tak, máme chariota, takže to je úplně ideální pro sportovní rodiny, aktivní maminky.
1: Jo, v tom se dá dělat vlastně úplně všechno.
2: Přesně tak, to už je na kolo, na běžky, na běh.
1: Tak a teď se pojďme podívat na jednu věc, protože součástí samozřejmě toho sportovního životního stylu i toho zdravého životního stylu nebo toho vyváženého je i pitný režim. A mě by zajímalo, jak vlastně ses dostala k vodíkové vodě, protože musel přijít nějaký okamžik a mě by zajímalo, jestli vnímáš třeba ty nějaký rozdíl, protože dneska je spousta trendů, že jo?
2: Mm-hmm.
1: Dneska, když si člověk otevře Instagram, tak tam vidí milion nějakých nabídek a pilulek a tak dále.
2: Mm-hmm.
1: A nevím, jak to máš ty, ale já opravdu, pokud je nějaký výrobek, ze kterým nesouzním, tak prostě se s ním nemůžu potkat. Jak to máš ty a vodíková voda?
2: No tak já, jak jsem říkala, tak ten uplynulý rok byl velmi opravdu jakoby náročný, takže já jsem se snažila jakoby hledat, co by mi mohlo pomoct, takže ať už jsem si sehnala třeba lampičku bez modrého světla, tak ke mně právě takhle se nějako zavála a ta vodíková voda, kterou jsem vlastně předtím vůbec neznala. A musím říct, že piju ji pravidelně, dávám si na to pozor, že každý den si popiju a samozřejmě, když mám nějaký problém, tak samozřejmě tonoucí se stébla chytá o to víc, takže když mám třeba migrénu nebo jsem nemocná a mám zapít nějaký tabletky, tak se tím opravdu prolejvám celý den.
1: Takže vlastně vnímáš to jako, že to je v rámci regenerace, ale zároveň to funguje i jakoby takový booster, nabíječ?
2: No, mně přijde, že to tak funguje i jakoby, co se týče i urychlení toho účinku těch tablet. Že když si třeba potřebuji zapít i Ibalgin, nebo opravdu, já jsem migrénik, jakoby léčený biologickou léčbou vlastně do té doby, než jsem otěhotněla, pak jsme ji museli přerušit a ono to hrozně dlouho trvá, než se do té biologické léčby člověk zase dostane, takže opravdu teď, jak se mi to začíná vracet a nějaký efekt těhotenství a kojení ve mně způsobil, že migrény odešly, tak se zase postupně vracejí. Takže opravdu teď to hodně ocením, hlavně v těchto těch obdobích.
0: Posloucháte podcast Energiemi na rádiu Čas. Dneska si povídáme s Evou Puskarčíkovou a za chvíli budeme pokračovat. Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Posloucháte podcast Energiemi na rádiu Čas a dneska si povídáme s Evou Puskarčíkovou.
1: Já jsem se ptal právě na tu regeneraci, protože třeba já mám zkušenost, že vlastně po nějakých dlouhých bězích to funguje úplně geniálně, že druhý den člověk opravdu se necítí tak jako rozbitý a ty jako vrcholový sportovec víš, jak to vypadá, když máš nějaký extrémní závod nebo extrémní trénink, že to tělo je druhý den opravdu jako docela dobité a cítím ty účinky takto, jako úplně jako laik, nejsem žádný vrcholový sportovec. A když už jsme se dostali k pitnému režimu, tak víme, že u sportovců, zvlášť v té moderní době, už se nehlídá jenom samozřejmě pitný režim, ale hlídá se i jídlo a strava. A já předpokládám, že jako vrcholová sportovkyně jste to měli nějakým způsobem dáno, nalajnováno, co můžu, co nemůžu. A jak se ty vlastně si přenesla případně ty sportovní stravovací návyky do toho běžného života? Zůstaly, změnily se?
2: Tak já musím říct, že já vlastně pokračuju v tom, co jsem dělala celý život. Takže já jsem zvykla si dát tu svoji ranní kaši, nebo si dát vajíčka, k obědu nějaký.
1: Aby tam byly bílkoviny, jo?
2: No, bílkoviny, ale i taky hlavně i ty sacharidy, protože ty jsou taky hodně demonizovaný, že se toho lidi bojí, ale já prostě cítím, že když se pořádně nenajem, tak pak to tělo trpí a asi jsem ty porce trošku zmenšila, protože už prostě opravdu nemám takový výdej, tak není ani takovej hlad, ale opravdu já tu dietu, dá se říct, jakoby držím. Pro mě to ani není dieta, je to životní styl.
1: On se říká vlastně, že to je i špatně přeloženo, že diet v angličtině znamená jídlo, to není žádná dieta, ale nějak do češtiny se to přesunulo a všichni si myslí, že se řekne diet, že prostě tak se budeme omezovat ve všem. A máš nějaké třeba potraviny nebo nějaké jídlo, na kterém ujíždíš a jako neodoláš?
2: Já mám hrozně ráda vajíčka na snídani. No,
1: takže to je tvoje jako taková hlavní mantra.
2: No a mám teda hrozně ráda opravdu vločkový kaše ovesný. To je taky taková moja tvarohy a takovýhle věci.
1: A jak to třeba má partner?
2: Já si myslím, že jim je dost podobně jakoby zdravě v uvozovkách. Já nemám ráda taky to říkání, co je zdravý nebo nezdravý, ale řekněme, že bramburky si dáme jednou za čas. Není to, že bychom si je dali prostě každý den, nebo hranolky, jestli si dáme jednou za 2-3 měsíce. Určitě. Je to o tom množství, jak si to člověk jakoby procentuálně rozloží a hlavně je to, co vlastně jíme většinu toho času. To, že si pak někdy zaprasíme s prominutím, tak to asi nevadí.
1: Trošku mi nahráváš s tím jídlem, protože víme, že Italové jsou vyhlášení svými dobrotami a těstovinami a podobnými věcmi. To znamená, když třeba jedete do té Itálie, tak mění se to, anebo si to prostě vychutnáváte, tu italskou starou? Protože víme, jaká ona je, že to fakt jsou těstoviny, že pici, a oni to milujou, že já své dolče. Mění se to, anebo zůstáváte v tom režimu tom českém a převážíte si ho do té Itálie?
2: Já si myslím, že my máme takový jakoby mix už náš, jakože ty těstoviny nebo tu rýži risotto, že jíme dost i tady, i tam. Pizzu samozřejmě, jak tady, tak tam, tak si dáme jednou za 14 dní, jednou za 3 týdny, tak ji nejme každý den, i když jsme v Itálii.
1: Mm-hmm. A třeba jako nevím, přátelé, známí, rodina, nějakým, protože on se takový pohostiní, že? Takže jako nenutí vás, jako dej si a tak?
2: No, tak já si myslím, že my to máme tak nastavený, že každý vždycky se tak nějak shodneme, co si dáme a že nám nikdo nic nenutí. Takže když na to je chuť, tak nám to vlastně tatínek od Tomase vlastně třeba uvaří nějaký to tiramisu nebo nějaký jeho specialitky, ale není to každý den.
1: Už jste je naučili.
2: Přesně tak a ono jakoby něco jiného je, když na tu dovolenou do Itálie jdete na týden a něco jiného, když tam jste 2 měsíce. Ono pak všechno by se pak stejně taky zajedlo.
1: To asi všude stejné.
2: Asi všude stejný, no.
1: Jo, jo. A máš třeba nějaké jídla nebo potraviny, které opravdu jako ne? Vůbec? Jako zapovězené?
2: No, to asi vyložení nemám. Já mám ráda zhruba asi tak jako všechno. Asi tak nějak jsem zjistila nebo vypozorovala, že postupem věku nějak nepostrádám maso. Jako když někde je třeba jako dobrý, tak si dám, ale že bychom doma si dělali maso, to asi úplně ne. A opravdu nějaký vyloženě smažený věci.
1: Vyhýbáš se. Hmm. A teda já to budu mluvit jako za sebe. Jo? Já třeba, když jsem byl jako malý kluk, dneska už to jím, tak když přede mě dali vlašský ořech, tak jsem utíkal. Jako prostě bych ho si nedal do pusy. Dneska už jako je to jinak.
2: Jo, no tak to já teda jako nemusím houby, ale lék, protože ten mi taky připomíná houby.
1: V podstatě máš pravdu.
2: To je takový houbový horor.
1: Já myslím, že jsme stavili teď takovou jako jídelní linku, ale nějaká česká klasika, protože já se na to rád ptám, protože tady vidím, jak lidi konzumují tu českou klasiku, to ano nebo ne?
2: Tak českou klasiku si dám taky ráda, když mi mamka udělá segedy nebo svíčku, tak to si dám vždycky schodí. A třeba partner má hrozně rád naše polívky, takže česnečka, zelňačka, to je úplně nejoblíbenější.
1: A oni to tam nemají, že jo?
2: To tam úplně nemají, ty mají maximálně nějaký vývar, nebo zeleninový krémový polívky, no.
1: Minestrone.
2: Přesně tak.
3: Posloucháte podcast Energiemi. Podcast, který vás nabije energií.
1: Teď se pojďme trošku posunout, my jsme se bavili teď o jídle, které nás provází celý život. Vím, že to je palivo pro nás, že pro náš lidský organismus, ale součástí vlastně, ať už vrcholového sportovce nebo i běžného smrtelníka, je psychika. Ty jako sportovkyně si pravděpodobně zažívala ty psychické tréninky, to si troufám říct, že to v tom sportu je nezbytné. A jak to máš dnes? Třeba pracuješ nějak jako s psychikou nebo odpočíváš jiným střevem? Sama si řekla, že jsi rok skoro vlastně měla jako psychický down díky tomu, že jste se nevyspali, takže vím, že spánek je důležitý, ale používáš nějaké metody nebo něco, čím ještě ten svůj život a nebo to fungování vylepšuješ?
2: No, já mám takový svůj reset, že se vždycky zavřu do koupelny, lehnu si třeba do vany. Nebo si opravdu vezmu sluchátka, dám si nějakou hudbu nebo podcast a jdu se proběhnout. Ale opravdu sama, že prostě s tím partnerem on mi řekne, já si vezmu parida a ty běž a nechci tě 2 hodiny vidět, anebo nechci tě hodinu vidět, nebo zavři se, ať máš klid. A já se tím hrozně jakoby dočerpám, abych zase tu svou energii zase mohla dávat.
1: Takže sama se sebou.
2: Sama se sebou, anebo jdu s kamarádkou, třeba kterou jsem už dlouho neviděla. To je taky důležité.
1: Změna prostředí.
2: Přesně tak.
0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas. Dneska si povídáme s Evou Puskarčíkovou a za chvíli budeme pokračovat.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: Vítání slunce při józe v korunách stromů. Návštěva empírového zámku. Kilometry stezek v nejkrásnějším parku se zookoutkem. Zpívající kolonáda a magický západ slunce u moře. Takhle vypadá léto v Karviné. Tak zbalte plavky, sedněte klidně i na kolo a nechte se překvapit, co skrytý poklad našeho kraje nabízí. www.karviná.cz.
3: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz.
5: Radio Just. Hity, které milujete. You shot me, then you caught me. I'm like, I see the satisfaction in your eyes. I love you.

0: Posloucháte podcast Energie na rádiu Čas a dneska si povídáme s Evou Puskarčíkovou.
1: Když jste třeba byli ještě na té sportovní úrovni, měli jste třeba nějaké řízené, nějaké, já nevím, psychologické testy a takové věci, probíhalo to tam?
2: To jsme spíš si řešili každý po své ose, že jsi měla takový, jakoby, že jsme se bavili co a jak, ale je to hlavně o té nějaké psychohygieně, jakoby subjektivní, co si člověk takhle jako... Sám najde ty svoje cestičky.
1: A trenéři vám dávali v tomto jako volnost?
2: Jako vím, že třeba kluci, ty hrali třeba PlayStation a je to odreagovalo, pomohlo. My jsme třeba četli knihy. Nebo jsme háčkovali, to bylo taky taková.
1: Ale
2: háčkovali.
1: Takže když jste byli na 14 dnů někde pryč, tak jste dotáhli potom z nějaké záclony, svetry a dečky,
2: no,
1: jo?
2: Nebo jsme měli prostě háčky a klubíčka sebou a pak jsme šli přelišení s čepicem a s čelenkama, no.
1: No já si představuji, jak přijdeš ze závodu a zeptá se tě jako někdo z rodičů, a tak co jste tam dělali, a teď tě začneš vytahovat, víš, ty tašky, ty
2: jo, no,
1: svetry.
2: Ale to třeba ty norky dělají, ty vždycky tahají ty svetry, no.
1: Tak to je hodně zajímavé.
2: No, každý si najde to svoje.
1: Co pro tebe funguje, jako ty jsi řekla, čím odpočíváš, ale jako třeba na rege. Jo? Dáš nám nějaké tipy, jak regeneruješ, třeba po těch větších sportovních výkonech. I teď vlastně tě pravděpodobně budou čekat další, protože, jak jsi říkala, když ti prostě syn začne běhat, lítat, tak... Když se naučí jezdit na kole, tak mu budeš stačit v běhu, že jo? Pak se naučí líp na tom kole, tak budeš muset holt na kolečkové brusle, pak bude ještě líp jezdit na kole, a co teď, že?
2: No jasně.
1: Takže by mě zajímalo spíš, jako jak třeba ty regeneruješ, jak tvé tělo funguje na ty velké zátěže, protože byly obrovské, že jo?
2: Byly obrovský a vlastně dřív v té minulosti tam měl člověk vlastně veškerý servis v tom týmu, byly tam lymfatický nohavice, masáže, prostě všechno možný. Teď v běžném životě už to člověk takhle nemá, takže za mě hrozně dobře funguje studená voda ve sprše. Se třeba pustit na nohy a dát si několik koleček, zakončit to tou studenou vodou a protáhnout se a opravdu dobře hydratovat.
1: Necháváš se třeba ovlivnit nějakými trendy?
2: Já se spíš jakoby inspiruju a buď to zkusím a vyhovuje mi to, anebo prostě vyzkouším si, co na mě funguje.
1: A dáš nám tip, co třeba si někde objevila a aplikovala na sebe. Já třeba, ty jsi řekla ta studená sprcha, jo?
2: No.
1: Tak jako já to nechci nikam jako tlačit, ale třeba vím, že byl určitý trend otužování a najednou se všichni otužovali a skákali.
2: To já se neotužu teda, já z toho mám husí kůži, že jako by mě namrzly kolena a takovýhle, že to nevím, jestli bych to úplně zvládala, takže já mám radši tenhle jako šetrnější, no. Jako třeba ty šlapačky, když jsou opravdu těma nohama, no. Že bych se to na sebe lila, to ne. Hrozně mě láká yoga.
1: Ano.
2: Ale ještě jsem se k tomu nedostala. Já to furt tak jako odsouvám, nebo já mám taky ten problém, že já bych se asi nedokopala to cvičit sama doma. Já jsem furt takový ten, že radši vyběhnu někam do přírody, takže tyhle ty uzavřený sporty jsou věc, kterou ještě potřebuji sobě objevit a hrozně by se mi to líbilo.
1: Takže ideálně, kdyby to byl takový ten japonský model, kde oni vycházejí třeba do parku a tam cvičí společně jogu?
2: Asi jo, no. A nebo prostě se k tomu donutit a prostě jednou vyrazit a no, nevím, no.
1: Ty máš teď doma vlastně malého pozorovatele.
2: Přesně
1: který
2: tak.
1: Který má rok. A co si myslíš, že mu vlastně tím, jak vedeš ten životní styl, ten aktivní, tak co mu tím předáváš, nebo

0: jak si myslíš, že on to bude vnímat do budoucna? Nebo máš ty nějaké poslání vůči němu? Nebo...
1: Tak jakoby určitě já si myslím to, že vlastně ty děti jsou opravdu jako houby a do života ten základ nějak nevědomě přijímají od těch rodičů. Ať chceme nebo ne, tak je to tak a já bych mu hrozně ráda do toho života dala to, že bude mít rád ten pohyb. Nebudu ho nutit do nějakého vrcholového sportu, to ať se pak rozhodne sám, jakýkoliv pohyb, jestli bude hrát fotbal, nebo jezdit na kole, a nebo ho třeba bude bavit je hrát na klavír, to ani vůbec nemusí být o sportu. Hlavně si najít něco, co ho baví a vlastně dát mu i nějaký základ, co se týče nějaké stravy, aby věděl, co je dobrý, co není, jakým směrem by se měl vydat, protože opravdu nemůžu mu říkat, ať jí zeleninku, když já to nebudu jíst. On prostě opravdu nás kopíruje, takže asi v tomhle směru, no.
0: Já jsem zvědavý, jak ten vývoj půjde dál, protože ty děti, tím jak přijdou potom do té společnosti těch ostatních dětí, tak získávají zase návyky od těch ostatních. Ještě malinká odbočka k tomu soutěžení. Říká se, že jako chlapy jsou víc soutěživí než ženy. Vnímala si to, když si jezdila třeba na ty závody, nebo i teď třeba v okolí, když chodíš, protože běháš, že jo, a absolvovala si už nějaké závody. Jak to tam vidíš? Je to tak, nebo máš pocit, že to je fakt dáno jenom tou osobností?
1: Je to i svým způsobem asi i osobností, možná i tím, že jsem žena, ale já jsem strašně dlouho nenáviděla závodění. Mě bavil sport jako takový, ty tréninky, soustředka, ale pak přišel závod a já jsem byla nervózní, skoro jsem šla na jako zvrat a takovýhle stavy jsem měla, vůbec mě to nebavilo a musela jsem se asi trošku jako sebe zapřít, abych našla v sobě nějakou bojovnost. Já vím, že když jsem byla ještě v juniorské kategorii, tak vždycky přišel trenér a říká: Evo, ty tam seš jak spící pana, musíš se trošku jako probrat a být dravá, že jsem jako to opravdu v sobě musela hledat a bylo to náročný.
0: Naučit se,
1: no.
0: A když teda zopakuju otázku, máš pocit, že ti chlapi to v sobě mají jakoby přirozeně víc?
1: Já si myslím, že jo, že my jsou taky jako bojovníci daný přírodou a že oni to trošku mají jako jinak nastavený.
0: Říká se, že nejhorší je, když potom třeba ve společném závodě jako vlastně žena porazí muže.
1: Jo, to oni to asi špatně snáší. Nemyslím si, že je hodně disciplíny, kde by k tomuhle tomu došlo. Ale když se to stane, tak to asi špatně nesou.
2: Posloucháte podcast Energie na rádiu Čas. Dneska si povídáme s Evou Puskarčíkovou a za chvíli budeme pokračovat.
3: Hity, které milujete.

0: Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.

0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas a dneska si povídáme s Evou Puskarčíkovou.
1: Když se podíváme na třeba na jako ty otevřené běhy, typu půlmaratony a podobně, tak tam se hlásí veškerá komunita, pak jsou tam lidi, kteří si to chtějí užít, ale pak najednou zjistí, že ho předběhla nějaká paní, která třeba postavou nevypadá úplně jako sportovkyně, tak to musí být pro mnohé jako velké trauma.
2: To asi jo, no. Zase oni si musí říct, že vlastně neví, kolik ta paní natrénovala. Oni můžou být třeba hobíci, co do dvakrát týdně se proběhnou. A paní třeba běhá každý den? To nikdy člověk neví.
1: Teď je taková modelová situace. Představ si, že by za tebou přišla třeba nějaká holka, které by bylo 10-12 let. Budeš třeba na besedě někde ve škole a ona by za tebou přišla a řekla by, paní Evo, já bych se chtěla zeptat, co mám dělat pro to, abych mohla jednou být na olympiádě. Co bys jí poradila?
2: Já bych jí poradila, aby sama sebe dala vždycky na první místo. A aby to brala zodpovědně tak, aby když se jednou za sebou otočí, aby mohla říct, že do toho dala všechno. Takhle, já si myslím, že každý máme nějaký svůj fyzický limit, kam můžeme se dostat, jo? A jde o to, abychom byli schopní, když už jakoby se rozhodneme, že chceme v tom sportu něčeho dosáhnout, aby jsme dosáhli toho svého maxima. Třeba to naše maximum může být 15. místo nebo 20. místo, ale aby se pak jednou mohla otočit a vlastně říct si, že do toho dala všechno a že dosáhla toho, co chtěla vlastně, že si pak nevyčítá, že třeba mohla do toho dát víc nebo tak. A ještě bych jí poradila, aby poslouchala své tělo a aby si dala pozor na to, že když někdo bude říkat něco ohledně stravy, tak spát bez večeře a bez sacharidů nemá význam.
1: Je pravda, že ti mladší se líbovinou než ti starší, kteří už mají svůj názor, co se
2: přesně
1: budeme namlouvat. A teď otázka jako comeback určitý, když se vrátíš zpátky do své sportovní kariéry, která je spojena se vším možným, je něco, co bys udělala jinak?
2: Když se takhle pohlídnu zpátky, asi ne, já si myslím, že každá událost, každá věc mě jakoby něčem posunula a já jsem měla asi i štěstí na lidi okolo sebe, že když jsem si neviděla rady nebo jsem měla pocit, že bych měla něco změnit, tak hodně rychle jsem se zase vrátila tam, kde jsem měla být, aby to pokračovalo zdárně dál.
1: A může na to mít vliv i na to, co říkáš, že jsi měla kolem sebe správné lidi, protože já plně cítím tu energii, která z tebe jde. To prostředí, ve kterém jsi vlastně začínala a dělala tu kariéru, protože asi je rozdíl, když člověk začne sportovat, já nevím, ve velké metropoli a možná tam, kde jsou ty hory, lesy a je tam ta příroda. Mohlo to mít vliv i na toto?
2: Asi mohlo, ale mně přijde, že opravdu to byly ty nejbližší lidi okolo. Že vlastně ať začnete dělat sport a jste ve velkém městě nebo někde na vesnici, tak záleží, koho potkáte jako prvního trenéra. Co vám říkají rodiče, co vám říkají vlastně i kamarádi. Ty kamarádi jsou strašně důležitý, protože pak se dostanete vlastně do nějaký věkový kategorie, kdy se to začíná lámat. A vy najednou děláte rozhodnutí v tom, že půjdu s nima ven večer do kina, anebo zůstanu doma, protože ráno potřebuju odjet, odběhnout důležitý trénink a musím tam být brzo. A to jsou přesně pak ty volby, které vlastně vám i trošku ty kamarády separujou, protože tam se to vytřídí a vlastně zůstanou jen ti kamarádi, kteří tohle to chápou a vlastně ani nevadí, že ten jeden večer s nima nejdete, protože vidí, že odpoledne po tréninku s nima půjdete.
1: Takže se to vlastně rozdělí do těch komunit.
2: Přesně tak. A postupem času vlastně některé osoby vlastně ze svého života dostanete pryč a některý naopak přijdou.
1: Kdybys teď měla říct, co ti opravdu ten sport dal, jakoby nejvíc ten vrcholový sport, co ti dal, z čeho máš jako největší jakoby dobrý pocit, když si vzpomeneš na tu svoji závodní kariéru, co to bylo?
2: Tak asi ty zážitky, kamarádi a to, že třeba když potkám nějakou malou holčičku, malýho chlapečka, řeknu, já jsem vám tak hrozně fandila, jsem díky tomu začal sportovat. Tak to mě vždycky jako hrozně potěší, protože to je přesně to, co vlastně důležitý.
1: Máš nějaký svůj další sportovní metu? Teď už nemyslím jako na té vrcholové úrovni, ale co bys si chtěla zkusit? Jako někdo řekne, chtěl bych uběhnout maraton, chtěl bych uběhnout půlmaraton, chtěl bych, já nevím, udělat Spartan Race, chtěl bych to nebo ono. Je před tebou něco? Máš něco vzadu schováno, co do budoucna bys ráda?
2: Já vždycky měla hrozně ráda běhání, takže já si říkám, že možná nějaký půlmaratonek by mohl přijít. Mm-hmm. Už jsem se teď zkusila po 3 letech závodit a zabila jsem si 5, nebylo to až tak špatný, sice jsem tam málem umřela, ale je to taková dobrá challenge a já si myslím, že po těch 3 letech, co jsem vlastně závodění jsem si potřebovala trošku oddechnout, tak vlastně teď už začíná mít zase takový ty choutky, že bych si na sebe to číslo dala.
1: Mm-hmm. A ono se dokonce říká, že vlastně lidi, kteří dělají jakýkoliv vytrvalostní sport a začnou běhat, tak mají obrovské dispozice. Mm. Jo, asi, já nevím, jestli plavec zrovna třeba, když plave, má ty dispozice, protože používá sice ruce, nohy, ale má to jiný pohyb, ale to je samozřejmě moje domněnka. Mm-hmm. Nicméně ze svého okolí znám spoustu lidí, kteří dělali třeba nějaké vytrvalostní sporty a když se dali na běh, tak najednou prostě jim to šlo rychleji než tomu běžnému smrtelníkovi.
2: Jako s tím musím asi trošku souhlasit, že funguje nějaká svalová paměť, protože vlastně i když já jsem 3/4 roku vlastně de facto nic neudělala, jenom jsem se chodila projít, tak když jsem začala znova běhat, tak si myslím, že určitě ten návrat na nějakou určitou jakoby hladinu formy byl relativně rychlý. Mm-hmm.
1: Je to možná neuvěřitelné, ale uběhl nám náš čas, ale já mám ještě jednu otázku, ty jsi mi na ní už částečně odpověděla, ale i tak bych ji rád zopakoval. Každý z nás máme takový ten okamžik, kdy opravdu jako nemůžem, kdy už jsme prostě úplně vyřízení. Ty jsi teď v situaci, že v podstatě si sama řekla, byla jsem vyřízená 11 měsíců, ale nicméně jsou okamžiky, kdy člověku se fakt nedaří úplně nic. Když přijde takový okamžik, co je pro tebe to největší dobíjení energie, kdy prostě okamžitě si tohle naordinuješ? Ptáme se každého hosta.
2: No, tak já jsem taková, že jdu hrozně rada na masáž nebo si někde pokecat s nějakou kámoškou. To je hrozně těžký jakoby říct, ono asi záleží na té situaci, z čeho to je, no. Hmm. Že já někdy potřebuju jako opravdu vypnout jako fyzicky, anebo někdy si fakt jenom třeba prostě pokecat.
1: Super. Evi, bylo to moc úžasné povídání, dalo by se povídat ještě minimálně jako 2 hodiny. Děkuji ti, že jsi za námi přišla do našeho podcastu Energiemy a já se moc budu těšit, že se zase někdy uvidíme a uslyšíme.
2: Já moc krát děkuju za pozvání a zdravím všechny posluchače.
3: Energiemy. Podcast, který vás nabije energií. Další informace najdete na www.energiemy.cz.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Aby nás ten pohyb bavil, aby nám dělal dobře a abychom měli motivaci ho dělat znovu a znovu. Rádě usnul, ne, protože jsem měla motivační řeč.
2: Ale v reálu se vás snažíme neuspat. Každý všední den 6 až 9. Přidáte se?
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas.

Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Čím blíž jdu k tobě, tím si dál. Vím, že ve tvým náručí ztrácím hodu záručí. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Hity, které milujete. Čas. Radio Čas. Shine bright like a diamond.

0: Kontroverzní hvězda české hudební scény Red Z, hostem talk show Selfie s Táňou.
1: Měl jsem rád Black Sabbath a měl jsem rád jakoby temno a měl jsem rád horory, tak jsem to chtěl dát do té hudby.
2: Ty jste seděli u piva a jeden večer si řekl, tobě by slušela kožená kukla.
1: Dát si třeba 2-3 pivka, ale jakoby nejvíc, aby ten koncert jako měl nějakou úroveň, no.
2: Řekni mi, jak člověk, který se narodí v takových romantických vesničkách, najednou
1: dělá tak neromantickou hudbu.
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17:55 na televizi Relax.

0: herní box.
1: Skřítkův poklad Rádia Čas je tady. Hra, kde rozhoduješ jen ty.
0: Odpočítávám. 3, 2, 1.
1: Vezmeš výhru nebo riskneš víc? Pozor, jeden krok navíc a můžeš odejít s prázdnou.
0: Tak co, jdeš do toho?
1: Skřítkův poklad, jedině na Rádiu Čas.
2: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
3: Hity, které milujete.
4: Radio Čas.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
7: Aby nás ten pohyb bavil, aby nám dělal dobře a abychom měli motivaci ho dělat znovu a znovu. Rádě usnul, protože jsem měla motivační řeč.
8: Ale v reálu se vás snažíme neuspat. Každý všední den 6 až 9. Přidáte se?
1: Rádio.

0: dáš mi.
1: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energie mi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energie mi. Jedině na Rádiu Čas.
2: Hity, které milujete.

0: tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Radio Čas.

0: Ráno s Radimem a Lenkou.
1: Aby nás ten pohyb bavil, aby nám dělal dobře a abychom měli motivaci ho dělat znovu a znovu. Ráda usnul,
2: ne,
1: protože jsem měla motivační řeč.
3: Ale v reálu se vás snažíme neuspat. Každý všední den 6 až 9. Přidáte se?
0: Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Věci, které milujete.
1: Čas. Rádio Čas. Všude dobře, doma nejlíp, taky začnou se smát.
0: Věci, které milujete. Rádio Čas.

0: Classic Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Nová hotová jídla od Hamé, pikantní vepřový guláš s bramboráky a další české i světové klasiky 400 gramů za 89,90. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 100 gramů již za 21,90. Nebo kultovní kakaové sušenky s vanilkovým krémem Oreo Original 44 gramů již za 17,90. A navíc kupte libovolné sušenky Oreo aspoň za 45 korun a získejte mléko Bohemilk z Opočna jako dárek. Více na mojehruska.cz.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Ano, Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Aby nás ten pohyb bavil, aby nám dělal dobře a abychom měli motivaci ho dělat znovu a znovu. Ráďa usnul, protože jsem měla motivační řeč.
2: Ale v reálu se vás snažíme neuspat. Každý všední den 6 až 9. Přidáte se? Rádio.

0: Vždyť.
1: Které milujete. Které milujete. Radio Čas.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět.

Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Ale online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Rádio Čas.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Aby nás ten pohyb bavil, aby nám dělal dobře a abychom měli motivaci ho dělat znovu a znovu. Rádě usnul, ne, protože jsem měla motivační řeč.
2: Ale v reálu se vás snažíme neuspat. Každý všední den 6 až 9. Přidáte se?
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Radio Čas.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: legenda české hudební scény Red Z, hostem talk show Selfie s Táňou.
1: Měl jsem rád Black Sabbath a měl jsem rád jakoby temno a měl jsem rád horory, tak jsem to chtěl dát do té hudby.
2: Teď jste seděli u piva a jeden večer si řekl, tobě by slušela kožená kukla.
1: Dát si třeba 2-3 pivka, ale jakoby nejvíc, aby ten koncert jako měl nějakou úroveň, no.
2: Řekni mi, jak člověk, který se narodí v takových romantických vesničkách, najednou
1: dělá tak neromantickou hudbu.
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Rádio Čas. Hity, které milujete.

hity, které milujete. Radio Čas.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Hity, které milujete.

Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

milujete. Radio Čas. Hity

stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.